0: dálce v oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýd. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýd se svojí bandou pil. Ten Rýd by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Lexikon je, když...
1: Chci už znát, jestli snad vyhrála jsem já tu sázku, nebo jestli on.
0: Co nenajdeš v hlavě, najdeš v lexikonu.

0: preparát je, když...
1: Žádat tu o radu a chci za ní sedmi krásku vlastnoručně dát.
0: Prečo, Jano, ideš?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. To skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7. den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Milon Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Aloise Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové poúnorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Joška Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo. Možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka polek, valčíků a tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského, První láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr Slávy Emana Nováčka.

0: můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj, než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát. Na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak ty zrodnuli jako děl.

tě miluje málo či moc. Psal si verše vášnivé lásky a jak mnohou provzdychal si noc. První láska to je všecko, další už je plagiát. Škoda, že ta první

Vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil. A když jsme na hudebním festivalu Kubešova z Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svoji mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád, ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný, tak jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Blažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

pokud nejsi lisí, u očí vrásky nastřádané.

Jiří Popper emigroval po roce 1968 do Německa, ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, ne, to by byl hloupý oslý můstek. Ačkoliv lidská mysl je někdy nevyzpytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky Jaroslava Krčka.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Dnesky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších men, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Terno, jednu zpíval, sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn, v lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka měl roli faráře, ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nichž si neskromně myslím, že snad do pořadu Desky, pásky, vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl závidění hodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

Viktorem Sodomou zpíval blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k ním švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk, téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabákova Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani se mi nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem se poděkovat mojmu hudobnému otcovi, kterým je kapelník a skladatel pan Jan Slabák, za to, že má naučil vnímat ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšeni. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Lyriku vystřídám pochodem, takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších, třeba že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat. Tady ano, my jsme v tomto pořadu výjimka. Velký dechový orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Libora Krváška hraje florentinský pochod Julia Fučíka.

0: Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždyť jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít ji přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.
1: Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil, modré z nebe.

spal. A když jsem to chtěl jednou zkusit, jo, to jsem si dal. Jo, tolikrát, ach, tolikrát jsem dobrou vůli měl. Na rukou tu dívku nosit skutečně jsem chtěl. Jednou jsem se pokusil a zle to dopadlo. Ono mi to drahé.

si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek. Bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a kraj za vámi půjdu rád. A pak jsem poznal, že

nešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém, cituji z obalu, pro radost sobě jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku zborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia zborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo. Spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uhersko-bročtí ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linha Singers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Proči, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho zdrudaná?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
5: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. To je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní Humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. To, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: myslím, režisér. No, pan Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční Humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad nesklame, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasí Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasí Okinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to je jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně to taky. Ne, já jsem to zblblá, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. To film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože? No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdy vám to dělá, ty?
4: Tohle. Hey, like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se nepleťte. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italiano, pali italiano.
3: Jak, já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete? Cože? Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. Ježiši, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Ještě můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky. A jo, já vím. Ježiš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá. Ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já... Ne, nechce to být, to je dobrý, já... Ne, já toho, já... Ne, to je dobrý. Ne, já vím, já... Ne, já se mi stává vždycky tohle. Ne, já mám takovou smůlu, konečně. Ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Ne. I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio, já...
4: I want you to see my director. wrote a story and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind and her family immigrated to America and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain. And how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here and it means so much to us that we're
3: here.
4: Will you come tonight?
3: Můžeme se tykat?
4: Yeah?
3: No jistě.
4: Okay.
3: No.
4: Okay.
3: Tak jo.
4: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. No, no, ahoj. Dobrý, ahoj.
4: Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj. Ahoj. Že jsem tak šťastná.
4: Ahoj.
3: Nastasí, Nastasí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky takové přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Lubuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Dobrý. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, haló. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Tanda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pr.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zelhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý
8: den. Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, ha, směj se señor Juárez, Rodrigo Santamare, de Silva del Longo. Naštěstí můj bratr Alvarez, Antonio de Stefano del Longo, zabil lobotou.

0: bratři, señor Juárez, Rodrigo Santamara de Esteban del Dongo a s jeho bratr Álvarez Antonio de Esteban del Dongo a señor Juárez Rodríguez Santana del Dongo Juárezo. Pojď, povídá señor Juárez Rodrigo Santamara de Esteban del Dongo. Ne, zpět, povídá señor Juárez Rodrigo Santamara del Dongo Juárezo. Ne, zpět, ještě jednou, dobře to bylo vlastně. Jeho bratr Álvarez Antonio de Esteban del Dongo povídá Jacintu Juárezovi Perezovi del Dongo de Eugenio. Ne, zpět, dobře to bylo.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: To byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
4: On tomu rozumí. Jo, počítač myslíš, ne Novotný.
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, nebo, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co říká, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse, a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo? Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať lidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No,
4: ani, jako...
3: no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Vždyť já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo,
1: co, jaký mají vztah s počítači?
2: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžele, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžele.
1: Tak to je, no samozřejmě, já on se zeptám.
2: Já už jsem tohleto nějak nestihla, no.
1: Tak ale
2: už.
1: To se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah daleko jiným věcem.
2: To víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým
3: Vím,
1: způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavíme. Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raudina Dvrtavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasné.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeničku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Napodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, myslím, nemyslím to jako paní Libuši Madam. Mějte se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo, lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžím, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty
8: počítači? Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co vám tam počítače, řeknu. Co se ti přihodilo?
8: Zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS.
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi z prdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu zjistit a udat.
9: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
9: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má velkou výhodu.
9: No?
8: Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
9: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový posloup. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
9: Kdo?
8: Ten
9: počítač. A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
10: To dělám taky.
8: No, furt ho restartuju.
9: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
9: Jo.
8: No, jinak bych to nedělal.
10: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. A on mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju, no, ve svém filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honory.
1: No, proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plne dál.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
2: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
1: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky, anebo Rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
2: To jsem ráda.
3: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
4: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
2: Dobrý den.
4: A vybral bych za B.
1: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně. Ano. Hezký den.
4: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Švormovou.
2: Dobrý den.
5: Přeju vám oběma krásný den. A byla bych pro Bčko, pro Bubu.
1: Ano.
5: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže...
1: Vás pobavili. Tak jo, souhlasíme.
5: Ano, ano.
1: Děkujeme.
5: Den.
1: Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu, dvojice Bubílková Šimek.
6: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
7: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
6: A to je jak, pane prezidente?
7: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
8: Pane prezidente, ještě pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
7: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
6: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
7: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na Achillovu patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
6: Ano, samozřejmě, pane,
8: reagujte, pane prezidente.
7: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
6: Pánové, to se nestydíte takto se hádat, si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
8: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubu.
7: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
6: Prosím vás. vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
7: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
8: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
1: Samozřejmě

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda od října obnoví regulaci cen paliv. Důchodci dostanou od ledna přidáno díky pravidelné valorizaci penzí. Jablunkovská brázda bude bezpečnější pro zvířata. Dnešek bude oblačný s přehánkami a s teplotami do 15 stupňů Celsia. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké ráno. Vláda kvůli drahým palivům znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot. Od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Současná opatření budou platit zatím do konce října, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
2: Kabinet taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Vláda se shodla na valorizaci důchodů. Od příštího ledna průměrný důchod vzroste o 304 koruny měsíčně. K tomu vláda rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun. Uvedlo to pojednání kabinetu ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Rozhodnutí podle něj směřuje k cíli zachovat kupní sílu důchodců. O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Nad frekventovanou silnicí 1/68 na Slovensko vzniká nový ekodukt. Přechod rušné silnice v Jablunkovské brázdě tak bude pro zvířata bezpečnější. Hotové už jsou základy ekoduktu a zhruba za měsíc začnou stavbaři budovat středový pilíř. Podle Václava Tomáška z Agentury ochrany přírody a krajiny jde o důležitý migrační koridor.
4: Z těch větších je to jeden z mála, který tady určitě víme, že prochází, je medvěd hnědý. Nemáme zdokumentováno, že by přímo tudy prošel třeba los evropský, ale je to velmi pravděpodobné, protože se nám asi třikrát už objevil i v Beskydech a je to jedno z mála míst, kudy právě může projít v rámci celé Jablunkovské brázdy.
2: Darujte hodinu týdně a změňte něčí den. S touto výzvou se na lidi obrací dobrovolnické centrum ADRA v Ostravě. Hledají nové dobrovolníky, kteří by věnovali hodinu svého volného času osamělým seniorům nebo nemocným a znevýhodněným dětem. Jak může takových 60 minut dobrovolnictví vypadat, vysvětluje mluvčí centra Katarína Kionková.
5: K dobrovolnictví nemusí mít člověk žádné speciální znalosti ani dovednosti. Dobrovolník navštíví například osamělého seniora, se kterým si popovídá, zahraje si nějakou hru nebo vyrazí společně na procházku.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, místy čekáme přehánky, hlavně na horách v Beskydech. Nejvyšší teploty od 13 do 16 stupňů Celsia, na horách 7 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ranní provoz je zatím klidný, plynulý, bez hlášených nehod v našem kraji. V případě komplikací na cestách volejte linku Zelené vlny na bezplatném čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je úterý 22. zářijový den roku 2026, je tady Český rozhlas Ostrava a pravidelná ranní čtyřhodinovka nazvaná Dobré ráno. U mikrofonu s vámi až do 9. budou Lenka Blažová a Petr Soukup. Přejeme vám příjemný a pohodový den a také dobrý poslech našeho vysílání a nejbližší muzika Elán anebo Marcela Holanová. Pěkné ráno.

0: 4 zvýšené hráze a speciální zábrany do podjezdů mají v budoucnu ochránit Ostravu před velkou vodou. Městu a povodí Odry to ukázala simulace povodně, jaká byla ta před 2 lety. Stavby by měly začít ještě letos. Je to téma pro reportáž. Nabídneme vám ji už za 10 minut.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
3: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
3: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa?
4: Proboha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
5: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
6: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
6: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jed bych i hřebíky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna. Arnošt Goldflam.
7: Cimíre, kde jsi byl tak dlouho?
8: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
9: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourač.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.

0: počasí.
1: Než se dostaneme k předpovědi na celý den, pojďme se podívat, jak to aktuálně na severní Moravě a ve Slezsku vypadá. Máme všude oblačno, co se teplot týče. V Českém Těšíně teď naměříte 9,5 stupně Celsia, ve Frenštátě pod Radoštěm tam je chladněji, a to o 2 stupně. Prognóza na dnešek říká, že v Moravskoslezském kraji bude většinou oblačno. Počítejme s přeháňkami, hlavně tedy v oblastech Beskyd. Nejvyšší teploty dnes nízké, maximálně do 16 stupňů, na horách pak naměříte okolo 10 stupňů Celsia.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Český rozhlas Ostrava, 5:22. Ostrava vylepšuje opatření před případnými dalšími povodněmi. 4 zvýšené hráze zabrání přelití vody z Odry, která před 2 lety zaplavila velkou část města. A kdyby ani to nepomohlo, hasiči budou mít připravené speciální zábrany do podchodů a podjezdů.
2: V řece Odře teklo o metr víc vody než v roce 97.
3: V září před 2 lety v ostravské části Nová Ves voda z přelité hráze vyhnala lidi z domů. Hasiči narychlo ucpávali podchod, aby se nerozlila dál.
4: To nám dělá už tady teď spodní voda.
5: Tam jsou všechny baráky prostě pod vodou. Totálně.
3: Aby se tahle hrůza už nezopakovala, povodí spolu s městem vymyslelo plán složený z několika stupňů ochrany. Rozplavenou hráz na soutoku Odry a Opavy opravili hned po povodních. Teď se chystají na další hráze, které jim označila počítačová simulace.
6: My jsme zjistili další 4 místa, která je potřeba zlepšit tak, aby Ostrava byla chráněna.
3: Říká ředitel povodí Odry Miroslav Janovjak. Hráze dosypou zhruba o 0,5 metru v Koblově u Vrbice, u čističky odpadních vod a právě v Nové Vsi. Stavby za ne víc než 20 milionů korun zahájí ještě letos, slibuje Janovjak.
6: Určitě příští rok na jaře, na konci jara máme všechno hotovo.
3: Další stupeň ochrany chystá město. Kdyby voda přes valy přece jen přetekla, budou už mít připravené mobilní hráze vyrobené na míru.
7: Ostrava vytipová 11 podchodů, podjezdů a nadchodů, které by měly docházet k jejímu automatickému ucpání, zabezpečení tak, aby se voda nerozlila gravitačně, ale zastavila se a rozsektorovala se tak, aby bylo škody co nejmenší.
3: Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu, který kandiduje v říjnových volbách, už město zadalo jejich výrobu a hotové budou na jaře. Jednotlivé domy a firmy pak ochrání klasické pytle s pískem. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stát bude od 1. října opět denně stanovovat maximální ceny pohonných hmot v Česku, oznámilo to ministerstvo financí. Marže obchodníků bude zastropována na částce 2 koruny 50 haléřů na litr paliva. V Moravskoslezském kraji dál přibývá nezaměstnaných lidí s různými zdravotními komplikacemi. Aktuálně je jich v evidenci úřadu práce přes 7,5 tisíce, nejvíce ze všech krajů v Česku. Nejčastěji jsou to lidé s přiznaným prvním stupněm invalidity. Ředitelství silnic a dálnic staví v Mostech u Jablunkova nový ekodukt. Speciální most pro bezpečnou migraci lesní zvěře vzniká těsně u hranice se Slovenskem na silnicí první třídy číslo 68. Hotový bude v příštím roce. A s novým dopravním omezením musí počítat i řidiči na trase mezi Zlatými horami na Jesenicku a Heřmanovicemi na Bruntálsku. Důvodem jsou opravy silnice, které potrvají do 19. prosince. V době prací je úsek uzavřený pro individuální i linkovou autobusovou dopravu. U fotbalistů Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu. 11. tým druholigové tabulky to uvedl na webu. Počasí v regionu bude oblačné, místy se objeví přehánky a teploty dnes vyšplhají na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách kolem 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S omezeným provozem musí aktuálně počítat řidiči na Opavsku, konkrétně na silnici mezi obcemi Zlatníky a Stěbořice. Pracuje se tam na opravě kanalizace a omezení bude platit do 6. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Přátelé, už jste někdy slyšeli pojem trojkunt? Vysvětlíme hned po písních Honzy Kalouska a Václava Neckáře. Buďte s námi s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Spisovatel Petr Sagittarius inspiruje lidi k poznávání Třince a jeho okolí. Po úspěchu jeho románů se totiž fanoušci vydávají na různá místa ve městě, po kterých se pohybovala i románová postava major Roman Saran. Postupovat přitom mohou podle interaktivní zážitkové hry, kterou vydalo Třinecké infocentrum spolu s knihovnou. Na hledačku nazvanou Trojkund se právě dnes v magazínu Křížem krajem vypravíme s redaktorkou Ivou Havlíčkovou. Začínáme 10 minut po hodině 9.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Zpěvačka Diana Ross a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům Eva Richtáriková na lince. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mluvit budeme nejprve o aktuálním počasí v regionu.
2: Tak nyní máme hodně oblačnosti, jen ojedinělé se slabými přeháňkami. Teploty se pohybují mezi 6 až 10 stupni Celsia a fouká spíše slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady úterý s datem do 22. září. Jak bude?
2: Očekáváme podobné počasí, jako bylo včera, to znamená hodně oblačnosti, většinou oblačno nebo zataženo, i když během dne se může protrhnout oblačnost a bude vidět slunce, ale jenom na přechodnou dobu. Lokálně se stále budou vytvářet přeháňky, v Beskydech čekáme srážky četnější a ojediněle se může podobně jako včera objevit i bouřka. Teploty budou dnes jen mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 6 až 10 a vítr povane mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a zejména v těch přeháňkách, bouřkách může přechodně zesílit i na čerství do 8 metrů za sekundu. Večer pak bude vítr slábnout.
1: Od dnešku tady máme jasno, jaké počasí pak máme čekat v noci na středu a co zítra?
2: V noci očekáváme ještě z počátku doznívání přeháněk, a to zejména v oblasti Beskyd. Tam budou ve srážky nejčetnější a mohou se vyskytovat i ještě v průběhu noci, jinde už opravdu budou srážky utichat a také se bude zejména ráno protrhávat oblačnost až na polojasnou oblohu. Ale jak už jsem řekla, v oblasti Beskyd může být přeháňka i v těch ranních hodinách a tam může být i více oblačnost. Teploty v noci budou podobné jako dnes, nejčastěji mezi 9 až 5 stupni Celsia. Výjimečně při malé oblačnosti, zejména na západě kraje, se mohou teploty pohybovat i kolem 3 stupňů Celsia a nejsou vyloučené ani první přízemní mrazíky. Teploty na horách budou mezi 6 až 2 stupni a vítr povane mírný, severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů a místy zeslábne. Během toho zítřejšího dne očekáváme zejména ráno a večer málo oblačnost a během dne oblačnosti přibude, přeháňky už se budou pohybovat jen, vyskytovat jen ojediněle. No a teploty budou jen o stupínek vyšší než dnes, mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách kolem 9 a vítr stále mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková. Díky za to a hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Kristián Korner z Koblova. Bavit se budeme o zahradě v konci září. Poradíme se zavlažováním, hnojením a přípravou na další sezonu a nabídneme inspiraci, co se dá ještě vysévat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Petra Janu, je přesně 5:53. I dnes odpoledne po 13. hodině bude ke slyšení pořad Alex a host. Pokud jste pravidelnými posluchači, asi vás bude zajímat, kdo se dnes posadí za mikrofon.
1: V Alex a host si budu povídat s fyzioterapeutem Michalem Novotným. Do jeho péče se dostaly tenisové hvězdy Nadal či Federer, ale také ty hollywoodské jako Orlando Bloom. Proč pracuje se zavřenýma očima? S jakým případem si nevěděl rady? Stal se z pacienta kamarád? A jak si udržet funkční tělo co nejdéle? Začínáme po zprávách ve 13 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: lásko, vážně, relí poslední.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok. Lidé si dnes mohou koupit speciální bankovku. Bruntál má nový regulační plán pro zahrádkářské kolonie. Dnes bude v regionu oblačno až zataženo s přeháňkami a teplotami od 12 do 16 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Dobré ráno. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda včera definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Od 7:30 ráno si lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídit 5 000 korunu se speciálním přítiskem, kterou Centrální banka vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun. Zaplatit lze pouze hotově. Výměna je omezená na 3 kusy na osobu. 5 000 koruna vychází v emisi 200 000 kusů a k dispozici bude do vyčerpání zásob. Bruntálská radnice schválila nový regulační plán pro tamní zahrádkářské kolonie. Ten stanovuje například, jak mají vypadat stavby v osadách a jak velkou část zahrádky můžou zabírat. Podle mluvčího bruntálské radnice Jiřího Ondráška se tak město rozhodlo na základě nového stavebního zákona.
6: Nový stavební zákon nastavil přísnější režim povolování staveb, jako jsou chatky, altány nebo skleníky. I takové objekty teď musí mít stavební povolení, ale pokud je pro dané území zpracován regulační plán stavby, které jsou definovány jako drobné a splňují další parametry dané stavebním zákonem, není nutno řešit se stavebním úřadem.
1: Dnes je Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně. Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíce lidí. Případného odběru kostní dřeně se lidé nemusí bát, říká vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
7: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
1: Více než 60 památek a dalších významných budov se dnes v Česku jako poděkování dárcům rozsvítí červeně.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, místy čekáme přehánky, hlavně v Beskydech. Nejvyšší teploty jenom 12 až 16 stupňů, na horách 7 až 11.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Porubská v obci Děhylov dejte pozor na omezený provoz, dá se projet pouze kyvadlově a práce potrvají do 5. října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Čtyři minuty po šesté vám vše dobré přeje od moderátorského mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava Petr Soukup. Společně s Lenkou Blažejovou máme na starosti to dnešní dobré ráno, ve kterém bychom teď rádi pogratulovali všem darinám. Mají totiž dnes svůj svátek. Je to křestní jméno, které má hned několik možností původu. pokud vycházíme z významu dára nebo dárek, tak by mohlo pocházet od jižních Slovanů. Pokud se jedná o alternativní variantu orientálního jména Daria, tak jej můžeme vyložit jako nositelka dobra, ale může pocházet i z kmérského slova dara, čili hvězda. Tak milé dariny, klidně si vyberte, každopádně mějte krásný sváteční den.

0: Loučíme se s Valdemarem Matuškou, je 6 hodin a 12 minut. Bagry a buldozery likvidují v Boleticích na Hlučínsku schátralý areál, který v minulosti patřil zemědělcům. Nevyužité hospodářské budovy jdou k zemi a nahradí je nová výstavba, třeba hasičská zbrojnice. My vám nabídneme více informací krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Cvik je vleže na zádech. Pokrčená kolena, lokty u těla, ruce drží židli nad hrudníkem. S výdechem zvedáme židli vzhůru a zároveň odlepujeme hlavu a trup od podlahy až po dolní úhel lopatek. S nádechem přitahujeme zpět na hruď a trup k zemi. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Mrkneme na počasí v regionu. Máme všude hodně oblačnosti. Co se teplot týče, ty jsou v regionu různé. Srovnáme hory a nížiny. Začneme na Lysehoře v Beskydech. Teď tam naměříte pouhé 3,5 stupně Celsia. V Opavě je už teď na teploměru 10. Prognóza na celý den říká, že bude hodně oblačno, místy přehánky, hlavně tedy v horských oblastech Beskyd. Teploty od 13 do 16 stupňů v nížinách, na horách mezi 7 a 11 stupni.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Míříme na Hlučínsko, a to krátce před 6:30. Obec Bolatice se pustila do likvidace zchátralého areálu, který v minulosti využívalo zemědělské družstvo. Pracuje tam těžká technika a mizí jedna budova za druhou. Staré hospodářské objekty vystřídá už brzy nová výstavba.
1: Nacházíme se v objektu bývalého zemědělského družstva v Bolaticích, který vlastně víc jak 10 let nefunguje žádná zemědělská výroba.
2: Se starostou Bolatic Herbertem Paverou z TOP 09 jsme, jak on sám říká, na místě poslední nedořešené ostudy vesnice. To se ale teď mění. Bagr zrovna bourá jednu ze zdí, za kterou bylo v minulosti stádo krav.
1: Věřím, že do konce října by to mohlo být všechno jako srovnáno se zemí a pak tady nastoupí další firma, která bude budovat inženýrské sítě pro to, aby tady mohla vzniknout hasičská zbrojnice nebo takové centrum krizového řízení, trošku takové modernější a také místo pro nerušivé podnikání.
2: Je tady hluk, ale konečně se to podařilo a celý tento areál jde k zemi, řekl nám jeden z kolem jdoucích.
3: Já myslím, že to je dobře, protože to chatra, jo, a než by to měl někdo úplně zdevastovat, ať to zbůrají a potřebují novou hasičárnu, jako jo.
2: Areál využívali zemědělci desítky let, naposledy to bylo družstvo Opavice, které už bolatické zázemí nepotřebuje. Kromě hasičské zbrojnice tady bude i zázemí pro firmy. Nedaleká průmyslová zóna je obsazená a zájemci se podle bolatického starosty pořád hlásí.
1: A já věřím, že někdy od roku 2028 by tady už mohli nastoupit první podnikatele a někdy kolem roku 28-29 by se mohla začít budovat i ta hasičská zbrojnice.
2: Část pozemků tady patří i soukromníkům a tam se počítá se stavbou rodinných domů, takže v Bolaticích vzniká po letech majetkových příprav a žádostí o dotace úplně nová část obce v místech, kde se dříve rozvíjet vůbec nemohla. Z Hlučínska Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: To byla Natalie Imbruglia a teď už je u mikrofonu Lenka Blažejová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostrava posílí ochranu před povodněmi. Povodí Odry do jara zvýší o 0,5 metru hráze na 4 místech podél řeky Odry. Jde o úseky, kde při povodni před 2 lety voda hráze přelila. Město zároveň pořizuje mobilní hráze, kterými chce utěsnit 11 podchodů a podjezdů. Slabá místa vytipovalo město podle zkušeností s povodněmi v letech 97 a 2024. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Cílem podle něj je, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Obec Tědlicko začala provozovat přívoz na tamní přehradě. Radnice získala všechna potřebná povolení. Loď už na přehradě kotví od srpna. Přívoz teď bude fungovat o víkendech od 10 do 18 hodin, a to za dobrého počasí. Příbor plánuje další úpravy stezky na boroveckých rybnících. Na trasu chce přidat dalších 6 informačních tabulí, nová odpočinková místa s lavičkami i umělecké kovové prvky se zvířaty. Více než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně na připomínku dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců kostní dřeně, jich darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí. Proto registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Počasí u nás v regionu oblačné, deštivé, nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ulice U kovárny v Petřvaldu na Karvinsku se opravuje a ještě dnes a zítra tam bude částečně omezený provoz.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Každé úterý po 11. hodině dopolední nabízíme poradnu. O čem bude ten dnešní pořad, jakému tématu se budeme věnovat a kdo bude u mikrofonu, to se ode mě dozvíte po písních od Činasky a Heleny Vondráčkové. Pěkné ráno přejeme.

0: Co potřebuje zahrada na konci září v období babího léta? Tak na tuto otázku odpovíme v dnešním dopoledním vysílání. Poradíme vám se zavlažováním, hnojením, nabídneme inspiraci, co lze v tomto období ještě vysévat, anebo jak nejlépe skladovat úrodu z léta. Pozvání do našeho pravidelného dopoledního pořadu přijal zahradník Kristián Körner z Koblova a jen upozorním, že začneme 10 minut po 11. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. Eva Richtáriková na lince, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mluvit budeme nejprve o aktuálním počasí v regionu.
2: Tak nyní máme hodně oblačnosti, jen ojedinělé se slabými přeháňkami. Teploty se pohybují mezi 6 až 10 stupni Celsia a fouká spíše slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady úterý s datem do 22. září, jak bude?
2: Očekáváme podobné počasí, jako bylo včera, to znamená hodně oblačnosti, většinou oblačno nebo zataženo, i když během dne se může protrhnout oblačnost a bude vidět slunce, ale jenom na přechodnou dobu. Lokálně se stále budou vytvářet přeháňky, v Beskydech čekáme srážky četnější a ojediněle se může podobně jako včera objevit i bouřka. Teploty budou dnes jen mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 6 až 10 a vítr povane mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a zejména v těch přeháňkách, bouřkách může přechodně zesílit i na čerství do 8 metrů za sekundu. Večer pak bude vítr slábnout.
1: Od dnešku tady máme jasno, jaké počasí pak máme čekat v noci na středu a co zítra?
2: V noci očekáváme ještě z počátku doznívání přeháněk, a to zejména v oblasti Beskyd. Tam budou srážky nejčetnější a mohou se vyskytovat i ještě v průběhu noci, jinde už opravdu budou srážky utichat a také se bude zejména ráno protrhávat oblačnost až na polojasnou oblohu. Ale jak už jsem řekla, v oblasti Beskyd může být přeháňka i v těch ranních hodinách a tam může být i více oblačnost. Teploty v noci budou podobné jako dnes, nejčastěji mezi 9 až 5 stupni Celsia. Výjimečně při malé oblačnosti, zejména na západě kraje, se mohou teploty pohybovat i kolem 3 stupňů Celsia a nejsou vyloučené ani první přízemní mrazíky. Teploty na horách budou mezi 6 až 2 stupni a vítr povane mírný, severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů a místy zeslábne. Během toho zítřejšího dne očekáváme zejména ráno a večer málo oblačnosti a během dne oblačnosti přibude, přeháňky už se budou pohybovat jen, vyskytovat jen ojediněle. No a teploty budou jen o stupínek vyšší než dnes, mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách kolem 9 a vítr stále mírný severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měla Eva Richtáriková. Díky za to a hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Chvíli jsme po ránu pobyli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava s Daliborem Jandou. Teď je 6 hodin 53 minut. Mrkneme na zajímavé pozvánky s dnešním datem. Hoř požáre. To je název výstavy v Rýmařovském městském muzeu. Upomíná na nedožité 80.

0: tátěny výtvarníka a geologa Miloslava Požára. K vidění je v galerii Octopus do 1. listopadu. V Ostravském muzeu si můžete vyzkoušet přípravu kávy v Jazzvě, a to na workshopu s ostravskou pražírnou Laura Coffee. Akce začíná v 5 hodin odpoledne. A ve Hvězdárně Těšínského divadla v Českém Těšíně se koná přednáška Planety na dlani. Začne v 18 hodin a vezme vás na fascinující cestu napříč sluneční soustavou. Přednášku vede vedoucí planetária Ostrava Martin Vilášek.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dopravci vítají regulaci cen pohonných hmot, o které včera rozhodla vláda. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Společnost Bochemie dnes v Bohumíně představí plán na výrobu chemikálií pro raketová paliva. Bude oblačno, místy čekáme přehánky a teploty kolem 14 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Hezké ráno. Ceny benzínu a nafty bude stát od října znovu regulovat, rozhodla o tom vláda. Marže obchodníků zastropuje na 2,50 Kč na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření zatím potrvají do konce října. Dopravci rozhodnutí vlády vítají, říká mluvčí společnosti Česmad Bohemia Martin Felix.
2: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
0: Vláda zároveň zavede mimořádnou daň pro rafinérie, která bude platit letos a příští rok. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy anebo předsedů spolků. Server iRozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Rezort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
3: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
0: Detaily najdete na serveru irozhlas.cz. Společnost Bochemie dnes v Bohumíně představí plán na výrobu chemikálie pro raketová paliva. Záměr vyvolal obavy místních obyvatel i radnice, která firmě vytýká, že o projektu včas neinformovala samosprávu ani veřejnost. Do 8. října může Bohumín i veřejnost posílat krajskému úřadu k záměru připomínky. Firma chce zkušební provoz zahájit koncem příštího roku. Děti z mateřských škol dnes budou poznávat přírodu v karvinském lesoparku Dubina. Na naučné stezce se dozví více například o fungování kompostu. Dvoudenní akce se účastní zhruba 300 dětí z 12 školek z Karviné, Petrovic, Tonavy a Dětmarovic. Upřesnila mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
4: Chceme, aby si děti jednotlivé činnosti opravdu sami vyzkoušeli. Budou pracovat s rostlinami, poznávat bylinky i zeleninu a učit se, co patří do kompostu. Budou také třídit odpad a mnoho dalšího. Program podporuje přirozenou zvídavost dětí a pomáhá jim lépe vnímat, jak spolu jednotlivé děje v přírodě souvisí.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, místy čekáme přehánky, hlavně v Beskydech a nejvyšší teploty od 12 do 16 stupňů, na horách 7 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 446 v obci Kopřivná ve směru na Hanušovice v okrese Šumperk havarovalo osobní auto do svodidel. Policie už na místě nehodu vyšetřuje a projíždí se zatím Kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Lenka Blažová, Petr Soukup, dvojice, která se stará o ranní program Českého rozhlasu Ostrava, je úterý 22. září, přesně 4 minuty po 7. Co pro vás budeme mít z muziky Michala Tučného Olympik, anebo třeba kapelu Roxette? A co se informací týče, krátce před 7:30 si trochu osvěžíme dopravní předpisy, ale ještě předtím budeme s Arturem Kubicou v jeho rubrice Dvakrát měř, jednou řeš pěstovat lílie.

0: Každé ráno až do konce září vám radíme, jak se chovat na silnici v situacích, ve kterých se často chybuje. Ty rady vám nabídneme i dnes, a to krátce před 7:30. Teď ale prostor pro Artura Kubicu.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Psal mi jeden náš posluchač, že jeho lilie vypadaly, že budou krásně kvést, ale bohužel jim nějaký škůdce vykousal poupata. A otázka zní, co je to za potvoru a jestli se dá nějak odstranit. Tak ptal jsem se na to zahradníků a ti doporučují tohoto brouka, tedy chřestovníčka liliového, to je on. Ten napadá i konvalinky a řepčíky a jiné druhy, takže ho doporučují odstranit, prostě pozbírat. Musíte se podívat, jestli je na rostlině. Prohlédnout ji pořádně od shora až dolů a brouka, podobně jako třeba mandelinku na bramborách, pozbírat. Postřik na larvy chřestovníčka moc účinný není, protože larvy se při cestování po rostlině obalují, a to je zajímavé, vlastním trusem a ten je pak chrání proti okolí. Takže vy takovou larvičku postříkáte a nic se s ní neděje, všechno zůstane na ní, na tom obalu. Co potřebujete? Potřebujete postřik na žravý hmyz a určitě vám rádi v dobrém zahradnictví poradí, co se na chřestovníčka liliového hodí. Zdraví vás Kutil, tělem i duší Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Mrkneme na počasí v regionu Severní Moravy a Slezské oblačno, případně zataženo, teploty ne příliš vysoké ve Frýdku Místku v tuto chvíli 10 stupňů Celsia, v Novém Jičíně je teplota o 1 stupeň nižší. Prognóza počasí na úterý od našich meteorologů říká, že bychom se měli připravit na hodně oblačný den, místy s přeháňkami, především tedy v oblasti Beskyd. Teploty od 13 do 16 stupňů v nížinách, na horách naměříte od 7 do 11 stupňů.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: krátce před půl osmou si ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava trochu osvěžíme dopravní předpisy. Do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích. V těch se často pochybuje. Dnes si budeme povídat o tom, jestli smíme za jízdy vůbec jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra ve středu si povíme něco o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní. Roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: U mikrofonu už je připravená s krátkým zpravodajstvím Lenka Blažejová.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 koruny měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun měsíčně. V Opavě se dnes budou veřejně losovat majitelé pozemků v nově vznikající obytné čtvrti Stromovka. Město prodá tímto způsobem prvních 54 parcel podle přihlášek, které mohli zájemci předem poslat. Losování bude pod dohledem notáře. Ostravský městský obvod Poruba dokončuje první etapu proměny zámeckého parku. Nejstarší porubský park je nyní lépe přístupný a v listopadu je plánováno ještě dokončení altánu. Náklady na první etapu úprav byly téměř 40 milionů korun. Většinu pomohla uhradit evropská dotace. Na financování služeb v oblasti závislostí v České republice půjde příští rok ze státního rozpočtu 415 milionů korun. Podobně jako letos a dalších 85 milionů korun bude určeno na podporu prevence. Rozhodla o tom v pondělí vláda. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční ve 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu anebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se odehraje v Boloni od 24. do 29. listopadu. Počasí na severní Moravě a ve Slezsku bude oblačné až zatažené. Občas se mohou vyskytovat přehánky a teploty budou od 13 do 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici druhé třídy číslo 471 v Bohumíně je uzavřený most a uzavírka tam bude dlouhodobá až do července příštího roku.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Už za chvíli vám v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava představíme jednu výraznou osobnost, a sice hokejového rozhodčího Reného Hradila. Teď Miroš Birka.

0: Loučíme se s Věrou Špinarovou, teď je 7 hodin 39 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Se zaměříme na sport. Hlavní hokejový rozhodčí z Valašského Meziříčí René Hradil po 22 extraligových sezónách a 9 z 53 zápasech končí svou kariéru. Žádný jiný rozhodčí tolik zápasů v historii České extraligy jako kopřivnický rodák neodpískal. Už teď vám můžeme říci, že je to konečná a rekordní extraligové bilance tohoto rozhodčího. Padesátník odpískal v sobotu poslední extraligové utkání mezi Třincem a Plzní.
1: Já si myslím, že už byl nejvyšší čas, možná i dříve. No.
2: Usmíval se po utkání René Hradil. Nečasto se v den zápasu rozhodčí můžou vyjadřovat. Tentokrát to byla výjimka. Hradil před 3 roky při prořezávání stromu spadl z 5 metrů, ale vrátil se na led.
1: Už roky přišly a nebýt toho zranění předtím, tak možná bych končil i dřív, protože jak jsem spadl 3 roky zpátky, poranil jsem si páteř, tak jsem měl pořád motivaci se vrátit a pískat co nejdýl.
2: Říká René Hradil, který začínal s hokejem v rodné Kopřivnici vedle hokejových legend a vrstevníků Varadi, Bonka či Kubiny. O konci uvažoval už dříve.
1: Asi 2 roky, rok zpět, už jsem si říkal, jestli to má smysl, když jsem udělal nějakou chybku, tak jsem říkal, nechci skončit s nějakým černým puntíkem, tak jsem ještě říkal, tak přidám ještě sezonu a chci skončit prostě fakt, aby mohli říct dobrý, super, skončil a už tady na zavletbám, že už tady není.
2: Teď už bylo jasno, že další sezonu nepřidá. Komise rozhodčích mu přidělila zápas poblíž bydliště ve Valašském Meziříčí. V posledním utkání neměl složité situace na posouzení. Jen na konci první třetiny zkoumali u videa s kolegou Robinem Šírem, zda gól plzeňského McPhersona padl před sirénou a vzpomněl se i na první odpískaný zápas před 22 lety.
1: No, tak to si pamatuju, to bylo v Pardubicích, Pardubice i hlava, pískalo se ve třech, bylo to opravdu rozdílné.
2: Po utkání Hradilovi poděkovali oba týmy, za Třinec se vyjádřil Andrej Nestrašil.
3: 22 sezon 950 zápasů, jestli si pamatuju dobře, to je prostě nádherný číslo a tady jsme mu všichni poděkovali a doufám, že i po té kariéře rozhodčího se mu bude dařit.
1: To, že mi diváci zatleskali celý zimák, přijeli oba dva týmy, tak to klobouk dolů, to smekám, to jsem byl hodně dojatý.
2: Na ledě už se Hradil neobjeví ani v nižších soutěžích, s pískáním je konec.
1: Udělal jsem si dneska tak pomyslný hřebík, že jsem si ho nastříkal a už jsou tam pověšené brusle na tom s píšťalkou.
2: A píšťalku nepředá ani doma manželce?
1: Ne, to asi ta to zvládne i bez píšťalky.
2: Každopádně s hokejem René Hradil úplně nekončí, bude se na stadionech pohybovat jako videorozhodčí. Střince David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Petr Drobek bude hostem v našem vysílání. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak pojďme si říci, jak to právě teď vypadá.
2: Tak v regionu máme velkou oblačnost, je zataženo nebo skoro zataženo, k tomu se místy přidávají i přeháňky postupující od severu. No a teploty ty máme od 6 do 10 stupňů, na hřebené hor, na Lysé hoře máme 3 stupně, na pradědu necelé 2 stupně. Vítr fouká většinou mírný severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, ale na hřebenech hor je silnější vítr.
1: Před námi je úterý 22. zářijový den. Jak bude?
2: Tak předpokládáme, že bude nadále velká oblačnost, oblačno až zataženo, lokálně se vyskytnou přeháňky, četnější budou v Beskydech, no a ojediněle se může objevit i bouřka. Teploty vystoupí jenom na 12 až 15 stupňů, na horách na 6 až 10 a povane mírný severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Přechodně může zesílit až na čerstvý 4 až 8 metrů za sekundu a večer potom bude vítr slábnout.
1: Dnešní předpověď je známé, pojďme ale dál. Jak bude v noci a co zítra?
2: V noci bude většinou oblačno a zejména v Beskydech se budou místy vyskytovat přeháňky a kránu oblačnosti bude místy ubývat až na polojasno. V Beskydech ale bude stále zataženo i v ranních hodinách. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů a výjimečně někde v údolích na Jesenicku, v oblasti Jeseníku, tam mohou teploty klesnout až ke 3 stupňům a mohou se také tam vyskytnout přízemní mrazíky. Povane mírný severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a postupně během noci bude místy slábnout. Zítra přes den v ranních hodinách bude málo oblačnosti, pouze v těch Beskydech ještě bude i zataženo. V průběhu dne očekáváme přechodně oblačno a jenom ojediněle se už vyskytnou přeháňky. Teploty zítra budou asi o stupeň vyšší než dnes, od 13 do 16 stupňů, na horách kolem 9 a povane ráno jenom slabý, ale v průběhu dne mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1023 hektopaskalů a relativní vlhkost je vysoká 80 až 100%.
1: Informace o počasí je pro nás měl Petr Drobek. Díky za to a příjemný den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Naším středečním hostem bude 15-letá Melanie Musilová, která se věnuje opernímu zpěvu, tanci a hře na klavír. Studentka Bohumínského gymnázia je držitelkou ocenění Zlatý oříšek, udělovaného nejtalentovanějším dětem. S Melanií i její maminkou Monikou natáčela Kateřina Hubarová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Jelan, 7 hodin 52 minut, Český rozhlas Ostrava nabídne pár zajímavých tipů. V Městské knihovně Nový Jičín je k vidění výstava Kurýr z planety Země. Trvat bude do 27. října. Je to komiksová putovní výstava, která vznikla podle scénáře Kláry Smolíkové. Japonsko v Ostravě, to je pozvání na výstavu do Ostravského muzea. Koná se u příležitosti 10. výročí Česko-japonského kulturního centra. Dnes v 17 hodin se můžete zúčastnit komentované prohlídky výstavy. Přístupná je do konce prosince. Centrum Elden Brušperk na náměstí Jana Amose Komenského zvedne z 17:30 odpoledne na přednášku Jarmily Košťálové o astrologii a také možnostech, jak ji využít k lepšímu poznání sebe sama. Dozvíte se o znameních zvěrokruhu, planetách i jejich významu.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Bochemie představí Bohumínu plán výroby chemikálie pro raketová paliva. Sněmovna se dnes může vrátit k přísnějším trestům za neplacení výživného. Začala oprava cesty k vlakovému nádraží v Branticích na Bruntálsku. Dnes bude v regionu oblačno a deštivo, teploty od 12 do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Dobré ráno. Šéfové Bochemie dnes na veřejném setkání v Bohumíně vysvětlí své plány na výrobu chemikálie pro raketová paliva. Záměr vyvolal obavy místních obyvatel i radnice, která firmě vytýká, že o projektu samosprávu ani veřejnost včas neinformovala. Do 8. října může Bohumín i veřejnost poslat krajskému úřadu připomínky k záměru.
5: Bochemie chce zkušební provoz zahájit koncem příštího roku. Chloristan amonie je nezbytnou surovinou pro výrobu pevných raketových pohonných látek. Firma ale neuvedla, k čemu má produkce z Bohumína sloužit. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Sněmovna se dnes může vrátit k přísnějším trestům za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Opozice varuje, že trest může dopadnout i na děti, protože rodič ve vězení peníze na výživné nevydělá. Poslanci by mohli projednat taky zvýšení důchodů starších seniorů o 500 korun po dosažení 80 let, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Novou přístupovou cestu k vlakovému nádraží budou mít řidiči v Branticích na Bruntálsku. Do její opravy se pustila Správa železnic. Státní podnik cestu opraví až k železničnímu přejezdu. Silnice má být po dobu prací průjezdná. Uzavírka je v plánu až při samotné pokládce asfaltu.
6: Cesta byla ve špatném stavu. Železničáři pracovali na tamním nádraží a po silnici jezdila těžká technika. Termín pokládky asfaltu zatím jasný není. O přesném datu pokládky a uzávěry silnice bude informovat firma, která má rekonstrukci na starost. Z Brantic Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Vědci Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd dostanou dnes ve Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku EPS Europhysics Prize. Objevili novou třídu magnetických látek, takzvané altermagnety. Ty by mohly zrychlit například ukládání dat.
7: Já nevím, jestli budeme mít počítaček tisíckrát rychlejší, ale ty fyzikální bariéry altermagnety odstranily.
8: Přibližuje Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd hlavní výhodu látek, které nejsou magnetické na povrchu, ale pouze uvnitř. Českým odborníkům se podle Libora Šmejkala podařilo najít mechanismus jejich fungování a to nabízí velké možnosti využití.
9: Našli jsme kolem 200 materiálů, které zapadají právě do té třetí kategorie.
8: Tento zásadní objev, který přepisuje učebnice, jim jako prvním českým vědcům vynesl prestižní evropskou cenu za fyziku. Mnozí jejich držitelé pak získali i Nobelovu cenu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, místy čekáme přehánky, hlavně v Beskydech. Nejvyšší teploty jenom 12 až 16 stupňů, na horách 7 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ulice Lidická v Třinci v části na Lesní je uzavřená, omezení tam bude do 24. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Lenka Blažová a Petr Soukup
0: Přejeme vám všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava pěkné úterní ráno s datem 22. září. Vstupujeme do další vysílací hodiny, ve které v úvodu zazní Vaby Daněk, Karel Gott nebo třeba kapela Blondie, ale také slovo dostane Martin Písařík, průvodce rubrikou Co v učebnicích nebylo. Dnes se zaměří na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. Už za pár minut.

0: 4 zvýšené hráze a speciální zábrany do podjezdu mají v budoucnu ochránit Ostravu před velkou vodou. Městu a povodí Odry to ukázala simulace povodně, jaká byla před 2 lety. Stavby by měly začít ještě letos.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Tolik naše pravidelná radní rubrika a my se na opatření před případnými povodněmi v Ostravě budeme věnovat už za 10 minut. Teď ale skupina Blondý. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: O počasí mluvíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava po ránu. Každou čtvrt hodinu sledujeme samozřejmě aktuální vývoj. V tuto chvíli je oblačno až zataženo. Teploty relativně nízké. Nejdříve západ regionu v městě Albrechticích na Krnovsku 8,5 stupně Celsia. Trošičku vyšší teplota je teď v Uchelné na Opavsku. Naměříte tam 11 stupňů. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že den bude oblačný. Počítejme místy s přeháňkami, především tedy v horských oblastech Beskyd. Teploty v nížinách do 16 stupňů, na horách pak do 11.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Součástí ranního hudebního playlistu Českého rozhlasu Ostrava teď byl i Daniel Landa, 8 hodin 22 minut. Ostrava vylepšuje opatření před případnými dalšími povodněmi. 4 zvýšené hráze zabrání přelití vody z Odry. Ta před 2 lety zaplavila velkou část města. A kdyby ani to nepomohlo, hasiči budou mít připravené speciální zábrany do podchodů a podjezdů.
1: V řece Odře teklo o metr víc vody než v roce 97.
2: Září před 2 lety v ostravské části Nová Ves. Voda z přelité hráze vyhnala lidi z domů. Hasiči narychlo ucpávali podchod, aby se nerozlila dál.
3: To nám dělá už tady teď spodní voda.
4: Tam jsou všechny baráky prostě pod vodou. Totálně.
2: Aby se tahle hrůza už nezopakovala, povodí spolu s městem vymyslelo plán složený z několika stupňů ochrany. Rozplavenou hráz na soutoku Odry a Opavy opravili hned po povodních. Teď se chystají na další hráze, které jim označila počítačová simulace.
5: My jsme zjistili další 4 místa, která je potřeba zlepšit tak, aby Ostrava byla chráněna.
2: Říká ředitel povodí Odry Miroslav Janovjak. Hráze dosypou zhruba o 0,5 metru v Koblově u Vrbice, u čističky odpadních vod a právě v Nové Vsi. Stavby za ne víc než 20 milionů korun zahájí ještě letos, slibuje Janovjak.
5: Určitě příští rok na jaře, na konci jara máme všechno hotovo.
2: Další stupeň ochrany chystá město. Kdyby voda přes valy přece jen přetekla, budou už mít připravené mobilní hráze vyrobené na míru.
6: Ostrava vytipová 11 podchodů, podjezdů a nadchodů, které by měly docházet k jejímu automatickému ucpání, zabezpečení tak, aby se voda nerozlila gravitačně, ale zastavila se a rozsektorovala se tak, aby byly škody co nejmenší.
2: Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu, který kandiduje v říjnových volbách, už město zadalo jejich výrobu a hotové budou na jaře. Jednotlivé domy a firmy pak ochrání klasické pytle s pískem. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

písničku už stokrát přes.

kamarád.

0: U mikrofonu je se zprávami Lenka Blažejová.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Proti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny a stát bude zároveň od 1. října opět denně stanovovat maximální ceny pohonných hmot, oznámilo to ministerstvo financí. V Moravskoslezském kraji dál přibývá nezaměstnaných lidí s různými zdravotními komplikacemi. Aktuálně je jich v evidenci úřadu práce přes 7,5 tisíce. Nejvíce ze všech krajů v Česku. Nejčastěji jsou to lidé s přiznaným prvním stupněm invalidity. Ředitelství silnic a dálnic staví v Mostech u Jablunkova nový ekodukt. Speciální most pro bezpečnou migraci lesní zvěře vzniká těsně u hranice se Slovenskem nad silnicí 68. Hotový bude v příštím roce. S dopravním omezením musí aktuálně počítat řidiči na trase mezi Zlatými horami na Jesenicku a Heřmanovicemi na Bruntálsku. Důvodem jsou opravy silnice, které potrvají do 19. prosince. V době prací je úsek uzavřený pro osobní i linkovou autobusovou dopravu. České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V 11 hodin našeho času rozehrají čtvrtfinále s Velkou Británií. Soutěž pro 8 nejlepších týmů světa hostí čínský Shenzhen. Počasí v regionu Severní Moravy a Slezska bude oblačné, místy se objeví přehánky. Teploty vyšplhají dnes na 13 až 16 stupňů, na horách kolem 8.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici D56 na 40. kilometru z Ostravy na Frýdek místek u exitu Hrabová průmyslová zóna je nehoda osobního auta. Je tam silný provoz a kolona, tak na to dejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Necelé 3 týdny zbývají do komunálních voleb. Nové složení obecních zastupitelstev vyberou voliči 9. a 10. října. Téma pro Český rozhlas Ostrava. Budeme se mu věnovat už za pár minut.

0: Muziku teď vyměníme na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava za informace. Necelé 3 týdny zbývají do komunálních voleb. Nové složení obecních zastupitelstev vyberou voliči 9. a 10. října. V některých městech a vesnicích je už teď jasné, že radnice čeká výměna vedení. Současní starostové znova nekandidují. Kde to bude konkrétně, to zjišťoval Martin Knitl. Martine, pěkné ráno.
1: Hezký den. Ve většině okresů Moravskoslezského kraje najdeme starosty nebo starostky, kteří už do dalšího boje o hlasy nejdou. Začněme na Frýdecko-Místecku, kde bude největší změnou výměna vedení v Třinci. Dosavadní primátorka Věra Palkovská s osobností pro Třinec opouští čelo tamního magistrátu po dlouhých 28 letech a odchází i z politiky. Je to jediná taková změna ve všech statutárních městech v kraji. Třetím největším městem v okrese je Frýdlant nad Ostravicí. Tam odchází z funkce starostky Helena Pešatová ze sdružení pro Frýdlant. Už není na žádné kandidátní listině.
0: Jak to pak následně vypadá v dalších okresech?
1: Na Opavsku odchází do politického důchodu Herbert Pavera z TOP 09, vedl Bolatice od roku 1998. Do ústraní se stáhnou taky další nezávislí starostové nebo starostky. Třeba v Kružberku Miroslav Klimčík, ve Lhotce u Litultovic Jan Houdek a v městských částech Opava Malého Štice a Opava Komárov Miroslava Konečná a Lumír Měch. Na Opavsku je příkladů víc taky. Markvartovice budou mít nové vedení, funkci starosty neobhajuje Pavel Myslivec, zvolený za nezávislé místní sdružení. Končí také nezávislý starostové Otic, Vladimír Tancík a Hrabině Aleš Chromý.
0: Co třeba Bruntálsko?
1: Tam bude určitě změna v Břidličné a v Lomnici. Zvláštní situace je v Heřmanovicích, kde starosta zemřel během mandátu, nahradil ho místostarosta, který ale už znova nekandiduje.
0: Teď z druhé stránky jsou okresy, kde se naopak všichni starostové voleb účastní.
1: Ano, na Karvinsku to platí ve všech větších městech, kde všichni starostové a primátoři kandidují znova.
0: Co se týče komunálních voleb, Český rozhlas Ostrava ode dneška zařazuje do vysílání předvolební speciál. Jak bude vypadat?
1: Každý den se budeme podle abecedy věnovat jednomu statutárnímu nebo okresnímu městu, takže dnes začínáme Bruntálem. Nabídneme přehled všech kandidátek ve městě a představíme jejich lídry. Všem jsme poslali 3 otázky zaměřené na konkrétní problémy spojené s životem ve městě a uslyšíte, jak odpověděli. Speciál vysíláme každý den od 17.30. Dnes tedy Bruntál, zítra potom Frýdek-Místek a skončíme 2. října v Třinci. Je to určitě užitečný přehled. A zároveň přidáme sérii debat se všemi lídry do ostravského zastupitelstva. Série 4 diskuzí Vladimíra Šmehlíka začne v pondělí 5. října. A v příštím týdnu nabídneme také senátní vizitky. Svého senátora si budou vybírat lidé v Ostravě, Frýdku-Místku a Karviné. Přidáme taky informaci o volebním obvodu 63 Přerov, protože tam spadají i obce ze západní části Novojičínska.
0: Komunálním volbám jsme se teď věnovali s redaktorem Martinem Knitlem. Děkujeme za informace.
1: Dobré ráno.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Přátelé, na opalování to dnes tedy rozhodně nebude. Aktuálně v regionu Severní Moravy a Slezska hodně oblačnosti, teploty relativně nízké, v Karviné necelých 11 stupňů Celsia, v Horní Lomné na Jablunkovsku teď naměříte pouhých 8 stupňů. A prognóza na dnešek, ta říká, že den bude většinou oblačný, přehánky čekejme hlavně tedy v oblasti Beskyd. Teploty nízké, do 16 stupňů v nížinách, na horách pouze mezi 7 a 11 stupňů.
2: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek a Nuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Vojtek se vrhá do politiky, stává se karvinským radním a účastní se první schůze. Ženka zatím pomáhá Anušce pátrat po ztraceném Tomaškovi a vydává se proto znovu do Ostravy.
3: Hned první uliční průhled jí zahradí kolo z Žofinské huti. A jakmile mine blok domů, otevře se před ní panorama tak ohromující, že zůstane v úžasu stát. Dýmící a ostře čpící koksovna Karolina.
2: Premiéra páté části Četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Marek Ztracený. Jakým způsobem naše vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot? To vám řekne Lenka Blažová ve zprávách za 8 minut a pak už je tady dopolední program s Vladimírem Šmehlíkem. Loučí se Petr Soukup. Krásný den všem.
1: Zasmějte se s námi. Policie zatkla 35-letého podvodníka, který nabízel svým klientům pilulky, které zaručeně zabezpečí trvalé mládí. Zjistili, že tento muž je opravdu zkušený recidivista, který byl za stejný trestný čin, podvod s prodejem pilulek zaručujících trvalé mládí, odsouzen na 2 roky vězení, a to poprvé v roce 1794, pak v roce 1856 a naposledy v roce 1931. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot, od října obnoví regulaci. V Opavě se bude rozhodovat o tom, kdo získá pozemky v nové čtvrti Stromovka. Bruntál má nový regulační plán pro zahrádkářské kolonie. Dnes bude v regionu oblačno. Místy čekáme přehánky a teploty do 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké dopoledne přeje Lenka Blažejová. Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot, marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřech na litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliva pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude zatím platit do konce října. Vláda zároveň vedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie. Reaguje tak na mimořádný růst rafinérských marží. K tomu má výhrady předseda opoziční ODS Martin Kupka.
2: Sporný návrh na zdanění rafinérií, ten ve výsledku může přinést další problémy, nejen právního charakteru, ale může v tomto směru postihnout i to, že si to ta rafinérie bude kompenzovat na zvýšených cenách.
0: V Opavě se dnes budou veřejně losovat majitelé pozemků v nově vznikající obytné čtvrti Stromovka. Město prodá tímto způsobem prvních 54 parcel podle přihlášek, které mohli zájemce předem poslat. Losování bude pod dohledem notáře, potvrdil to mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný. Samotné území Stromovky se dál připravuje.
3: Celý rozvoj území počítá postupně s výstavbou až 300 rodinných domů. Součástí širšího řešení bude také park, zeleň, veřejný prostor a modrozelená infrastruktura, která pomůže hospodařit s dešťovou vodou v území.
0: Bruntálská radnice schválila nový regulační plán pro tamní zahrádkářské kolonie. Ten stanovuje například, jak mají vypadat stavby v osadách a jak velkou část zahrádky můžou zabírat. Podle mluvčího bruntálské radnice Jiřího Ondráška se tak město rozhodlo na základě nového stavebního zákona.
4: Nový stavební zákon nastavil přísnější režim povolování staveb, jako jsou chatky, altány nebo skleníky. I takové objekty teď musí mít stavební povolení, ale pokud je pro dané území zpracován regulační plán, stavby, které jsou definovány jako drobné a splňují další parametry dané stavebním zákonem, není nutno řešit se stavebním úřadem.
0: Lidé si dnes mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídit 5 000 korun se speciálním přítiskem, kterou centrální banka vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun, zaplatit lze pouze hotově. Výměna je omezená na 3 kusy na osobu. 5 000 koruna vychází v emisi 200 000 kusů a k dispozici bude do vyčerpání zásob.
1: Počasí zpráv najdete na našem.
0: Dnes bude v našem kraji většinou oblačno, místy přehánky, hlavně v Beskydech. Nejvyšší teploty do 16 stupňů, na horách 7 až 11.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Silnice druhé třídy číslo 445, je to ulice Krnovská, ve Zlatých horách je uzavřená a uzavírka tam bude platit do 19. prosince.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je 9 hodin a 4 minuty, tohle byly zprávy s Lenkou Blažejovou. Péťu Soukupa už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je úterý 22. září a i dnes naše dopolední vysílání začneme magazínem Křížem krajem. K procházkám po Třinecku láká hledačka Trůjkund. Vede na místa spojená se známými detektivkami. Kam přesně, tak to uslyšíte v magazínu Křížem krajem už za pár minut. A taky se živě podíváme na Těrlickou přehradu. Tam totiž už nově plave městská nebo obecní loď, která spojuje jednotlivé břehy vodního díla. Tak tedy krásné dobré dopoledne. Dnes s Lenkou Blažejovou a Vladimírem Šmehlíkem.

0: Plíšťanskýžem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je 9 hodin a 11 minut a je čas se toulat. Spisovatel Petr Sagittarius inspiruje lidi k poznávání Třince a jeho okolí. Po úspěchu jeho románů se totiž fanoušci vydávají na různá místa ve městě, po kterých se pohybovala i jeho románová postava major Roman Saran. Postupovat přitom mohou podle interaktivní zážitkové hry, kterou vydalo Třinecké infocentrum spolu s tamní knihovnou. Na hledačku Trojkund se spolu s mluvčí knihovny Adélou Majerovou před časem vydala i naše redaktorka Iva Havlíčková.
2: My jsme na hledačce, hledačka s názvem Trojkund, inspirovaná romány Petra Sagittariuse.
3: A nacházíme se na místě, kterému se říká Velká čínská zeď.
2: Velká čínská zeď, proč?
3: Protože je tady taková zástavba domů a připomíná jakoby zeď, no a čínská zeď není to tak velké, ale právě málo lidí i Třinečanů neví, že se tady tomu tak říká, takže při zastavení se to dozví.
2: Říká mluvčí Třinecké knihovny Adéla Majerová. Kdybyste popsala ta jednotlivá zastavení, kudy vedou, kolik jich je, jak vlastně ta trasa vypadá, té hledačky?
3: Vychází se od knihovny a to první zastavení je v Lyžbicích. Je to na dvoře, kterému se říkalo plac. Potom další zastavení je škola Dany a Emila Zátopkových. Náš major Saran byl velký sportovec.
2: Saran tedy hlavní hrdina té knihy Petra Sagittariuse.
3: Takže vybíhal ze školy na další běhy a to za každého počasí. Takže se zastavíme u Boublíkova stavu. Potom další místo je spojeno s vyhlášenou svíčkovou a ta je v restauraci Burian. Potom se vracíme k vyšetřování zločinu, navštívíme manželku oběti, která bydlí v jednom z řadových domů a u nás se jim říká čínská zeď. Právě tady se teď nacházíme.
2: Ano, tady jsme se zastavili u řadových domů.
3: Ano. Po té první části vyšetřování se dostáváme do bytu majora Sarana, který si pořídil během druhé knihy. Jedná se o 3+1 s balkonem, ze kterého vidíte na nejvyšší dům Třince. Byt se nachází na ulici, kde byl bývalý kryt civilní obrany. Pak už následuje 7. zastavení, to je co by kamenem dohodil a je to místo, kde pracovala oblíbená servírka majora Sarana, ta byla v restauraci Vidle. 8. zastavení, to myslím, že každý zná, že ho chytne mlsná nebo potřebuje se rychle najíst a major Saran nejraději jí na benzínové pumpě. A poslední z 9. zastavení, major Saran měl mnoho spolupracovníků ve městech, ve kterých řešil své zločiny a v Třinci tomu nebylo jinak. Takže je to místo na ulici 1. máje v budově, kterou dnes využívá úřad práce.
2: Tak jsme si prošli tu hledačku, jak jste říkala, 8. zastavení, tak jsem si říkala 8 jako 8 dílů nebo 8 pokračování jeho románu, ale je jich 9 těch zastavení tady v hledačce.
3: Ano. Ovšem, co se týče této hledačky, tak vlastně vznikla na základě jeho prvních dvou knih. Viděli jsme, jaký velký zájem u lidí tyto knihy mají. I když z každého kusu jich máme několik, tak prostě lidi museli dlouho čekat. Tak, aby si třeba zkrátili dlouhou chvíli a prošli se touto procházkou.
2: Takže v knihovně je o půjčování těchto knih velký zájem.
3: Obrovský zájem. Já bych řekla, že Petr Sagittarius je fenomen. Když vyšel první díl, tak se, bych řekla, úplně strhla lavina. Lidi byli nadšení z toho, že poznávají místa, nebo že se píše o místech, kde vyrůstali, které notoricky znají. A ta kniha byla opravdu na roztrhání. Takže když vyšla druhá a třetí, tak už jsme věděli, že jich máme opravdu objednávat víc, protože knihu lidi milují. A navíc Petr Sagittarius si oblíbil Třinec, Třineckou knihovnu, kde každou ze svých nových knih křtí.
2: Tak vysvětluje Adéla Majerová z knihovny města Třince. My se teď s Adélou Majerovou zajdeme podívat ještě na jedno hezké místo z té hledačky Trojkund. A to bude které to zastavení?
3: To bude zastavení na kamionce, kde se odehrála jedna z vražd.
1: Říká mluvčí Třinecké knihovny Adéla Majerová. A už za chvíli se s ní na hledačku Trojkund zase vrátíme. Konkrétně tedy na místo, kde se stala románová vražda.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A na vlnách ostravského rozhlasu posloucháte reprízu magazínu Křížem krajem. Vracíme se zpátky do Třince, které do hledačka Trojkund provádí návštěvníky místy v Třinci, které najdete i v knihách detektivní série tamního spisovatele Petra Sagittariuse. Jde o konkrétní ulice, reálné domy či restaurace, kde se staly románové zločiny, nebo jsou jinak svázané se sympatickým hrdinou knih majorem Saranem. Po herním plánu se pustila i naše redaktorka Iva Havlíčková, a to za doprovodu mluvčí Třinecké knihovny Adély Majerové.
3: My jsme se teď posunuli na další místo hledačky Trojkund, na další místo, o které píše ve své knize Petr Sagittarius, která je o vyšetřování kriminálních případů s hlavním hrdinou majorem
4: Saranem.
3: Majorem Saranem. Kde to jsme, paní Majerová?
4: Teďka se nacházíme v městské části Kamionka a je to konkrétně u Boublíkova stavu. A je to proto, že tam byl utopena jedna z prvních obětí knih Trojkund.
3: Takže část města Kamionka, rodinná zástavba, krásné výhledy tady kolem, určitě prima místo na procházku.
4: To určitě ano, my věříme, že ta vražda neodradí naše čtenáře, aby sem chodili, protože je tady opravdu nádherný výhled, například zde vidíme Javorový.
3: Vidíme, ano, vrch Javorový a vysílač. Třetí zastavení hledačky Trojkund.
4: Major Saran byl absolventem školy se zaměřením na tělocvik a jako žák zde často vybíhal i se svými spolužáky a s učitelem.
3: Takže proto i tady vede vlastně hledačka Trojkund. Jak dlouho to zhruba lidem zabere obejít všech těch 9 zastavení, pokud by se tedy na cestu vydali pěšky?
4: Je to 3,5 až 4 hodiny podle toho, jaké tempo chůze lidé zvolí.
3: Takže pěkná procházka. Kolik to teda má zhruba kilometrů, nebo jak je to asi dlouhé?
4: Kolem 7 až 8 kilometrů. Tu mapu si lidé mohou vyzvednout v informačním centru v Třinci, které se nachází v budově knihovny.
3: No, kdybyste připomněla, jak to, že Petr Sagittarius tak dobře Třinec zná, ty místní reálie?
4: Petr Sagittarius je Třinečák. On se v Třinci narodil, chodil do školy a pracoval například v Třineckém hutníku nebo v Třineckých železárnách. A později se přestěhoval do Jablunkova, kde byl snad 20 let starostou. Ale ten Třinec se mu tak vril pod kůži, že opravdu má stále potřebu o něm psát a i o místech, která velmi dobře zná.
3: Já nemám ty jeho knihy až tak načtené, ale co si třeba vzpomínám, tak v jednom tom díle on řeší něco nebo se vydává i na chatu Gírovou, která je taky tady v okolí, takže to putování jeho není zaměřeno čistě jenom na Třinec.
4: To určitě ne. Odehrává se taky v našem jakoby bližším regionu. To znamená, že se vydáme do Dolní Lomné, vydáme se například do Českého Těšína, na Hrčavu a třeba na Gírovou.
3: Tam všude nás vlastně pomocí těch příběhů zavede.
4: A ještě možná, jestli mohu dodat, tak často tam dává lidi, kteří opravdu žijí, aby se v tom poznali. A některým třeba změní jméno, ale některým ho nechá.
3: Tak i takový detail z románu Petra Sagittariuse si připomněla Adéla Majerová. Střince Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Náš web je jednoduchý ostrava.rozhlas.cz. Ve středu, tedy zítra, se v magazínu Křížem krajem vydáme na houby, nebo jak my říkáme, na hřiby. Co aktuálně roste nebo neroste, tak to ukazuje každoroční oblíbená výstava Muzea Beskyd ve Frýdku Místku. Naše redaktorka Romana Kubicová zastihla muzejníky, jak zrovna vozili do výstavní síně své úlovky z lesa. Uslyšíte zítra v magazínu Křížem krajem po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin a 34 minut. Sladké brambory jsou zajímavou přílohou, kterou si můžete vypěstovat sami. Naučí vás to dnešní babské rady. Jejichž téma jsou tedy batáty. Za malou chvíli.

0: Babské rady.
1: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou. Jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo. A když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči. Například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 9 hodin 41 minut posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Nová loď už vozí první lidi přes Těrlickou přehradu. Obec získala všechna potřebná povolení a spustila provoz nového přívozu. Více informací zná Natálie Janišková a prozradíme vám je za malou chvíli.

0: O 9:45 ladíte Český rozhlas Ostrava, posloucháte Dobré dopoledne. Na Těrlické přehradě začal jezdit přívoz. Nová loď už pár týdnů na přehradě kotvila, ale až teď radnice získala všechna potřebná povolení a přívoz může vozit lidi. Detaily zná Natálie Janešková. Natálie, vítej ve studiu.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak tedy přívoz aktuálně funguje na Těrlické přehradě?
1: Loď bude teď po letní sezóně výjíždět pouze o víkendech mezi 10. a 18. hodinou. Přívoz jezdí mezi třemi zastávkami napříč přehradou, staví u Jaškovské krčmy, to je v Horním Těrlicku, potom mohou lidé nastoupit také u Havaj baru, to je přímo naproti krčmy, a třetí zastávka je u penzionu u Popelků. To je ten areál, kde je celý rezort, restaurace a jsou tam taky atrakce pro děti a vlek na vodní lyže. Jak jsem už říkala, přívoz aktuálně bude jezdit jenom o víkendu, přes sezónu to pak bude každý den.
0: Jak ta loď vypadá, která lidi převáží, jak je velká?
1: Jde o středně velké plavidlo s bílou kabinou, trup je námořnicky modrý. Na loď se vejde 11 osob a jeden kormidelník. Plavidlo má taky hydraulickou rampu, která se může sklopit na pevninu a můžou tak nastoupit třeba i cyklisté nebo lidé z kočárky.
0: O přívozu na Těrlické přehradě se mluví už určitě 2 roky. Jak dlouho to vlastně trvalo, než radnice dokázala zařídit všechna povolení pro přívoz?
1: Je to tak, radnice chtěla zřídit přívoz na nádrži už dlouho. Zhruba ty 2 roky zpátky byla zpracovaná studie na to, jak by mohl přívoz vypadat. V loni Těrlicko získalo dotaci na pořízení lodě, kterou vyráběla firma v Krakově. Plavidlo vyšlo přibližně na 6 milionů korun, z toho zhruba polovinu pokryla dotace. Přes letošní prázdniny musela obec upravit všechna nástupní místa, aby bylo nastupování pohodlné i třeba pro lidi z kočárky. No a na konci srpna dorazila hotová loď na přehradu, ale ještě nemohla převážet lidi, protože chyběla potřebná povolení. V tuto chvíli obec získala takzvanou koncesovanou živnost, kterou musí schvalovat příslušný státní orgán, a loď tak může vozit lidi po přehradě. A já ještě doplním, že bližší informace k provozu přívozu zveřejnila radnice na svých stránkách.
0: To jsou aktuality z Těrlické přehrady a Natálie Janešková ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Díky za to.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Blíží se 10. hodina, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Sněmovna se dnes může vrátit na výšení důchodů pro starší seniory. Obec Bolatice likviduje bývalý zemědělský areál. Ve Frýdku Místku pod Zámeckým náměstím je nové parkoviště a nový malý park. Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude převážně oblačno, místy čekáme přehánky a teploty od 12 do 16 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou, přeji hezké dopoledne. Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě dále navyšovat o 500 korun a znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku, vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
5: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péče. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
4: Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové nejstarší seniori potřebují taky dostupné zdravotní a sociální služby. Na programu mimořádné schůze je dále zpřísnění trestů za neplacení výživného. Nově by hrozilo vězení těm, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. V Bolaticích na Hlučínsku začala demolice bývalého zemědělského areálu. Schátralé budovy likviduje těžká technika a nevyužitý prostor bude mít nové uplatnění. Potvrdil to starosta Bolatic Herbert Pavera z TOP 09.
6: Věřím, že do konce října by to mohlo být všechno jako srovnáno se zemí. Pak tady nastoupí další firma, která bude budovat inženýrské sítě pro to, aby tady mohla vzniknout hasičská zbrojnice nebo takové centrum krizového řízení, trošku takové modernější a také místo pro nerušivé podnikání.
4: Podle bolatického starosty by mohli první podnikatelé tuto plochu využít po roce 2028. Frýdek Místek dokončil úpravy zanedbané proluky mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici pod Zámeckým náměstím. V lokalitě vybudoval parkoviště pro 33 aut a malý park. Celkové náklady byly zhruba 25 milionů korun, uvedla to mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová. Výstavbu parkoviště a parku v průběhu prací zkomplikoval nález odpadu. Kromě zbytků stavební suti se v místě nacházely igelity, oblečení, pneumatiky, ale i základy kina. Prostor pro to město muselo nechat sanovat. Nové parkoviště bude lidem k dispozici během nejbližších týdnů po kolaudaci. Arénu s tratěmi pro běžecké lyžování by měli do roku 2028 postavit dělníci v okolí Rejvízu v Jeseníkách. Investici plánuje organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu. Podílet se na ní bude 9milionovou dotací olomoucké hejtmanství. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na svém posledním zasedání.
7: Projekt bude představovat první specializované středisko svého druhu v Jeseníkách. Cílem výstavby je posílení cestovního ruchu, sportovní infrastruktury i přeshraniční spolupráce. Díky technickému zasněžování také aréna zajistí stabilnější sněhové podmínky a prodlouží tak zimní sezónu. Z Olomouce Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Bude oblačno, místy čekáme přehánky, hlavně v Beskydech, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách 7 až 11.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Z
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na silnici druhé třídy číslo 486 v Kopřivnici v části Mniší je omezený provoz. Práce tam potrvají do 13. listopadu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsou 4:30 po 10. hodině, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Lenkou Blažejovou a Vladimírem Šmehlíkem. Jako tradičně i dnes v úterý 22. září pro vás máme připravenu kvízovou otázku Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Dneska jsem si dal opravdu záležet, takže uvidíme, jak vám to vyjde. Každopádně už teď byste se mohli kouknout na mapu a podívat se na soutok Ostravice s Odrou. Možná vám to pomůže v odpovědi. Také nabídneme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy, ty nás dneska zavedou třeba do Frenštátu pod Radhoštěm nebo do Friedlandu nad Ostravicí a zajedem se společně podívat i na židovský hřbitov do Frýdku. Tam se totiž koná komentovaná prohlídka. Tolik aktuální nabídka dobrého dopoledne po 10. hodině, tak tedy hezké dobré dopoledne.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
2: Dobrý den, tady Mirka z Ostravy.
1: Mirko, já vás zdravím. Tak to budete mít jednoduché, protože jste z Ostravy, tak to byste mohla vědět. Tak jste připravena na otázku?
2: Ano.
1: Jdeme na to, dobře poslouchejte. Legendární vrch Landek se vypíná nad soutokem Ostravice s Odrou v severní části krajského města. Je zároveň nejvýchodnějším výběžkem českého masivu. Jeho název vychází z německého pojmenování Landeecke. Víte, co název Landek tedy znamená? A máte možnosti, nebo víte to bez možností, co je Landeecke, Landek?
2: To nevím.
1: Tak pojďme na to. Za A. Zemský roh. Za B. Zemský kopec. Nebo za C. Zemské návrší. Landeecke.
2: Já bych řekla to Bčko. Ne.
1: Nevadí. Třeba to zkusíte příště. Tak zatím se mějte hezky, naslyšenou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
3: Dobrý den, tady Anička z Hrabovky.
1: Já vás zdravím, Aničko. Tak slyšela jste otázku?
3: Ano, slyšela. Není to Cčko náhodou?
1: Tedy myslíte zemské návrší Cčko?
3: Ano. No, nevím. Taky ne.
1: No tak teď už tady bude ten, kdo se dovolá se samým štěstím. Mějte se krásně. Dobré dopoledne, Český rozhlas Ostrava.
4: No ježiš.
1: Halo, halo.
5: Nezavěšujte, prosím.
1: Tak bohužel, dneska to nikdo nevyhraje, takže vy si budete ale pamatovat, že Landek z německého Landeecke znamená zemský roh. Je to totiž kopec, který je opravdu tím úplně nejvýchodnějším, tedy rožním vrchem českého masivu. I takový je někdy Moravskoslezský rozhlasový kvíz.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Kristián Korner z Koblova. Bavit se budeme o zahradě v konci září. Poradíme se zavlažováním, hnojením a přípravou na další sezonu a nabídneme inspiraci, co se dá ještě vysévat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jirku.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvíli pro vás budeme mít připraveny kulturní pozvánky a rozhlasové tipy. Tentokrát se budeme motat kolem Ondřejníku, protože pozveme do Frenštátu, na Čeladnou i do Frýdlantu.

0: Je 10 hodin a 25 minut, tohle byla Maruška Rotrová, za malou chvíli ji vystřídá i Suzy Quattro. Mezitím ale pozvánky, pokud nemáte ještě plány na dnešní den, tak možná vás budeme inspirovat. Umění přírody, tak se jmenuje výstava obrazů Jany Koller a Evy Jakšové v městské knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jde o díla z lisovaných rostlin. Výstava je přístupná v provozní době knihovny, a to až do konce října. Jenom malý kousek od Frenštátu dál do Čeladné. Malíř Jaroslav Jankovský vystavuje svá díla v čeladenském památníku Josefa Kaluse. Výstava s názvem Z domova i z ciziny je k vidění ještě do 25. října. Památník je otevřen vždy dopoledne po předchozí telefonické domluvě. Ve čtvrtek a pátek pak vždy odpoledne od 13 do 16 hodin. A ještě si prohlédneme další tvorbu. Do 25. října si můžete prohlédnout výstavu Lubomíra Stýskaly v minigalerii Cukrárna pod Lisou ve Friedlandu nad Ostravicí. Prodejní výstava obrazů s názvem Rub a líc života s podtitulem Humor na oleji je k vidění po celou dobu provozu Friedlandské cukrárny.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Nejenom hrobky zakladatelů textilního průmyslu ve Frýdku Místku, ale i další zachovalé náhrobky můžete najít na tamním židovském hřbitově. Patří k těm nejlépe dochovaným v Moravskoslezském kraji a ve čtvrtek si ho budete moci prohlédnout v rámci komentovaných prohlídek. Za malou chvíli připojíme informace.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. 10 hodin, 35 minut. Jeden z nejzachovalejších židovských hřbitovů v Moravskoslezském kraji najdete ve Frýdku Místku. A tento čtvrtek dopoledne si tam můžete vydat na komentovanou prohlídku. Na detaily se už teďka zeptám Markéty Cihelkové z Muzea Beskyd, které prohlídky pořádá. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: A jaké památky na židovském hřbitově lidé najdou?
1: Tak na Frýdeckém židovském hřbitově je aktuálně dochováno přes 300 různě poškozených náhrobků a hrobek. Z toho v minulosti bylo 103 povaleno nebo poškozeno vandaly. Nyní ale jsou všechny znovu postavené a v přední části hřbitova je zřízené oddělení nefale. Nejvíce řad náhrobků, rovných 11, je ve střední části hřbitova. Za tímto oddělením pak solitérně stojí největší podnikatelské náhrobky, jako například Adolfa Landsbergera, rodiny Neumannu, Hermana Léva a dalších.
0: Co všechno návštěvníci mohou v rámci těch komentovaných prohlídek, co se mohou dozvědět?
1: Seznámí se s historií hřbitova od roku 1882, kdy se zde konal první pohřeb. Dozví se také o osudech řady významných osobností, které jsou na tomto hřbitově pohřbeny a budou připomenuty osudy frýdeckých a místeckých židů v období holokaustu.
0: Tak si ještě, paní Cihelková, pojďme říct, v jakých časech se ty čtvrteční prohlídky konají, kdy začínají a je tam nějak omezená kapacita nebo může přijít kdokoliv?
1: Tak komentované prohlídky s magistrem Jaromírem Poláškem se ve čtvrtek konají v 8, 9, v 10 a v 11 hodin. Letos se jedná o poslední komentovanou prohlídku a kapacita omezená není. Vlastně v době otevření hřbitova se mohou lidé po hřbitově pohybovat i samostatně, ale školním skupinám a větším skupinám osob doporučujeme raději se předem objednat na telefonním čísle, které najdou na webu www.muzeumbeskyd.com.
0: Takže já to ještě jednou zhrnu. Komentovaná prohlídka židovského hřbitova ve Frýdku v 8, v 9, v 10 a v 11 dopoledne ve čtvrtek 24. září a stačí přijít. Tak jo, díky za tyhle informace. Markéta Cihelková z Muzea Beskyd pro Český rozhlas. Mějte se hezky.
1: Děkuji, mějte se hezky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 3:45, tohle je Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dvakrát měř a jednou řeš, tak to je seriál plný dobrých rad všeho druhu. S naším redaktorem Arturem Kubicou se tentokrát zaměříme na lilie a jejich škůdce.
1: Dvakrát měř, jednou řeš, dobré rady všeho druhu. Psal mi jeden náš posluchač, že jeho lilie vypadaly, že budou krásně kvést, ale bohužel jim nějaký škůdce vykousal poupata. A otázka zní, co je to za potvoru a jestli se dá nějak odstranit. Tak ptal jsem se na to zahradníků a ti doporučují tohoto brouka, tedy chřestovníčka liliového, to je on. Ten napadá i konvalinky a řepčíky a jiné druhy, takže ho doporučují odstranit, prostě pozbírat. Musíte se podívat, jestli je na rostlině. Prohlédnout ji pořádně od shora až dolů a brouka, podobně jako třeba mandelinku na bramborách, pozbírat. Postřik na larvy chřestovníčka moc účinný není, protože larvy se při cestování po rostlině obalují, a to je zajímavé, vlastním trusem a ten je pak chrání proti okolí. Takže vy takovou larvičku postříkáte a nic se s ní neděje, všechno zůstane na ní, na tom obalu. Co potřebujete? Potřebujete postřik na žravý hmyz a určitě vám rádi v dobrém zahradnictví poradí, co se na chřestovníčka liliového hodí. Zdraví vás Kutil, tělem i duší Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, no a na silnicích ve Slezsku a na severní Moravě to vůbec nevypadá dobře. Máme tady několik velmi výrazných dopravních omezení a nehod, takže pozor na to. V Lidečku na Vsetínsku nabouralo auto do domu a hrozí tam únik plynu, na místě jsou záchranáři a taky tam je společnost, která zachraňuje nebo reguluje únik plynu. V Rožnově pod Radhoštěm, potom u autobusového nádraží, taky nehoda autobusu a osobního auta. Je tam překážka na vozovce, projíždí se jen s velkou zvýšenou opatrností. Další nehoda dvou osobních aut v ulici Suvorovova v Novém Jičíně, takže na to taky pozor, je tam překážka, projíždí se velmi opatrně. Na D48 na exitu 54 ve směru Český Těšín, to jsme u vesnice u obce Dobrá, na exitu Dobrá. Je tam opět nehoda, je tam auto, které nabouralo do svodidel, takže pozor na to. No a dokonce i v Ostravě Porubě na ulici 17. listopadu v křižovatce s ulicí Slabihoutkova, to je přesně ta křižovatka nad hlavní třídou mezi fakultkou a VŠB, tak tam je taky dopravní nehoda, pozor na to. No a závěr, taky nehoda na Prajské u Darkoviček, je tam havárie osobního auta, když je jdete z Hlučína na Darkovičky, bacha na to. Jezděte opatrně, další informace o dopravě na severní Moravě a ve Slezsku vám přinese Lenka Blažejová ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 11 hodin.

Až do konce platnosti aktuálních jízdních řádů, tedy do 12. prosince, zachovají České dráhy mezi Prahou a Opavou 4 přímé spoje týdně. Podrobnosti ve zprávách s Lenkou Blažejovou v 11 hodin.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Průměrný důchod od ledna vzroste asi o 300 korun. Senioři zároveň dostanou jednorázový příspěvek. České dráhy zachovají do konce platnosti jízdního řádu, tedy do 12. prosince, mezi Prahou a Opavou 4 přímé spoje týdně. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Bude oblačno s přeháňkami a teplotami kolem 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová, vítejte. Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 koruny měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Novou přístupovou cestu k vlakovému nádraží budou mít řidiči v Branticích na Bruntálsku. Do její opravy se pustila Správa železnic. Státní podnik cestu opraví až k železničnímu přejezdu. Silnice má být po dobu prací průjezdná. Uzavírka je v plánu až při pokládce asfaltu.
2: Cesta byla ve špatném stavu. Železničáři pracovali na tamním nádraží a po silnici jezdila těžká technika. Termín pokládky asfaltu zatím jasný není. O přesném datu pokládky a uzávěry silnice bude informovat firma, která má rekonstrukci na starost. Z Brantic Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: České dráhy zachovají do konce platnosti jízdního řádu, tedy do 12. prosince mezi Prahou a Opavou 4 přímé spoje týdně. 2 dodatečné spoje zavedl dopravce v červnu. Doplnili páteční spojení z Prahy do Opavy a nedělní spojení opačným směrem o čtvrteční spoj do Opavy a v neděli do Prahy. Uvedla to mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. O tom, kolik spojů budou České dráhy na trase provozovat od nového jízdního řádu, se rozhodne v příštích měsících. Přímé spojení mezi Prahou a Opavou nabízí také dopravce RegioJet. Rožnov pod Radouštěm zavedl nový systém evidence ve sběrném dvoře. Město rozdává lidem, kteří tam vozí odpad, vlastní karty. Změna se týká všech obyvatel města. Jak nový systém funguje, říká pracovník sběrného dvora Martin Grošák.
3: V podstatě vydáváme občanům karty vlastně přístupové do sběrného dvora, kde je čárový kód a vlastně my si je navedeme do počítače pod jejich jménem a adresou s tím, že vlastně už se nemusí prokazovat občanským průkazem. Sport.
0: Čeští tenisté se dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se odehraje v Boloni od 24. listopadu. Svěřenci kapitána Tomáše Berdycha postoupili mezi nejlepší osmičku poté, co v minulém týdnu porazili ve druhém kole kvalifikace. Výběr Spojených států amerických 3-2.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem regionu většinou oblačno, místy přeháňky, hlavně v Beskydech. Nejvyšší teploty kolem 12 až 16 stupňů, na horách 7 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Až do konce října musí řidiči počítat s omezením na dálnici D48, a to v úseku mostu nad Třanovicemi. Důvodem je oprava dilatačních závěrů. A ještě aktuální dopravní nehoda z Ostravy Poruby, konkrétně z křižovatky ulic Slabihoutkova a 17. listopadu. I tam jeďte velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak to byla Lenka Blažejová, která se pro dnešek rozloučila s rozhlasovým mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Tereza Hájková. Naproti mě v sousedním studiu už je ale má milá kolegyně Petra Štrimplová, je připravena poradna. Jejím hostem je Kristián Korner, zahradník z Ostravy Koblova, a téma bude pochopitelně zahrada. Co se dá dělat a co se má dělat na zahradě po létě. Poradna začíná za malou chvíli. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den z rozhlasové poradny. Co potřebuje zahrada v konci září v období babího léta? Poradíme se zavlažováním, hnojením, nabídneme inspiraci, co lze v tomto období ještě vysévat, či jak nejlépe skladovat úrodu z léta. Pozvání přijal zahradník Kristián Korner z Koblova. Pane Kornere, vítám vás v živém vysílání.
2: Děkuji, dobrý den, přeji.
1: Tak pojďme probrat péči o zahradu v tomto období. Máme za sebou suché léto, blíží se podzim, je čas zahradu uklidit, okopat, připravit na odpočinek, co teda je třeba dělat?
2: Tak těch prací teď v tomto období je strašně hodně na té zahradě. Zase je to pěkné, protože doma neležíme na kanapě, ale máme ten pohyb nějaký přírodní.
1: Fitness zadarmo.
2: Ano, fitness zadarmo. A za další máme z toho velkou radost, co se nám v té zahradce urodilo. Momentálně už pozdní dozrávají jablka na stromech, potom hrušně. Švestky už nám opadaly, které jsme se sbírali a dali do sudu, nebo zavařili, marmelády udělali. Někteří letos se stěžovali, že nemají moc úrodu švestek, ale někteří zase mají, dalo by se říct, i nadbytek. Včetně nás jsme měli hodně švestek. A to je ta velká radost, kdy to člověk dělá z takové pohodě. No, při tom sběru musíme dbát na to, co sbíráme, jak sbíráme a který druh ovoce. Ty jablka už by se mohly pomalu začít sbírat, ty podzimní odrůdy, s těma zimníma, aby jsme ještě na chvíli počkali. Mm-hmm. Při sběru toho ovoce musíme dbát takové různé zásady, že s tím, s tím stromem, aby nám to nespadlo na zem a nepoškodilo se ty plody, tak radši to sbíráme ručně. Mm-hmm. Pozor na štafle, protože mě dobře, že žebřík je velmi důležitý na té zahradce, protože ty úrazy fakt bývají každoročně dost velké. Takže pěkně mít košík nějaký dosti velký, háček na žebřík a ten, si tam ten košík připevnit důkladně a jednotlivě to ovoce sbírat a ukládat. A snažit se, aby jsme s tím fakt netloukli, aby jsme to nepoškodili.
1: Pojďme ze sadu ještě na záhonky. Jak ošetřím volnou půdu, aby byla připravena potom na jarní?
2: To je velmi důležité, protože během léta a i to jarního začátku podzimu je spoustu škůdců a chorob na té zahradě. Já jsem takový trošku propagandista, když máme vyloženě ovocnou zahradu a nemáme tam nějaké záhonky okrasné a už pozbíráme tu zeleninu a tak, je dobré, když máme svoje domácí slepičky, tam pustit slepičky. Mm-hmm. Protože oni opravdu nám udělají tu biologickou ochranu. Ano, oni to rozhrabou trochu, tak, ale oni vám vyberou všechny škůdce, co tam vidí. Vemte si, že ráno, teď se rozední, už v 7 hodin jsou tam, mm-hmm. do večera do 6 hrabou chodí s přestávkou trošku odpoledne. Takže a když vememe, že taková slepička denně dlobne do půdy 25 000krát, 25 000krát za den, tak umíte si představit, kolik ona vybere vajíček, škůdců, všeckého možného,
1: larev.
2: A je to vyčištěno. Je to opravdu biologická ochrana, kde tam nemusíme, nebo potlačíme ty škůdce v dalším roce hodně s těma slepicema.
1: Ale tak půdu samotnou bych pak měla asi pojít, zarýt nějaké hnojivo.
2: Tak teď, když máme vloženě zeleninový záhon a jsou tam ty zbytky zeleniny, když tam to není nějak nakažené nějaké choroby na těch lístech, tak to můžeme i zaryt, je to dobré. Buď to dáme do kompostu, jo, ale pozor na to, když třeba pod hrušněma máme rez hrušňovou a chtěli bychom lístí pozbírat a dát do kompostu, tak fakt se nedoporučuje dát to do odpadu biologického, protože tak bychom si ty choroby namnožili v té zahradě. Takže to na to opatrně. Tak samo do kompostu nedáváme třeba lístí z ořešáku, protože on má hodně tříslovin a není to vhodné.
1: Neprohnívá to tam.
2: Takže já osobně jsem spíš proto, když to tam je třeba od mrkve nebo petržele, dobře, tak to tam můžeme nechat, zarijeme to. Jenomže teď je trošku velký problém, že je hrozné sucho. A to rytě na té zahradce teď bude dost problematické. Chvala panu Bohu, jak já říkám, dneska nám krásně prší, tak nenadávíme, že prší, ale že trochu přibyde víc té vláhy v té půdě, protože vím, včera jsem taky něco podobného dělal, je tak abnormální sucho. Já už to nazývám katastrofální sucho. že může fakt být velký problém. Já třeba i v tomto období, i když tak třeba poprší, šánu do té půdy, vidím, že třeba, když je 5 mm, tak když ta půda je taková tvrdší, tak je maximálně zavlaha, tak do 5 cm i méň. Takže normálně se nebát a pustit, když máme zdroj vody v nějakém sudu, když to nachytáme, tak bych to, normálně to dělám, že ty pozemky nebo tu půdu zavlažuji, i když trochu prší. Vypadám někdy jak blázen, ale vím, co dělám, a když si fakt ty ruce dáte do té půdy, tak vidíte, co to potřebuje. Jinak to nezjistíte. Nebo každý vám řekne, je, dneska prší, no, nemusím zavlažovat. Já říkám, ale šáni do té půdy, jak je to hluboko. Jo.
1: Takže je to vlastně problém, který není viditelný takhle z povrchu. Tak my si teď dáme písničku, hned po ní už přizveme do vysílání i naše posluchače.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hostem té dnešní je zahradník Kristián Korner. Řešíme zahrádku v konci září. Je tu prostor taky pro naše posluchače, respektive pro případné dotazy nebo sdílení zkušeností. Telefon sem do studia je 59 611 22 66. Pane Kornere, půda po létě je ještě vyhřátá, září je takový ještě ideální čas na případné vysévání, vysazování nebo rozmnožování nejrůznějších rostlin. Co stihne vyrůst?
2: Tak do podzimu ještě, nebo do zimy ještě dost daleko, protože ten podzim bývá poslední léta velmi pěkný, to září, říjen i v listopadě, takže takové ty krátkodobé, rychle rostoucí, jako je třeba řekvička, zimní salát, jo, tak můžeme si už ho vyset a jako nám by měl ještě dorůst. Jo. Může se stát, že přijde nějaký brzký mrázík nebo něco, ale ty rostliny jsou dost na to připravené, takže by mohly obstat.
1: A kdy budu sklízet?
2: No, na ten podzim ještě.
1: No já vím, jako ale to vám... který měsíc, jak to tak
2: to, teď tak to tak konec října, vyseju. To je těžko říct, jak se budeme o to za jak tomu budeme se věnovat. Jo? Jestli, když je, tak jsem říkal o tom suchu, no tak když to zalejeme, ještě eventuálně přinojíme nějakým skvašeným drubežím trusem, jo, takže vám to pěkně poroste a budete sklízet. Nemusíte mít ty hlavky tak abnormálně velké, můžou být menší z toho, ale bude ta úroda.
1: No a ty mrazíky můžu pořešit nějakou ochranou?
2: Jenom ochranou. Ano, geotextilína, textilie, jo, a to zabrání tomu mraziku. Ale co je velmi důležité, teď za chvíli už bych si připravoval půdu pro vysadbu česneku, protože česnek je fakt drahý a ten čínský a nemá tolik slíc, naše české česneky jsou daleko kvalitnější, takže fakt doporučuji se věnovat tomu česneku na ten podzim si to vysadit. Když to nestihneme na podzim, můžeme i na jaře, to ale lepší je na podzim, protože ty palíce jsou potom větší.
1: Je nějaká plodina, která by neměla být před tím česnekem na záhoně?
2: No, třeba cibule nebo opakovaně, aby tam bylo loní česnek, protože tam to trpí haďatkem strašně hodně, jo, a to haďatko se jen tak nezničí. A pak velký škůdce je houbomílka česneková. Taková moucha, která tam naklade vajíčka a je velký problém potom. Takže ten česnek si fakt vždycky v té zahradce vytipovat, kde budu každým rokem sát, nebo kde budu střídat to místo na ten česnek, abych si tam nenasadil dvakrát po sobě. Protože to haďatko, jak se rozmnoží, tak to je opravdu abnormální škůdce, který přežívá v té půdě až 5 let na tom místě, když by se tam dostalo do toho. Jo? Ale tak jinak potom jsou i metody, jak z toho ven trošku, ale je to už potom obtížnější, jo? Že se moří ten česnek než před vysadbou, i když to moření v té sulce není 100%, a se někdo nemyslí, že když to namoří, že to bude, že to zachrání.
1: Tak pozor, jo?
2: Je tam potom záleží na přípravě půdy, jo? Že se používá dusikaté vápno, že se to vyvapní, 4 až 5 kg na ar to dusikatého vápna, zapraví se to do té půdy a přikryje folií a po měsíci se to odkryje a je to, tak dalo by se říct, boj proti tomu haďatku nejlepší zatím.
1: Je čas na vysázení nových jahodníků teď v září?
2: Na podzim je to velmi dobré období, jo, čím spíš tím líp bych řekl, protože to pěkně prokoření a ty rostliny už potom příštím roce jí mohou plodit na jaře. A když oni jsou zakořenělé, ještě narostou, ještě se tam inkubují ty květné poupata, že nám to bude příští roce kvést. Takže fakt doporučuji na ten podzim, nečekat s tím na jaře. Protože když to máte v květináči nebo tak nějaký kelímci, tak to potom i promrzne a jo, proschne vám to, nebo zase moc prší, zůstane vám tam voda. Takže do půdy zasadit a starat se.
1: Ovocné keře mám obrány během letní sezony. Co s nimi teď? Je čas na nějaké prořezání nebo jaké ošetření potřebuji?
2: Já moc nedoporučuji ten podzimní řez, nebo, protože už se mi stalo, že bylo tak letos sucho a pak přišlo deštivé počasí a teď jsem to jedno prořezal, no a začalo mi to znova vegetovat na ten podzim. Takže s tím velmi opatrně.
1: dostalo impuls.
2: To dostalo impuls, jo, a pak přijdou velké mrazy, i když teď už ty mrazy zase tak nejsou, jo, mm-hmm. jak byly. Ale je tam opravdu velké nebezpečí. Takže jedině odstranit zase poškozené nemocné větve, třeba u malin, ty, co už nedozrají, tak to odstranit, nebo ty staré, ty dvouleté vyhonit a dát pryč, jo, ale nějak s tím řezem moc nepospíchat, nechat to raději na to předňaři.
1: Tak, poprosím režii znovu o písničku, znovu připomínám telefon sem do studia 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: nebojím.
1: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
2: Práce na zahrádce po letní pěstitelské sezóně, tohle jsme dnes zvolili jako téma pro rozhlasovou poradnu. Hostem je zahradník Kristián Korner z Koblova. Pane Kornere, pojďme na jakoby tu okrasnou část zahrady. Co se tam teď děje začátkem podzimu?
3: Tak když chceme vysazovat pěkné okrasné rostliny, jako trvalky nebo cibuloviny, tak v první řadě si taky připravíme tu půdu důkladně. Prokypříme, pohrabeme, urovnáme, eventuálně i přihnojíme do zásoby, protože teď už se hnojí do zásoby, aby nám to fungovalo na to jaro. A teď je vhodné si vysazovat ty trvalky. Je to daleko lepší než na jaře, protože když ta půda je načechraná, navlhčena pěkně, vy tam to, zasadíte tu rostlinu, tak ona má impuls a ještě se vám oteplí, tak krásně vám zakoření. A tím pádem se připraví v té půdě ty kořeny na tu zimu a ta rostlina je silná a potom na jaře už krásně vybují a i když přijde sucho, tak jak to bývá poslední roky, tak to vcelku tak nevadí, protože je to prokořenělé. To je tak samo i s těma cibulovinama, že do té kypré půdy nesadíme to cibuloviny hlavně někde do jílovité půdy. To nemá vůbec význam. Radši, když je ta půda písčitá, humovitá, jo, že má dostatek humusu, není to slíte nějaký jíl nebo tak dále. To raději tam nesadí do té zahradky. A nebo udělat konkrétně tu výměnu půdy. No a ty cibuloviny už bychom koncem září, spíš tak říjen, v listopadu ještě taky můžeme, sadíme. A teď vždycky je u těch cibulovin pěknější, když je jich více pohromadě.
2: Ano,
3: je jeden druh, že to je ten efekt takový o mnoho větší. A hodně lidí se mě ptá, jak hluboko sadit ty cibuloviny.
2: Tak mluvíme o třeba tulipánech.
3: Tak když si vezmeme tu cibuli a změříme průměr té cibule, když bude mít třeba 2 cm, nebo spíš oni mají 3 i 4, tak 2,5krát hlouběji. Takže 2×2,5 je 5, takže těch 5 cm do země. Nesmíme to podcenit, protože když to vysadíme plitko a přijdou-li velké mrazy, tak ta cibule trpí. Takže oni potom vám na jaře tak jak by byli zdegenerované, že to vyraší, ale není to nic pěkného a než se to zpamatuje, někdy to i chcípne a tak dále. Jo. Takže na to pozor. A při vysadbě, kromě narcisu, když chceme sadit ty krokusy, tulipány, tak musíme fakt, nebo z cíle, musíme fakt dávat bacha, aby tam nebyly hraboši. Protože to je o ničem. To nakrmíte hraboše a nemáte radost na jaře potom žádnou. Takže trošku to zváží, kde to
2: sadíte.
3: A jak sadíte.
2: Poznám, že hraboš je přítomen? Má tam nějaké
3: vynorované chodbičky? No a vám to dá najevo. Jako jo, že když jste tam měli třeba předtím ovocný stromek nebo zeleninu, mrkev, petržel, to je jeho pochoutka, takže nedej bože, právě ty ovocné stromky, není to už levná záležitost, ten hraboš popravdu dá vám to najevo a člověk je z toho nešťasten.
2: Tak hraboše nekrmit.
3: Hraboše nekrmit na to podzim. No.
2: Okrasné...
3: Je třeba tam to vychytat, jako se tím zabývat, když to je trošku složitější.
2: Je to alchymie, zahrádkářská.
3: Ale dobrá kočka je dobrá kočka, jako to nenahrádí nic.
2: Tak v okrasné části zahrady mám třeba i dřeviny, jak ty ochráním před chladnějším obdobím, nebo aby přežili, co s nimi přihnojím?
3: Tak je dobré to když to ještě není nějak velký, je to mladá vysadba nějakých boroviček, jedlí nebo tak, tak je dobré zase tu půdu trošku prokypřit, ale nesmít hluboko, protože byste poničili kořenový systém. Je dobré potom to přihnojit taky tím cereritem nebo jaramilou, zkrátka plným hnojivem. No a pak, ale na to ještě trošku čas, potom v listopadu je dobré to i přikryt nějakým tím chvojím, nějakou větičkou. Ne, pozor, někdo třeba, já tomu pomůžu, já tam mám igelitový pytel. To je to nehorší, co může být. Jo,
2: stany neděláme.
3: Stany nedělá na té zahradce, takže jedině třeba nějakou jutou, jo, z přírodního materiálu, a nebo, já, osvědčené jsou ty větve z jehličin. No máme třeba nějaký strom, smr, potřebujeme ho tam trošku ořezat, tak to nevyhazujeme na kompost nebo tak, ale použijeme to na to zakrytí.
2: A ty větve ale zakrývají ten spodek?
3: Spodek, ale třeba kořenový... když máte nějaké vzácné borovičky nebo něco, nějaké ty bonzajky malé, tak je to dobré přikryt jako i přes ty větve. Jo. Trošku opatrně to upevnit, aby když přijde těžký sníh, aby vám to nepolámal, že to se může stát. Takže já, když třeba v zimě fakt sněží a je těžký sníh, tak vemu metlu a jdu ometat ty jehličiny, protože může nastat problém.
2: I to je práce zahrádkáře, sadaře. Tak čas na písničku, kterou prosím v režii, hned poté se k tématu ještě naposledy vrátíme.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před námi je poslední vstup dnešní poradny. Věnujeme se zahrádce v Babím létě společně s mým hostem, zahradníkem Kristiánem Kornerem. A já mám pokyn z režie, že máme posluchače na telefonní lince. Dobrý den, kdo se dovolal?
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Zdeněk z Moravy. A měl bych napadat instruktora dva dotazy. Za prvé, jak se mají sázet růže, aby se ujaly? Mm-hmm. A potom další věc, jak správně likvidovat listy z vlašských ořešáků? Jestli to zapálit, nebo já nevím, nebo vyvést. Takže děkuji vám předem.
1: My děkujeme za dotazy, přejeme krásný den.
2: Takže u těch růží, tam je velmi důležité, jaký sadlový materiál koupíme, kde to koupíme, v jakých podmínkách to koupíme. Protože když půjdete do růžové školky, kde ten zahradník fakt se o to stará, tak je to kvalitní materiál, není to proschlé ty kořeny, tak já vám řeknu, že to musí jít 100%.
1: Ano.
2: Nesmíme to nechat zasnout někde, že to koupíme na dvorku, to necháme stát na slunku nějaký ten týden a pak si vzpomeneme, že to zasadíme, takže růži. To je špatné. Takže tu růži, když přinesem domů, tak mět už připravený ten záhon a okamžitě to vysadit. Když ji vysadíte, tak je dobré, když zasypete, tak trošku tak s citem to přitlačit, už trochu ušlapnout, ale ne s kramflekem, ale ze špičkou nohy, jo, aby to fakt přilnulo k tomu kořenovému systému a ta podnož, ten šípek opravdu jde 100%. Takže, že to kvalitní materiál neexistuje, aby vám to nějak odešlo. Horší to je, když to je, různě jsem viděl v silenových sáčkách, v mechu, už to začíná rášit v tom obchodě, nechci říkat v kterém, ale viděl jsem to ve více obchodech, že to má takové, protože tam je teplo, to už ráší, jo, to už je oslabené, jo, vy to potom, jak to sadíte, polamete ty pupeny, ty vyhony mladé, jo, to je práce o ničem. Takže fakt si vybrat tu rostlinu, která je velmi kvalitní. A v tom igelitovém sáčku, jak oni to prodávají, tak to opravdu rychle oddělat a rychle to zasadit. Nespoléhat na to, že to tam má to nějaký mech nebo nějakou rašelinu, že to tam může být, já nevím, 14 do 30 dny. V žádném případě.
1: Tak, a ty listy z ořešáku,
2: jsme zmiňovali, pozbírat a raději to, teď nesmíme pálit, že je to zakázané, takže to obtěžuje sousedy a nevím koho ještě. Takže lepší je to dát do bioodpadu a do toho kompostu taky to nedoporučuji. Nebo
1: tam
2: ty třísloviny. To zhníje, ale má to hodně třísloviny a ta půda není potom kvalitní.
1: Tak. My jsme mluvili o tom, že máme teda z ovocných stromů spoustu plodů, ovoce. Poraďme, jak to, co nejlépe zaskladovat, jak by mělo vypadat to skladovací místo, jakým způsobem ho ošetřit, aby všechno bylo pořádku a jak to ovoce uskladnit?
2: Co se týče skladovacích prostorů, tak to je tak diskuze na celý večer.
1: Máme poslední minuty.
2: Ale v rychlosti nejlepší je, když je ten sklep v zemi zakopaný, ale pozor na spodní vodu. Nesmí tam docházet, že nám to nějak začne pršet více.
1: Neměl by být vlhký.
2: Neměl by být přemokřelý, ale vlhký je dobrý. Jeho skladování by mělo probíhat vzdušná vlhkost od 75 do 85 procent vzdušné vlhkosti. A je velmi důležité, opravdu musí to být větrání, protože když větrání není a do kříže, kde je komínový efekt,
1: ano.
2: A ty, když tam vzniknou nějaké spory, houbové choroby, tak aby to mělo větrání, aby odcházeli a čerstvý vzduch tam přicházel. To je velmi důležité. Teď není dobré, když to je třeba sklep u rodinného domku a vedle máme kotelnu třeba. Jo? Protože v zimě topíme, to se zahřívá. Tam opravdu, když je 2-3 stupně, je to optimální. Teď to samozřejmě nedocílíme, ale v tom lednu, únoru, když tam máme, já nevím, 10 stupňů, tak to je o ničem po skladování. No a než začneme skladovat, tak je dobré ten sklep si připravit s tím, že ho vyčistíme, odstraníme veškeré staré nějaké nahnilé, jestli jsme tam něco zapomněli, všechno musí jít pryč a je dobré i to vydezinfikovat, ne-li i vybílit, zhasíme si vápno a vybílíme to, vydezinfikujeme. To je to optimum, takové ve zkratkosti, co by se to mělo
1: pak
2: udělat.
1: Pak ty plochy by měly být dostatečně prostorné, kde ukládám to ovoce.
2: Těch ploch by, ty regály by tam měly být dosti. Je dobré, když jsou to nějaké pozinkované síta, nebo tak, aby to dýchalo, aby to se tam nezapařilo. A ty to ovoce si dáváme podle druhu. Jo, máme pozimní, zimní, aby jsme měli v tom přehled, co tam máme. A co začneme jíst první, jako jo, to podzimní ovoce, ty druhy, potom zimní a pozdní. Že?
1: Co vydrží. Přes nový rok.
2: To je další věc, taková velká zásada je kontrola toho skladu. Doporučuji i jedenkrát týdně projít to, protože ty plísně, tam toho je miliardy, ne miliony, těch spor, a ty vám to snaží se napadnout, mět se dobře, mají tam krmáš, oni se tam potom strašně rodí, množí. Jo, a
1: takže tam stačí malá tečka na jablíčku.
2: Ano, taková nějaká malá tečka, plísně. Jako je strupový, to znevádí. To víme, že jablko zdravé nebylo chemicky ošetřované. Nebo nějaký červík, tež tam není špatný. Jo, jako z toho hlediska zdraví našeho. Protože krásné vystavní ovoce je vesměs stříkano, postříky, že během leta, já třeba to moc neprosazuji. Ano, velkou výroba to musí dělat, ale my jako zahradkáři snažíme se dělat co nejméně té chemie na té zahradce. Takže kontrolovat to. A jestliže se tam projeví vám monilioza, ta hobová choroba, hnědnutí, sebe menší, tak okamžitě to dát pryč. Máte určitě nějaké zvířatka doma, slepice nebo prasatko, nebo já nevím, co, ovečky. Soused má, tak mu to podaruju a snaží se to konzumovat tak, jak to má být podle toho sledu, podle toho druhu ovoce.
1: Tak, věřte, že témat a otázek by bylo ještě hodně na další takovouto rozhlasovou poradnu, ale nás dneska už čas tlačí. Rozhlasová poradna končí a děkuji za účast a cenné rady dnešnímu hostu, specialistovi na zahrady Kristiánu Kornerovi. A budu se těšit někdy příště, pane Kornere, na shledání.
2: Tak děkuji.
1: A děkuji taky za dotaz našemu posluchači a pozvu vás ještě k poslechu dalšího dílu poradny. Tentokrát budeme probírat pěstounskou péči. Teď se od mikrofonu loučí Petra Štrimplová. Pěkný den a naslyšenou.
2: Nastanou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: interní poradna, která nám řekla, jak se postarat o zahradu po tomto letním období. Za malou chvíli tady budou aktuální zprávy s Terezou Hájkovou, no a po nich už se můžete těšit na Hudební poštu, tedy na jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami, a aktuální informace. Pozor na cestách, velký pozor si dejte v Zubří na hlavní silnici, protože nedaleko od kostela svaté Kateřiny v Zubří na rozcestí ulic Nad Fojtstvím a Hlavní ulice, tak je tam nehoda, je tam havárie cyklisty. Na místě už jsou složky integrovaného záchranného systému a pozor, je tam větší výskyt lidí na vozovce, takže až budete projíždět Zubřím, tak velmi pomalu, velmi opatrně.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Připraveny jsou polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Stovky lidí v Ostravě od rána čekají na výroční pětitisícovku. Kopřivnice opravuje prostranství u kruhového objezdu u Včelína. Fotograf z fyzikálního ústavu v Opavě uspěl v soutěži americké NASA o fotku dne. Počasí bude zatažené, místy s přeháňkami a naměříme do 15 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Stovky lidí v Ostravě od časného rána čekají na výroční 5000korunovou bankovku. Vychází v omezeném množství 200 tisíc kusů u příležitosti z tého výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si budou moci výroční bankovku vyměnit za běžnou do vyčerpání zásob.
4: Jak dlouho už tady čekáte?
5: Od půl šesté.
4: A hýbe se to, jak rychle se to hýbe, nebo jak pomalu?
5: Tak vidíte to.
4: Paní Blanka čeká ve frontě, která byla okolo 10. hodiny dlouhá, skoro 170 metrů. Bankovku vnímá jako památku na výročí. U konce fronty od půl deváté čeká i sběratel Roman z polských Katovic.
6: To je numizmatika.
4: V internetové dražbě může podle svých slov bankovku prodat i za dvojnásobek.
6: To bude 10 tisíc korun koštovat.
4: Každý zájemce si může vyměnit maximálně 3 kusy. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Kriminalisté od rána zasahují v hlavní budově Akademie věd na Pražské národní třídě. Potvrdil to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle deníku N policie shromažďuje dokumenty, a to kvůli podezření, že se v akademii vystavovaly falešné faktury a fiktivní dohody o provedení práce. Zásah je ve spolupráci s pražským státním zastupitelstvím, potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
7: Ve věci nyní probíhá prvotní fáze přípravného řízení, kterou označujeme za prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli nebylo zahájeno trestní stíhání, respektive sděleno obvinění jakékoliv osobě.
2: Zásah kriminalistů potvrdila i Akademie věd. Podle její mluvčí Markéty Růžičkové s policisty plně spolupracuje. Kopřivnická radnice začala s úpravou takzvaného náměstíčka u Včelína. Na jeho špatný stav podle města lidé poukazovali už dlouhou dobu. Proto tam městská společnost odstranila původní dlažbu, a to včetně palisád. Místo dostane nové obrubníky, dlažbu i zeleň. Práce stojí 144 tisíc korun.
8: Město odstraní i původní 4 lavičky a pořídí 2 nové. Z doposud uzavřeného prostoru tak vznikne nově průchozí chodník. Úpravy plánuje radnice dokončit tento týden. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
2: Soutěž o fotku dne americké NASA vyhrál snímek českého autora. Petru Horálkovi z fyzikálního ústavu v Opavě se podařilo zachytit mezinárodní vesmírnou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Šance na pořízení takové fotky je podle něj skoro stejná jako výhra v loterii. Astronomický snímek dne vyhlašuje NASA od roku 1995 a je jedním z nejuznávanějších světových ocenění pro fotografy zaměřující se na vesmír.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude v našem regionu oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami. V Beskydech srážky četnější. Ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty do 15 stupňů. V noci čekejte většinou oblačno a zejména v Beskydech místy přeháňky. Kránu oblačnosti ubude, místy až na polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, výjimečně i přízemní mrazíky. Zítra ráno a večer bude málo oblačnosti, během dne přechodně až oblačno a ojedinělé přeháňky. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na Opavsku na silnici 469 u Hlučína havarovala dvě osobní auta. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 4 minuty po 12. hodině, tak tohle byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava, ty další vám nabídne ve 13 hodin. Pravidelní posluchači už vědí, že teďka nastává hodinka, kdy si písničky můžete vybírat sami. Připravena je hudební pošta a taky telefonní číslo 596 11 22 66. Jaká bude hudební pošta, tak to záleží jen a jen na vás. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné poledne na Moravu i do Slezska.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: 22. září, pokud znáte nějakou Darinu nebo Morise, tak jim nezapomeňte popřát, protože mají svátek. A my míříme za prvním hudebním přáním, tentokrát za paní Aničkou do Hatě. Hezký dobrý den.
3: Já vám taky přeju hezký den. A písničku bych dneska chtěl poslat paní kuchařce a panu kuchařovi do Dalkovic, kteří nám vádí dobré obědy a jim přeju hodně zdraví a štěstí a lásky a málo nehod a hodně pohody. To jim přeje Anička a všichni jedí obědy. Pane Vladimíre, a vám taky přeju hezký den. I když je takové skáře počasí, a doufám, že máte dobrou náladu.
2: Mám dobrou náladu a mám aj deštník, paní Aničko, takže to dneska určitě zvládnu. A ještě mi řekněte, když vám tak dobře vaří, co jste měli dneska k obědu? Inspirujte mě, bo já vůbec nevím, co mám vařit.
3: No, dneska jsme měli jíst maso a kompost a polí.
2: Takže dobré.
3: No, tak už jsem po obědě.
2: Tak to je dobře. Tak jo, tak Aničko, děkujeme za přání, děkujeme za telefonát a posíláme písničku. Mějte se hezky v Hati.
3: Tak je, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A my míříme v hudební poště za dalším přáním. Tohle byl Janek Ledecký a píseň Pěkná, pěkná, pěkná, záznam z koncertu. A my míříme do Ostravy za paní Olgou. Dobrý den, tady je hudební pošta.
2: Dobrý den. Zdravím všechny věrné posluchače. Dnes slaví své krásné 90. narozeniny paní Adélka Ranošová z Kozmic, toho času je v domově důchodců v Hlučíně. Milá Adélko, přejeme vše nejlepší, co jen život může dát. Pevné zdraví, štěstí, lásku, osobní a rodinnou pohodu. Ať se na tebe, Adélko, jen štěstí směje, to ti ze srdce přeje Olga, dále celá tvá rodina a všichni přátelé a známí, kterých máš velmi mnoho, protože jsi 72 let hrála na varhany ve vašem kosmickém kostele. A za to ti, Adélko, patří velký dík. Děkuji vám, pane Vladimíre, za písničku, přeji krásný den a zase někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo, taky vám přeju krásný den a mějte se moc hezky, paní Olgo, naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Už jsme byli v Hati v Ostravě a teď zamíříme do Bolatic. Čeká nás tam pan Max. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Ostrava a všechny věrné posluchače. Dnes má narození naše dcera Martina Fusová-Vocáková z Dortmundu. Martino, všechno nejlepší tvým narozením. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky. Druhé narozeniny mám Marie Fusová z Bolatic. Marie, ať slunce svítí na tvé tváři, ať ve tvých očích láska září, ať tvé srdce nezná klam, teď přejít narozeninám nám Max s celou rodinou. Děkuji za vyhledání písničky a nashledanou.
0: Rádo se stalo. No a z Bolatic do Dortmundu, z Prajské do severního Porýní Vestfálska. Už letí písnička.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek a Nuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Vojtek se vrhá do politiky, stává se karvinským radním a účastní se první schůze. Ženka zatím pomáhá Anušce pátrat po ztraceném Tomaškovi a vydává se proto znovu do Ostravy.
2: Hned první uliční průhled jí zahradí kolo z Žofinské huti. A jakmile mine blok domů, otevře se před ní panorama tak ohromující, že zůstane v úžasu stát. Dýmící a ostře čpící koksovna Karolina.
1: Premiéra páté části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
3: A v hudební poště teď zamíříme do Kozlovic, pěkně pod Ondřejník, protože tam nás čeká paní Anna. Hezký dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím celý Český ostravský rozhlas a všechny milé posluchače tohoto oblíbeného pořadu. Bylo kamarádu pět, jenom jeden z nich se dožil krásných 90 let. A je to pan Bohumil Žáček, naši malebné vesničky pod Ondřejníkem z Kozlovic. Měli Mírku. K těm krásným narozeninám ti přeji hodně štěstí, zdraví, radosti dětí, vnoučat, pravnoučat a do dalších dnů samé sluníčkem prozařené ranka přeje Kocianova Anka. A ještě bych sem chtěla pozdravit svou manželku Jarmilku a oběma vám poděkovat za hezké kamarádství, přátelství, které trvá víc jak 60 let. Vám, pane Vladimíre, moc děkuji za vyhledání písničky a budu se těšit někdy snad na shledanou.
3: Taky se na vás budu těšit a hezký den do Kozlovic přeju.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Z Lašska se teď přesuneme na Valašsko, protože tam nás čeká paní Alena. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady je Alena z Valašska. Já bych chtěla zahrát Lidušce Majtanové z Bystřičky dodatečně k narozeninám a k svátku. Milá Liduško, přeju ti dodatečně k tvým narozeninám i svátku všechno to, co potřebuješ ke štěstí. Bezednou číš lásky, radosti, hřejivých dnů, ale nejvíc ze všeho pevné zdraví a neustálou ochranu nebes. Toto ti přeju i manželovi Emilovi a celé tvoji rodině. Všichni, kteří poslouchají rádio, tak posílám hodně pozdravů z Valašska a přeju hodně zdraví. Tvoje kamarádka Alena.
0: My přejeme taky všechno dobré, mějte se hezky, naslyšenou. Tak.

0: hudební poště Českého rozhlasu Ostrava teď dohrála Moravěnka na přání a míříme za další písničkou a za dalším hudebním přáním, protože na telefonním čísle 596 11 22 66 už nás čeká paní Daniela z Nového Jičína. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, srdečně vás zdravím a všechny posluchače. Chtěla bych dneska popsat svoji vnučce do Prahy. Je to Kristýnka Kopecká a pracuje tam jako zdravotní sestřička. Kristýnko, k tvým krásným narozeninám i přeju hodně zdraví, lásky, štěstí a pracovních úspěchů. Přeje ti to tvůj tatínek Lumír, tvoje sestra Veronika s manželem Davidem a s malou Elinkou. Malá Elinka ti posila tetičko pusinku k narozeninám. Pak ti přeji ještě bratr Tomáš s přítelkyní Vaneskou. No a nakonec babička Daniela. Pane Vladimíre, moc vám děkuji. A přeji krásný den.
0: Rádo se stalo, taky vám přeju hezký den do Nového Jičína.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Naším středečním hostem bude 15-letá Melanie Musilová, která se věnuje opernímu zpěvu, tanci a hře na klavír. Studentka Bohumínského gymnázia je držitelkou ocenění Zlatý oříšek, udělovaného nejtalentovanějším dětem. S Melanií i její maminkou Monikou natáčela Kateřina Hubarová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Ještě jednou připomínám telefonní číslo k nám do rozhlasu 596 11 22 66. Za dalším hudebním přáním se teďka vydáme na Vítkovskou Hornatinu. Míříme do Leskovce za paní Broňkou. Dobrý den.
3: Dobrý den vám přeji všem posluchačům i vašim kolegům. Za pár dnů oslaví své krásné narozeniny paní Anička Palachová z Hlučína. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti ze svých dětí a vnoučat a hodně, hodně božího požehnání, ať vás nožičky ještě dlouho, dlouho nosí. Vám přeje Broňka s rodinou a připojí se ostatní příbuzní, přátelé a známí. A vám přeji hezký návrat domů. Děkuji a nashledanou.
2: A já moc děkuju a přeju všechno dobré.

0: Posloucháte Hudební pošto Českého rozhlasu Ostrava a já tady už vítám paní posluchačku z Bohumína. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
1: Dobrý den. Já jsem Hilda a já bych prosila zahrát nevěstě moji Ireně Králové písničku nějakou pěknou, co jste vybrali jejím dnešním narozeninám. Jo, a přeju jí hodně zdraví a s dětma, aby měla radost a všechno a aby se jí dál dařilo tak, jak se jí to posud daří. A
0: tak jo.
1: Vám děkuji za všechno. Vy jste opravdu šikovní v rozhlase, že hrajete nám. A vám taky přeju vám všem moc a moc zdraví a aby se vám pořád dařilo tak, jak doposud. Ano?
0: A my moc krát děkujeme, mějte se moc krásně a užijte si to. Naslyšenou.
1: Ano, naschledanou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, a to v úterý 22. září. Pro další písničku se teďka vypravíme proti proudu řeky Ostravice. Z centra Ostravy míříme na jih a zastavíme se až v Pržně, protože tam nás čeká Blažena. Hezký dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den vám všem v rozhlase i posluchačům. A dnes bych chtěla poslat písničku našemu švagrovi, panu Bohumíru Teperovi z Krásné, k jeho krásným narozeninám. A přejeme mu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti v kruhu rodiny. A užij si ten dnešní den, Bohušku. To ti přeji švagr Josef, švagrova Blažena a Libuše a kamarádka Jana. Děkuji moc za vyhledání písničky a zas někdy nashledanou.
0: Rádo se stalo a hezký den do Pržna přejeme. Mějte se dobře.
1: Děkuju. Nashledanou.

Eva Pilarová ukončila dnešní hudební poštu s datem 22. září. Za malou chvíli ve 13 hodin vám nabídneme aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Vladimír Šmehlík. Mějte se moc dobře na Moravě i ve Slezsku. Budu se na vás těšit zase zítra.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Povodí Odry od jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. Bochemie představí Bohumínu plán výroby chemikálie pro raketová paliva. Je světový den dárců kostní dřeně. Vhodný dárce se v Česku hledá pro stovky nemocných ročně. Zítra bude většinou oblačno a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Společnost Veolia dnes zahájila topnou sezónu. Týká se to například Ostravy nebo Karviné. Začátek topné sezóny souvisí s poklesem venkovních teplot. Veolia využila letní období k rozsáhlé modernizaci a opravám rozvodných sítí. Novinkou je otevření zákaznického centra v Ostravě, které nabízí běžný zákaznický servis a energetické poradenství. Šéfové Bochemie dnes na veřejném jednání v Bohumíně vysvětlí své plány na výrobu chemikálie pro raketová paliva. Záměr vyvolal obavy místních obyvatel i radnice, která firmě vytýká, že o projektu samosprávu ani veřejnost včas neinformovala. Do 8. října může Bohumín i veřejnost zaslat krajskému úřadu připomínky k záměru.
3: Bochemie chce zkušební provoz zahájit koncem příštího roku. Chloristan amonie je nezbytnou surovinou pro výrobu pevných raketových pohonných látek. Firma ale neuvedla, k čemu má produkce z Bohumína sloužit. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Dnes je světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně. Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíce lidí. Případného odběru kostní dřeně se lidé bát nemusí, říká vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
4: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, zejména v Beskydech místy s přeháňkami. K ránu oblačnosti ubude místy až na polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, výjimečně i přízemní mrazíky. Zítra přes den čekejte zpočátku málo oblačnosti, během dne přechodně až oblačno a ojedinělé přeháňky. V oblasti Beskyd ráno i zataženo. Nejvyšší denní teploty mezi 12 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor aktuálně v Havířově v ulici Dělnická, srazilo se tam osobní auto s nákladním. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na linku 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to ano. Tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdybychom stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, Nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka vztáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak ji měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec, já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív studoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily, ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitýho stresu jenom určitý klouby v určitým směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, no, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise, ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři, a proto ty amatéři mají mnohem více zranění, a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolo 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopujou informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy, měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně, nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřeboval udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskaderské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelské mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko. A režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofon všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že

0: jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
1: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
0: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
1: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
0: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
1: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
0: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
1: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
0: A jít s tou bolestí naproti.
1: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
0: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Opavě se bude rozhodovat o tom, kdo získá pozemky v nové čtvrti Stromovka. Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí opraví fotbalové šatny a postaví nové osvětlení. Zítra bude většinou oblačno a teploty do 16 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. V Opavě se dnes budou veřejně losovat majitelé pozemků v nově vznikající obytné čtvrti Stromovka. Město prodá tímto způsobem prvních 54 parcel podle přihlášek, které mohli zájemci předem poslat. Losování bude pod dohledem notáře, potvrdil mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný. Samotné území Stromovky se dál připravuje.
4: Celý rozvoj území počítá postupně s výstavbou až 300 rodinných domů. Součástí širšího řešení bude také park, zeleň, veřejný prostor a modrozelená infrastruktura, která pomůže hospodařit s dešťovou vodou v území.
2: Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
5: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťován budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
2: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Schiffera. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě, informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Zubařka Magdalena a učitelka tělocviku v důchodu Irena byly pravomocně odsouzené na 9 a 12 let vězení. Předseda senátu po přezkumu jejich dovolání připustil, že by dřívější rozsudky mohly být zrušeny. Přerušení trestu ale nepředjímá konečný výsledek k dovolání ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Na letním stadionu ve Valašském Meziříčí začala oprava šaten. Kromě hlavního hřiště s atletickým oválem zároveň vznikne nové úsporné osvětlení. Práce vyjdou na 21 milionů korun bez DPH. Polovinu zaplatí dotace od Národní sportovní agentury. Co se v šatnách změní, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
6: Uvnitř šaten budou nové příčky, podlahy a omítky, opravou projdou také rozvody vody, elektřiny a topení. Práce začnou na konci září, fotbalistů se ale výrazně nedotknou. Na podzim budou využívat šatny v penzionu Valmes u hřiště s umělou trávou a hotovo má být na začátku března, takže většinu jarní sezóny už odehrají v nových šatnách.
3: Počasí.
2: Zítra bude v Moravskoslezském kraji ráno a večer málo oblačnosti, během dne přechodně až oblačno a ojediněle přehánky. V oblasti Beskyd ráno i zataženo. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni, na horách naměříte maximálně 11.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Rýmařově v ulici 8. května havarovalo osobní auto, s opatrností projedete. A pozor taky na dálnici D1, na 350. kilometru u Klimkovic ve směru na Brno se pohybuje chodec. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné odpoledne, to už vám přeje z ostravského studia Českého rozhlasu za všechny. Iveta Dadamová, máme 4,5 minuty po 14. hodině, jako vždy je to začátek toho našeho dnešního úterního odpoledního vysílání. Aktuality, zajímavosti, pravidelné rubriky i pravidelné pořady, to vše nás čeká. A kde začneme? V Bohumíně, tam na dnešek svolali setkání obyvatel s vedením společnosti Bochemie. Proč? Řekneme už za malou chvíli, protože na místě máme reportérku. Přidáme v polovině hodiny i řidičskou abecedu a věnovat se budeme jedné situaci z provozu na silnicích. A co z muziky? Kapela Čechomor a Marie Rotrová už je za chvíli, to znamená, že si dáme i písničky, které nestárnou, a v nabídce vidím třeba také Anuka. Bude toho více, ale krásné odpoledne, to přeji vám všem už teď.

0: jak jsem slíbila hned v úvodu této hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava, začneme na Karvinsku, protože už za hodinu začne přímo v Bohumíně jednání o plánované výrobě chemikálie, využívané například pro výrobu raketového paliva. Manažeři Bochemie mají totiž obyvatelům vysvětlit, jak chtějí zajistit bezpečnost výroby a také ochranu životního prostředí. Přímo na místě je reportérka Andrea Bertníková, kterou už zdravím. Andreo, dobré odpoledne.
1: Pěkný den z Bohumína.
0: Jak do tohoto záměru Bochemie může mluvit veřejnost?
1: Může a právě jak, to se dozví lidé na tom semináři, na tom setkání, který za necelou hodinku tady v Bohumínské radnici začne. Když to řeknu hodně úředně, tak ten záměr je nyní v takovém zjišťovacím řízení. Prakticky to znamená, že krajský úřad shromažďuje připomínky k jeho možným dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Bohumín i samotní obyvatelé mohou své námitky a připomínky posílat krajskému úřadu do 8. října. A ten pak rozhodne, jestli bude potřeba podrobná takzvaná EIA, tedy to je takové rozsáhlé úplné posouzení vlivu projektu na životní prostředí. A teprve potom budou následovat další povolovací řízení, takže když to shrnu, ta výroba zatím rozhodně není definitivně schválena.
0: Prosím, připomeň, co je vlastně chloristan amoní a k čemu ho chce Bochemie vyrábět, nebo proč?
1: Tak ten chloristan amonný, laicky řečeno, je taková látka, která působí jako silné oxidační činidlo a používá se, a to je důležité, mimo jiné při výrobě pevných raketových pohonných látek nebo průmyslových výbušnin. Její vlastnosti samozřejmě znamenají, že při určitých podmínkách tam může hrozit, a podotýkám může, požár nebo výbuch. Ale co je taky důležité, Bochemie zatím vůbec veřejně neupřesnila, pro jaký konkrétní účel bude ta bohumínská produkce To všechno se zřejmě tady dozvíme. Ta první výrobní linka má mít kapacitu až 1000 tun ročně, no a zkušební provoz ta firma plánuje na konec příštího roku, pokud získá všechna potřebná povolení.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Andrea Bertníková. Díky moc za všechny informace a loučím se. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Příští rozhlasové lékárně se zaměříme na časnou diagnostiku Alzheimerovy choroby, o čem při záchytu neurologických onemocnění vypovídají biomarkery. I na to se budeme ptát docentky Pavlíny Kušněrové, zástupkyně přednosty Ústavu laboratorní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naděja Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A pojďme si dát naši řidičskou abecedu, pravidelnou rubriku na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. To znamená, že si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si řekneme něco víc o tom, jestli vůbec smíme jíst za jízdy. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
2: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
1: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
2: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava řekneme něco víc o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Věřím, že i tentokrát balíček správného houbaře udělá radost jednomu z vás. Telefonní linku znáte, telefon ve studiu bliká, tak pojďme zjistit, komu se podařilo dovolat a je na lince. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady je Vlasta.
1: Zdravím vás, paní Vlasto.
2: Dobrý
1: houbaříte,
2: den.
1: Dobrý den. Houbaříte ráda, sbíráte ráda houby?
2: Ano, sbírám ráda.
1: Tak věřím, že soutěžní otázku dáte bez problému, protože dám tři možnosti a vy z nich vyberete tu jednu správnou. Řekněte prosím, která z těchto hub z českých lesů patří mezi nejjedovatější? Pavučinec plyšový, hřib plstnatý, anebo čírůvka mídlová? Pavučinec, hřib plstnatý, anebo čírůvka?
2: Já si myslím, že to je Cčko.
1: Myslíte si, že by to mohla být čirůvka? Mezi nejjedovatější, ale nemůžu ani napovědět, protože bych napověděla ostatním, takže zkuste to příště zase. A děkuji moc za zavolání. Hezké odpoledne přeji.
2: Hezké odpoledne, nashledanou.
1: Naslyšenou. Tak, kdo je dále na lince? Hezké odpoledne, dobrý den, koho vítám?
3: Dobrý den, Zdeněk, Ivetko.
1: Zdravím vás, pane Zdeňku, dobrý den. Tak, zopakuji a na vás je, abyste trefil správnou odpověď. Která z těchto hub z českých lesů patří mezi nejjedovatější? Pozor na chytáky. Pavučinec plyšový, hřib plstnatý anebo čirůvka mídlová?
3: Já bych zkusil ten hřib plstnatý.
1: Ten je dokonce jedlý.
3: Tak jo.
1: Tak jo, děkuji moc za zavolání, také se mějte krásně. Naslyšenou, správná odpověď byla pavučinec plyšový, je mi to líto. Bohužel pro dnešek výhra tady zůstává, ale o to víc šancí budete mít zase v těch dalších dnech.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
2: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
1: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pokud v našem vysílání máte moc rádi rozhlasové listování a nestihnete ho v neděli po 15. hodině a 30. minutě, tak si ho můžete pustit na našem rozhlasovém webu. No a právě čteme z románové kroniky ztraceného města Karin Lednické Šikmý kostel, a to už z třetí části. Dostaneme se do let 1945 až 1961 se všemi hrdiny této závěrečné trilogie Karin Lednické, tak prožijeme první poválečná léta. A zatím si na našem rozhlasovém webu můžete přehrát 4 z 20 dílů. Stačí se podívat. Ostrava-rozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kontroloři budou v příměstských autobusech používat kamery. Od kdy a proč, dovíte se za chvíli. Podrobnosti přidáme v 15 hodin. Do aktuálních zpráv na 15. hodinu je pro vás připravuje Tereza Hájková, která chystá zprávy také celé dnešní odpoledne. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Kontroloři budou v příměstských autobusech používat kamery. Město Ostrava kupuje mobilní hráze, kterými při povodních utěsní podchody a podjezdy. Z havířovské stromovky zmizí staré a nebezpečné stromy. Zítra bude oblačno a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Firma Koordinátor ODIS bude nově při svých kontrolách používat kamery. Začne s tím od poloviny prosince v regionální dopravě na území Moravskoslezského kraje. Doposud kontroloři pořizovali jen zvukový záznam. Nahrávací zařízení zapnou vždy před vstupem do vozidla a vypnou ho při výstupu, vysvětluje jednatel společnosti Petr Fridrišek.
3: Kamery tak budou aktivní pouze po dobu nezbytně nutnou pro provedení konkrétní přepravní kontroly. Cestující budou o pořizování záznamu informováni, a cílem bude vždy optimalizovat nahrávání tak, aby pořizování záznamu nepředstavovalo nepřiměřený zásah do soukromí cestujících ani zaměstnanců dopravce.
2: Nové mobilní hráze pomůžou Ostravě při povodních utěsnit celkem 11 podchodů a podjezdů. Voda z Odry by se skrz ně mohla dostat do obydlených čtvrtí. Město kritická místa zmapovalo podle zkušeností s povodněmi v letech 1997 a 2024. Zakázka na výrobu mobilních hrází už běží. Hotové mají být na konci jara příštího roku. Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu, který kandiduje v říjnových volbách, budou ucpávky chránit město v případě, že by se přelily hráze kolem řeky.
4: V takovém případě by hasiči při už nahlášení 2. nebo 3. povodňového stupně začali zadělávat jednotlivé podchody a podjezdy a v místech by docházelo k dalšímu zabezpečování svojima provizorníma hrázema. Tak to vlastně budeme chránit od jednotlivé nemovitosti po ulici, po celý sektor až po samotnou řeku.
2: Poslanci dnes budou moct jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je také rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestů za týrání lidí a zvířat. Havířov v říjnu začne s další etapou revitalizace stromovky. Část tamního parku upravovala radnice už loni. Letos technici pokácí staré a nebezpečné stromy, které uvolní místo mladým dřevinám. K zemi půjdou převážně olše. Kmeny zůstanou v parku. Tlející dřevo vytváří přirozené prostředí pro další rostliny a organismy.
0: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, zejména v Beskydech místy s přeháňkami. K ránu oblačnosti ubude místy až na polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, výjimečně při malé oblačnosti kolem 3 a přízemní mrazíky. Zítra přes den čekejte zpočátku málo oblačnosti, během dne přechodně až oblačno a ojediněle přeháňky. V oblasti Beskyd ráno i zataženo. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, na horách do 11.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: U Frýdku Místku na silnici 648 havaroval motorkář, projíždějte opatrně. A nehodu 2 osobních aut aktuálně hlásíte z Vendryně, konkrétně ze silnice 474, i tam buďte velmi opatrní. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji vám příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu. Ostrava vás určitě pozveme na Kunínský zámek, kde chystají tradiční akci Růže pro paní hraběnku. Můžu slíbit také recept z pochoutkového roku, nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Bude v druhé půlce hodiny připravovat kuchař Ivan Vorochodský. No a za malou chvíli to už se budeme věnovat kovářskému řemeslu. Karel Gott, Hana Zagorová a nebo třeba Petr Muk. To je nabídka muziky a já k tomu přidávám i přání příjemného odpoledne.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Už míříme na Opavsko a jak jsem slíbila, věnovat se budeme i kovářskému řemeslu. Zbyněk Pechál je umělecký kovář a také držitel ocenění mistr tradiční rukodělné výroby. V jeho kovárně v Jelešovicích si můžete mimo jiné prohlédnout výrobky z mezinárodních sympozií kovářské sonáty, které už léta organizuje. Právě tam společně s kolegy se snaží popularizovat kovářské řemeslo a hlavně oslovit i děti. A tak na jeho kurzy do dílny chodí třeba i ty tříleté.
1: My jsme teď se Zbyňkem Pechálem kovářem sešli pár schodů dolů do galerie. Tady jsou stovky výrobků.
2: Jsou to některé výrobky z kovářských sonát, jsou to výrobky na různá témata, ale všechny prostě zpracované vlastně jako řemeslně.
1: Ruční práce?
2: Ruční práce je se tady na co prostě jako kouknout.
1: Na sobě máte i tričku kovářské sonáty.
2: Kovářské sonáty.
1: S nápisem kovářské sonáty.
2: Je ta akce, která vlastně oslavuje to kovářské řemeslo a šíří ho vlastně mezi veřejnost jenom s tím, aby lidi byli o tom řemesle poučení, že to není nastříkané sprejem nebo kliknuté počítačovou myši, ale že opravdu musíte rozpalit tu jeň, rozehrat to železo, použít to kladivo, použít tu hlavu, sladit si ruku hlavu, tak abyste ten úder vedli tam, kde má být, nevedle, a potom z toho vyjde krásný výrobek. Takže dělám systémem, že dopředu vím, co dělám, to znamená, že si to nakreslím a přesně podle toho to udělám. Nedělám to způsobem, že přijdu k vyhni, něco vyrobím, pak dlouze uvažuji a dám tomu nějaký název.
1: No, z toho železa jdou dělat i takové detaily, drobnější věci. Například tady vidím, že jsou růže ze železa udělané. Tady je fajn, že se na všechno může sahat. To je vlastně klepadlo na dveře. Tady vidím hudební nástroj.
2: Máte třeba xylofon. Nebo jsou, jak bych to řekl, jako kinetické, to je vlastně jako baletka, která se točí ve větru.
1: Ne. Když tady k vám přijdou děti na kurz, za jak dlouho jsou schopni vyrobit něco jednoduchého, za jak dlouho, když jsou šikovné, tak to zvládnou?
2: Jak jste si všimla, tak tam vlastně jako před ateliérem na zdi je x skobiček, na kterých visí různě velké kožené kovářské zastěrky, které máme vlastně jako udělané pro děti. Jsme schopni to udělat s dětma ve věku od 3 let. A samozřejmě nekuje třeba ten hřebík celý sám, ale prostě ukazuju, kde má klepnout, on klepne, když to pochopí, tak to vlastně je už ta výhra předem. No a udělat ten hřebíček. Ten hřebíček je otázka s tím nejmladším slovíčkem, já nevím, 8-10 minut. Potom jsou schopni vlastně udělat, vytepat změděnou mísku, včetně toho původního ošetření té mědi tím žíháním, jo, tak tam taky je to, já nevím, maximálně 15-20 minut. Děvčata, která to chcou mít opravdu, jak se říká, tip job, tak ty to těma prstíčkama jako tu oblínu, tak to prostě ještě tam je prostě bublinka nebo vypouklinka nějaká, tak to ještě prostě jako vyhladí do dokonalosti. Pak to vyčistí postaru vlastně solí a citronem a je tam vidět v těch dětských očích jako ta spokojenost toho, že dokázali. Máme i malého vlastně jako koně, na kterého vlastně jako děti přibíjejí podkovičky mu na kopita.
1: Maketa koně nějaká.
2: Ano. Je to udělané vlastně tak, že ty nohy jsou ze silného lněného lana, které má, já nevím, průměr to lano asi 40 mm a dá se na to pověsit kopytko ze dřeva. Je to taková prostě jako velká hračka, ale jo, je to jenom o tom soustředění a o té zručnosti.
1: Takže ten výsledek můžou vidět docela brzo. Nejsou to sice takové výrobky, jak tady vidíme v galerii, co dělají ti mistři, kteří navštěvují vaše kovářské sonáty.
2: Setkal jsem se, a to je, strašně vás to potěší, i s malým klukem, 7 roků, mě se jmenoval Mirek, byl jako na těch sonátách, byl dětský domov z Opavy. Ty děti tak jako procházely těma pracovištěma a já jsem zrovna trefil tady toho klučíka a on vzal to kladívko a prostě tepal tu mísku, jsem mu ukázal jak, ale pak už dělal sám a pak se prostě jako na tu mísku díváte a vám váš mozek prostě říká, teď bych klepl tam do toho místa, vy si to myslíte, nic neříkáte a ten kluk tam klepnul, teď bych klepnul tam A ten klub tam klepnul, prostě on to měl v sobě.
1: Měl proto cit.
2: Měl proto cit a můžu říct, že ty sonáty měly, nebo mají pro nás i ten efekt, že to prostě nebylo úsilí pro nic, jo? Že máme už i absolventy uměleckých škol, prostě kovářských a žáky na těch školách a jak byli malí, tak těma sonátama prošli.
1: Dodává Zbyněk Pechál, umělecký kovář. Z Jilešovic Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Si křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem, společnosti vám dělá Český rozhlas Ostrava. Slíbila jsem i pozvání na jednu velkou tradiční akci a proto teď už míříme na Novojičínsko. Barokní zámek v Kunýně zve návštěvníky na tradiční akci s názvem Růže pro paní hraběnku. Co vše od pátku po několik následujících dnů zažijete, teď přiblíží kastelán zámku Jaroslav Zezulčí, kterého už po telefonu zdravím a přeji dobré odpoledne.
1: Dobrého dne, paní Veto.
0: Pane Zezulčíku, program startuje v pátek 26. září, je velmi pestrý. Co přesně tedy návštěvníky čeká?
1: Tak ten program už je pár let tradiční, ale bude řada novinek, tak především nás čekají krásné vazby růží ve všech pokojích zámku. Zámek si návštěvníci procházejí sami, bez průvodců, ta vstupenka platí po celý den. V sobotu a v neděli nás čekají krásná kostýmovaná představení, kde se vrátíme do doby hraběnky Valburgy, která milovala růže a slavnost růží je konána na její počest. No, lidé si také můžou obléct do kostýmu z doby paní hraběnky se svými dětmi na zámku si pořídit do provodu paní hraběnky nebo na pozadí tě krásný mazeb také fotografie na památku. V neděli nás čeká třeba koncert, tradiční koncert festivalu nevidomých zpěváků v vedlejším kostele povýšení svatého kříže a na státní svátek v pondělí třeba mezi 8 a 10 hodinou zámecký park zaplaví autoveteráni.
0: Ten program je opravdu zajímavý a také velmi pestrý. Avizujete k tomu i noční prohlídky zámku. Jaký je zájem třeba o ty bez průvodců?
1: Tak ty prohlídky bez průvodců mají svou tradici, lidé je mají rádi, protože řada lidí se k nám na zámek vrací. Oni ti průvodci se v pokoji nacházejí, protože ten zámek je velice bohatě vybaven a samozřejmě také hlídají a lidem rádi o pokoji povypráví. Lidé si můžou na zámek kdykoliv vrátit, ta vstupenka celodenní a to tež platí také o těch večerních procházkách zámkem, které začínají v 19 hodin a trvají až do 23 hodiny a jsou taky doprovozeny speciálním kostýmovaným představením, kdy představíme tajemství hraběte Klementa Aloise, manžela hraběnky Valburgy.
0: Určitě potvrdíte, že florista Slávek Grabušic je stálicí tohoto programu. Dá se třeba spočítat, kolik květinových vazeb a aranžmá pro kunínský zámek připravuje?
1: Tak Slávek Grabušic, to je už ikona mezi floristy, my mu říkáme král floristů. Není významný hrad a zámek v České republice, který by neměl od něj jednu z těch nádherných výstav. Já jsem se se Slávkem bavil před vysíláním, on už tady začínal v roce 2013, je tou stálicí, jak jste řekla. No a těch květů, když budeme počítat, tak bude asi kolem 1500, z toho asi 700 samozřejmě růží, které budou dominovat.
0: Tak to je fantastické, určitě to bude stát i letos za to. Veřejnost ale zvete třeba také do půdních prostor, kde chystáte novou výstavu. O co jde?
1: Tak půda má mezi návštěvníky velký úspěch, protože pod půdou vidí návštěvníci naše fantastické barokní kominové systémy, které nemají v České republice obdoby. On je projektoval vyhlasný Jan Lukáš Hildebrand. No a pro letošní slavnost růží na zámek chystáme výstavu, která bude reprízou výstavy, kterou návštěvníci viděli na blízkém zámku Vracina v Moravici. Pod těmi komíny bude krásná výstava, kterou připravila kolegyně z Národního muzea, z knihovny Národního muzea v Praze se svými dalšími kolegy. Ta výstava se jmenuje Pohodlný středověk a týká se novogotických přestaveb a jejich odrazu v zámeckých knihovnách. My se pod těmi našimi barokními komíny vydáme na známé zámky, které lidé znají samozřejmě, jako je například Hluboká, Hradec nad Moravicí, zámek Orlík, Žleby a další. Skutečně ta výstava je úžasná, k ní také vyšel nádherný katalog, který je online a my samozřejmě návštěvníkům také nabídneme vernisáž. Ta vernisáž se bude konat v sobotu za účasti autorky, paní doktorky Báry Nebeské z oddělení zámeckých knihoven Národní. No a Slávek Grabušic také připraví speciální vazby pro tuto výstavu, které budou se týkat nové gotiky. No a když popojdeme o pár metrů dále pod další zámecký komín, kde nás čeká další nová výstava, která se jmenuje Fetiště Palacký a druhý. Já bych chtěl připomenout, že nedávno skončila výstava v Národním muzeu v Praze. Letos máme rok Františka Palackého, uplynulo 150 let od jeho úmrtí. K nám ve čtvrtek přijede na závěr konference vědců z Prahy se podívat do Kunického zámku, který je spojen právě s postavou Františka Palackého, byl to ten nejznámější žák hraběnky Valburky, kterou my připomínáme. No a my na té půdě pod komíny, na té naší výstavě, která jsme Fetiště Palackého a druhý, dovyprávíme ten příběh, který naši průvodci vyprávějí o zámecké škole, představíme Františka Palackého, jeho učitele, spolužáky. No a samozřejmě také necháme nahlédnout pomocí panelů do zámecké knihovny, které je majetkem Národního muzea v Praze, a lidé se tak podívají třeba na roztomilé obrázky ze zámecké knihovny, omalovánky malých dětí a tak dále.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava kastelán barokního zámku v Kunině Jaroslav Zezulčík. Díky moc za pozvání na krásnou akci, na tradiční akci s názvem Růže pro paní hraběnku. Děkuji za všechny informace a přeji, ať se vám daří.
1: Děkujeme, naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek a Nuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Vojtek se vrhá do politiky, stává se karvinským radním a účastní se první schůze. Ženka zatím pomáhá Anušce pátrat po ztraceném Tomaškovi a vydává se proto znovu do Ostravy.
1: Hned první uliční průhled jí zahradí kolo z Žofinské huti. A jakmile mine blok domů, otevře se před ní panorama tak ohromující, že zůstane v úžasu stát. Dýmící a ostře čpící koksovna Karolina.
0: Premiéra páté části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Úterním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava nemůže chybět jeden recept z pochoutkového roku. Jak už jsem říkala v úvodu hodiny, přidáme další z vítězných. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku. Připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dvoubarevné tvarohové řezy, původně od Marie Kračmarové, Sklenice ve východních Čechách. No a my si ho teď uděláme také, ovšem s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je připravují porotci i profesionální kolegové. Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška a právě Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal byl u něj, když Ivan Vodochodský přemýšlel, jak to tedy upéct.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak by se nepovedly.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskech, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle to tlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Šťáva, šup.

0: Musíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
0: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáte na 45 minut.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
0: No právě, až to vychladne. Já už chutnám. Já jsem neodolal. Jak se to, myslím, povedlo, no? Až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
0: fakt,
1: den.
0: Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, no takže přátelé, dobrou chuť.
2: Tak to zkuste, protože si určitě pochutnáte, jak jste slyšeli, je to exkluzivní vláčný desert plný chuti. Recept na dvoubarevné tvarohové řezy od kuchaře Ivana Vorochodského najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz a je tam samozřejmě také ten původní recept od Marie Kráčmarové Sklenice ve východních Čechách. V neděli to si připomeneme druhý nejlepší recept roku 2025 podle Poroty a půjde o chodské koláče, které upeče Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Nafta v Česku zdražila nejvíce v srpnu, nejvíce z celé Evropské unie. Podrobnosti k tématu už za necelé 3 minuty v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava určitě chybět nebudou. Po 16. hodině také humoriáda pozvání do té dnešní přijala Naďa Konvalinková. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi. Do 16. hodiny ještě šér.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nafta v Česku zdražila v srpnu nejvíc z celé Evropské unie. U Zámeckého náměstí ve Frýdku Místku je nové parkoviště. Na Těrlické přehradě začala jezdit vodní doprava. Zítra bude oblačno s teplotami do 16 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražila o více než 14%. Benzín byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Včera oznámila, že marže obchodníků zastropuje na 2,50 korun na litr paliva a sníží taky spotřební daň na naftu. S Ruskem se podle českého prezidenta musí počítat a má smysl s ním jednat, i když je agresorem. Petr Pavel to řekl v New Yorku před zahájením rozpravy ve Valném shromáždění OSN. Na okraji akce se má s americkým prezidentem Donaldem Trumpem setkat ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. S ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem pak bude jednat šéf americké diplomacie Marco Rubio. Podle prezidenta Pavla je to správný krok.
2: Jakkoliv je Rusko jednoznačně agresorem, je zároveň také stálým členem Rady bezpečnosti a jednat má smysl vždycky. No, naopak bych řekl, že má možná větší smysl jednat s našimi protivníky než s našimi přáteli, protože s těmi se nemusíme neustále ujišťovat o tom, na čem se shodneme. Měli bychom hledat řešení s těmi, se kterými se neshodneme.
0: Petr Pavel před státníky z celého světa vystoupí na Valném shromáždění zítra. V New Yorku je taky ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Řidiči ve Frýdku Místku mohou využívat nové parkoviště u Zámeckého náměstí. V ulici Na Půstkách vzniklo nových 33 parkovacích stání. Auta mohou řidiči odstavit na dvou terasách s ocelovou pergolou a jednosměrnou příjezdovou cestou. Vedle parkoviště je i malý park anebo zasklená osvětlená historická studna. Jak doplňuje mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová, parkoviště vyšlo na necelých 25 milionů korun.
3: Z toho 23 milionů byly náklady na stavební práce, zbylé finance byly použity na přeložky sítí a archeologický průzkum. U vjezdu do spodní části parkoviště jsou nově umístěny kontejnery na půl zapuštěné do země a parkoviště bude zpřístupněno během nejbližších týdnů po zkolaudování.
0: Obec Těrlicko začala provozovat přívoz na tamní přehradě. Radnice získala všechna potřebná povolení. Loď už na přehradě kotví od srpna. Přívoz teď bude fungovat za dobrého počasí o víkendech.
4: Vodní doprava jezdí v soboty i neděle od 10 do 18 hodin. Příští rok přes letní sezónu bude ale v provozu denně. Na plavidlo se vejde 11 osob a kormidelník. Nastoupit mohou i lidé s jízdním kolem nebo kočárkem. Z Těrlicka Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji ráno a večer málo oblačnosti, během dne přechodně až oblačno a ojediněle se objeví taky přehánky. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku v ulici Slezská u Hřbitova havaroval motorkář. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
5: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
1: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju. No a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě. Je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, si tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: To k nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, to je nedávno, si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze.
2: Co, tati, co pak ty ses nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady, já to věděl. Čes naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Je to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš čo? A říkala si, že tam jsou budubáci, no, budubáci. Ty myslela, že jsou to honuby, obála se si jich, no. Teď to bylo včera, holčičko moje. To říkám, ty coura, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila. A teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Je ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? Samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá tě hodná?
2: Ti promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potrat jít nechci.
3: Nechceš? A to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože já mozek tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No tak jo. Kolik chceš? To řekni. A co chceš poslat? Ti to pošlu šekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš víc mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, kolik. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo. Jestli chceš 50 korun, 50 korun, no tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. Jistě, to není problém, já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zvednu polštáře, vyhodím na 50 tisíc.

0: mami, hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
3: To byl drsný humor, ano, černý přímo.
2: Slyšeli jsme, Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
3: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám, na jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
2: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, a nebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujem.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju, děkuju.
5: Mama, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den,
7: kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno.
4: Děkujeme. Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobrý den. Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zdravím vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme.
9: Děkuji vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Když já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže, jiný ovečky lžou, ale já nikdy,
11: já to
10: nikdy přeče. To je ale ovečka ovi.
11: Bu, bu, bu, bu, bu. Mě,
10: mě. To beránek,
11: no, ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
10: korálky.
11: Ale já už teďko musím, mě už to letí, pa, mě už to letí a já už letím. Pa.
10: Nebudu to zlobit,
11: Ale jestli mi někdy zalžeš,
10: To je můj lupáč, já.
11: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme.
12: Dobrý večer. Jsem tady správně.
11: Kdo to je, ale pravdu?
10: No, hasič! je to?
13: No,
11: jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
11: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš nahodou zabalit do mokrý prostěradla?
13: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
11: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. A radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
13: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
11: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
13: No, tak ale dobře.
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete. Tady totiž plane pravý manželský žár.
13: No, tak soráč. V tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patroníš, no.
11: No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet.
13: Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
12: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznil, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
12: Prosím.
13: Co?
12: Ale ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
12: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Lůta Jiřinka, byla nádherná. A tentokrát to byla Jiřinka pro mě, k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55, nám no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už doporám, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, lid, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa.
5: A co se stalo psovi?
4: Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? No. Úžasně.
2: Výborně ho nebuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala, tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí, bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuju.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló,
5: haló. Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolonek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle, jako to se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, hezký den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam se moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Paní Konvalinková krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak, a ještě někoho si vyspovídáme? Budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se, mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček. No jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ní máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nepovolí. No jo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
4: Konvalinkovou. A také zabržde Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
4: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
5: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena, Věřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou Naděnku.
3: Dobrý den.
5: Knížko takový, který máme rádi, tak mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
5: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
5: A přeju vám, ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý den.
6: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
6: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiu vyslaná pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
7: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
8: Promiňte, že obtěžuju.
9: Dobrý den, pojďte dál.
8: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
9: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
8: Já mám takovou prosbu.
9: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
8: Prosím, jak si přijete.
9: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
8: No, to právě nevím.
9: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
8: To by bylo krásný.
9: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
8: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
9: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho jdete spravit, ano?
8: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to?
9: No, jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
8: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
9: Načten pesimismus, prosím vás, načten pesimismus. To pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme za pochodu, že?
8: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
9: Ale...
8: No a to si dovedete představit ten provoz.
9: No to jistě, to jo. No příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo 1, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo 2, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
8: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
9: no.
8: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takovej hulvát.
9: Já.
8: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co. Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
9: Jo.
8: A on mě vynes ven.
9: Prosím vás. Takhle v sedě skrčenýho. No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
8: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
9: No.
8: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
9: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
8: Vy mi s tím pomůžete?
9: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
8: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
9: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
8: A kdo to natiskne?
9: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu Ideál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 17.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Začíná nová topná sezóna, ode dneška třeba v Ostravě nebo v Karviné. O funkci rektora Ostravské univerzity se ucházejí tři zájemci. Zítra bude oblačno a teploty do 16 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
2: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy při tom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
1: Společnost Veolia dnes zahájila topnou sezónu. Týká se to například Ostravy nebo Karviné. Začátek topné sezóny souvisí s poklesem venkovních teplot. Veolia využila letní období k rozsáhlé modernizaci a opravám rozvodných sítí. Novinkou je otevření zákaznického centra v Ostravě, které nabízí běžný zákaznický servis a energetické poradenství. O funkci rektora Ostravské univerzity se ucházejí tři zájemci. Kromě současného rektora Petra Kopeckého jsou jimi děkan pedagogické fakulty Daniel Jandačka a děkanka přírodovědecké fakulty Zuzana Václavíková. Volba nového rektora bude 26. října na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity. Současnému rektorovi skončí funkční období příští rok 28. února. Arénu s tratěmi pro běžecké lyžování by měli do roku 2028 postavit dělníci v okolí Rejvízu v Jeseníkách. Investici plánuje organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu. Podílet se na ní bude 9milionovou dotací olomoucké hejtmanství. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na svém posledním zasedání.
3: Projekt bude představovat první specializované středisko svého druhu v Jeseníkách. Cílem výstavby je posílení cestovního ruchu, sportovní infrastruktury i přeshraniční spolupráce. Díky technickému zasněžování také aréna zajistí stabilnější sněhové podmínky a prodlouží tak zimní sezónu. Z Olomouce Sabina Millerová, Český rozhlas. Sport.
1: České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Marie Bousková i Linda Nosková totiž ve čtvrtfinále proti Velké Británii vyhrály své zápasy ve dvouhře. Bousková porazila ve třech setech Kartelovou, rozhodující sadu zvládla 6-4. Postupový bod pak přidala wimbledonská šampionka Linda Nosková. Bulterovou zdolala 6-2 a 7-6.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji ráno a večer málo oblačnosti, během dne přechodně oblačno a ojedinělé přehánky. V oblasti Beskyd ráno i zataženo. Nejvyšší teploty mezi 12 a 16 stupni, na horách naměříte maximálně 11.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Frýdku Místku na hlavní třídě havarovala dvě osobní auta, s opatrností místem projedete. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Ano, den v kraji startuje na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Dovíte se třeba i to, co má v budoucnu ochránit Ostravu před velkou vodou. Ovšem pozor, dnes tedy v 17:30 startuje i speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava před komunálními volbami. Ale zpravodajský souhrn dnešního dne, ten chybět nebude. S Terezou Hájkovou mnohem víc už za chvíli, tedy hned po písničce. Tak pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Firma koordinátor ODIS bude nově při svých kontrolách používat kamery. Začne s tím od poloviny prosince v regionální dopravě na území Moravskoslezského kraje. Doposud kontroloři pořizovali jen zvukový záznam. Nahrávací zařízení zapnou vždy před vstupem do vozidla a vypnou ho při výstupu. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na čtyřech úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, Přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi. Další podrobnosti v reportáži už za pár minut. V Blaticích na Hlučínsku začala demolice bývalého zemědělského areálu. Schátralé budovy likviduje těžká technika a nevyužitý prostor bude mít nové uplatnění. Podle blatického starosty Herberta Pavery z TOP 09 by mohli první podnikatelé tuto plochu využít po roce 2028. Obec Těrlicko začala provozovat přívoz na tamní přehradě. Radnice získala všechna potřebná povolení. Loď už na přehradě kotví od srpna. Přívoz teď bude fungovat za dobrého počasí v soboty i v neděle vždy od 10 do 18 hodin. Příští rok v létě bude v provozu denně. Přípravné práce na hlubinném vrtu pro Bezručovu chatu na Lysé hoře začaly. Dokončena je příjezdová cesta a na místě je materiál potřebný pro projekt, řekl dnes místopředseda klubu českých turistů Martin Štiller. Klub současně pokračuje ve sbírce Voda pro Bezručku. Jejímž cílem je získat 1 000 000 korun na nový zdroj vody. Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě vyhrál soutěž o fotku dne americké NASA. Jde o jedno z nejuznávanějších světových ocenění pro fotografy zaměřující se na vesmír. Horálkovi se podařilo zachytit mezinárodní vesmírnou stanici a letadlo před slunečním kotoučem.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Fernando a Věra Špinarová. Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a první téma. Ostrava totiž vylepšuje opatření před případnými dalšími povodněmi, jak jsme vás o tom už dnes informovali v našem vysílání. Čtyři zvýšené hráze zabraní přelití vody z Odry, která před 2 lety zaplavila velkou část města. A kdyby ani to nepomohlo, hasiči budou mít připraveny speciální zábrany do podchodů i podjezdů.
1: V řece Odře teklo o metr víc vody než v roce 97.
2: Září před 2 lety v ostravské části Nová Ves. Voda z přelité hráze vyhnala lidi z domů. Hasiči narychlo ucpávali podchod, aby se nerozlila dál.
3: To nám dělá už tady teď spodní voda.
4: Tam jsou všechny baráky prostě pod vodou. Totálně.
2: Aby se tahle hrůza už nezopakovala, povodí spolu s městem vymyslelo plán složený z několika stupňů ochrany. Rozplavenou hráz na soutoku Odry a Opavy opravili hned po povodních. Teď se chystají na další hráze, které jim označila počítačová simulace.
5: My jsme zjistili další 4 místa, která je potřeba zlepšit tak, aby Ostrava byla chráněna.
2: Říká ředitel povodí Odry Miroslav Janovjak. Hráze dosypou zhruba o 0,5 metru v Koblově u Vrbice, u čističky odpadních vod a právě v Nové Vsi. Stavby za nevíc než 20 milionů korun zahájí ještě letos, slibuje Janovjak.
5: Určitě příští rok na jaře, na konci jara máme všechno hotovo.
2: Další stupeň ochrany chystá město. Kdyby voda přes valy přece jen přetekla, budou už mít připravené mobilní hráze vyrobené na míru.
6: Ostrava vytipová 11 podchodů, podjezdů a nadchodů, které by měly docházet k jejímu automatickému ucpání, zabezpečení tak, aby se voda nerozlila gravitačně, ale zastavila se a rozsektorovala se tak, aby bylo škody co nejmenší.
2: Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu, který kandiduje v říjnových volbách, už město zadalo jejich výrobu a hotové budou na jaře. Jednotlivé domy a firmy pak ochrání klasické pytle s pískem. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: a také Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Od dnešního dne v těch nejbližších dnech určitě v tomto čase budeme nabízet také informace o počasí, proto už vítám v našem vysílání Petra Drobka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Nejprve se přivítáme. Petře, hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Co nás tedy čeká? Jaká je předpověď pro noc a zítřejší den? S jakým počasím máme počítat?
1: Tak teď v těch večerních hodinách ještě bude více oblačnosti a taky budou doznívat přehánky, které do našeho kraje přichází od severu z Polska. Postupně ta přehánková činnost ale bude slábnout. V průběhu noci budou přehánky ustávat a zůstanou pravděpodobně už jenom do těch ranních hodin v Beskydech. Oblačnost se začne protrhávat a kromě Beskyd bude ráno polojasno nebo skoro jasno. No ale když se takhle projasní, tak teploty budou klesat na 9 až 5 stupňů a výjimečně při malé oblačnosti a taky při slabším větru mohou teploty klesat až k 3 stupňům a ojediněle se také mohou vyskytovat ráno přízemní mrazíky. Vítr povane mírný severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a v průběhu noci bude postupně slábnout. Zítra v ranních a večerních hodinách bude málo oblačnosti, ale v průběhu dne očekáváme přechodně i oblačno. Ale přehánky už se budou vyskytovat jenom výjimečně, bude jich méně než dnes. Jen v oblasti Beskyd ještě čekáme ráno zataženo a tam taky budou ještě doznívat přehánky. Odpolední teploty očekáváme od 12 do 16 stupňů, na horách kolem 9 a vítr bude ráno slabý a v průběhu dne se rozfouká zase mírný severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy středa. Petře, velmi stručně poprosím jen takový náhled na ty následující dva dny, čtvrtek a pátek.
1: Tak bohužel bude zase chladněji a s velkou oblačností deštivo. Očekáváme, že ve čtvrtek bude převážně oblačno, postupně ale se zatáhne a na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty ráno budou od 7 do 3 stupňů, maximální denní od 12 do 16 stupňů a k tomu povane mírný západní až západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. V podstatě podobné počasí v pátek, velká oblačnost, teploty asi o 2 stupně vyšší od 13 do 17 stupňů.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a já děkuji za předpověď počasí pro ty nejbližší dny. Děkuji a loučím se. Naslyšenou.
1: Pěkný večer, naslyšenou.
0: Děkuji.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.
0: Je to tak, ale co nás čeká dále, určitě toho není málo, můžu slíbit, tak jak už jsem v úvodu této hodiny říkala, že dnešním dnem startuje speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava před komunálními volbami. Zaměřili jsme se na 8 okresních a statutárních měst Moravskoslezského kraje. Moderátor Richard Piskala a reportér Adam Tomáš dnes proberou Bruntál. Zajímalo nás, jak se komunální politici dívají třeba na stavbu nového zimního stadionu a jak by chtěli řešit dostupné bydlení. Začínáme po písničce v 17.30.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Začíná první díl předvolebního speciálu Českého rozhlasu Ostrava. Od mikrofonu vás zdraví je Richard Piskala. Ode dneška každý všední den až do pátku 2. října vám v tomto čase představíme všechny kandidující subjekty v okresních a statutárních městech v Moravskoslezském kraji. Celkem je jich 8. Řekneme vám, kdo města vede teď a kdo bude usilovat v nadcházejících komunálních volbách o hlasy voličů. Oslovili jsme všechny lídry, kterým jsme v daném městě položili 3 vždy stejné otázky na aktuální témata. Jejich odpovědi vám postupně představíme. Dnes se budeme věnovat Bruntálu. Zvolili jsme totiž abecední pořadí. Na Bruntál se zaměřil reportér Adam Tomáš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Adame, na úvod, pojďme si říci něco o Bruntálu.
2: Bruntál leží nedaleko pohoří Hrubý Jeseník a v rámci Moravskoslezského kraje jde o nejmenší okresní město podle počtu obyvatel. V rámci stejnojmenného okresu je město druhé největší po Krnově. Bruntál má bohatou historii a na svých webových stránkách zmiňuje, že je patrně úředně nejstarším městem na území dnešního Česka. První zmínku o něm najdeme v Uničovské listině krále Přemysla Otakara II.
1: Jaké je aktuální složení koalice na bruntálském městě? Úřadě a jak vypadaly ty poslední 4 roky?
2: V posledních komunálních volbách kandidovalo 8 subjektů, 7 z nich se dostalo do zastupitelstva. Vyhrálo hnutí ANO 2011, v roce 2022 získalo od voličů téměř 28% hlasů. To je o 10% více, než měl druhý subjekt, tedy Bruntál 2022. Na těsném třetím místě skončilo hnutí Svoboda a přímá demokracie a čtvrté místo obsadilo hnutí Pro změnu. V 27členném zastupitelstvu usedli taky zástupci subjektů Bruntál srdcem a rozumem, Nová radnice 2022 a jednoho zastupitele mělo také Spolu. Město teď vede koalice hnutí ANO, Bruntálu 2022 a Pro změnu. Celkem mají v zastupitelstvu většinu 17 křesel z v tuto chvíli 27členného zastupitelstva. Lidé ale v říjnu budou vybírat nově jen 25 zastupitelů, stávající totiž pro následující volební období rozhodli o snížení počtu zastupitelů.
1: A jak to vypadá s kandidátkami v říjnových volbách?
2: Do říjnových voleb jde v Bruntálu 8 subjektů. Vezmeme to postupně podle vylosovaných čísel. Jedničku má hnutí ANO 2011. Jeho lídrem je současný starosta Martin Henč. Dvojku má hnutí Pro změnu a do voleb ho vede Radek Zatloukal, který je teď místostarostou. Kandidátku s číslem 3 má hnutí Svoboda a přímá demokracie s lídrem Karlem Mašlíkem. Číslo 4 los určil Bruntálu 2026, kde je lídrem současný místostarosta Petr Rys ze Starostů a nezávislých. Pod číslem 5 jde do komunálních voleb uskupení Bruntál srdcem a rozumem s lídrem Luďkem Šarmanem. Kandidátka s číslem 6 patří uskupení Nová radnice, kde je lídrem Milan Milián ze Socdemu. Na této kandidátce jsou kromě nezávislých kandidátů také zástupci KSČM. Sedmičku má v letošních volbách Sdružení nezávislých kandidátů za lepší Bruntál. Lídrem je Michal Škopík. S osmičkou jde do voleb Bruntál Plus, jde o společnou kandidátku ODS, lidovců a nezávislých kandidátů, kterou vede občanská demokratka Veronika Žáková.
1: Jaké důležité události ovlivnily v tom končícím volebním období Bruntálsko?
2: Velkou část regionu zasáhly povodně v roce 2024. Například největší město Bruntálska, Krnov, bylo z 80% pod vodou. V tomto volebním období je tam koalice krnovských patriotů a ANO 2011 a popovodňová obnova je tam velké téma. A stejně to mají i některé menší obce a města, třeba Karlovice, Brantice, Zátor nebo Vrbno pod Praděnem. Samozřejmě povodně urychlili i přípravy přehrady v Nových Hřminovech. Letos mají úřady vydat stavební povolení na samotnou přehradu a silničáři vybírají dodavatele pro potřebnou přeložku silnice 1/45.
1: Posloucháte první díl speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dnes se věnujeme Bruntálu. Pro všechny kandidující subjekty jsme připravili 3 stejné otázky. Po písničce řekneme, jak jednotlivé strany a kandidující uskupení v Bruntálu odpověděli. První otázka se zaměří na zdravotní péči ve městě.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciál Českého rozhlasu Ostrava k říjnovým komunálním volbám. U mikrofonu je Richard Piskala a Adam Tomáš. Dnešní díl je o Bruntálu. Všem lídrům všech kandidujících subjektů jsme položili 3 stejné otázky. Zaměřili jsme se na 3 konkrétní témata, která lidé v Bruntálu řeší a kterými se budou zabývat i zastupitelé po komunálních volbách. Na naše otázky odpovědělo 7 z 8 lídrů. Ve městě je velkým tématem zdravotnická péče. Bruntálskou nemocnici minulý rok převzala pod svou správu Moravskoslezská nemocnice Krnov a nás zajímalo, jak tento krok lídři kandidátek vnímají.
2: Populace na Bruntálsku postupně stárne a navíc je region poměrně rozlehlý, takže to mají někteří lidé k lékařům docela daleko. Právě Bruntálská nemocnice je klíčová, protože leží zhruba uprostřed okresu. Proto jsme se jednotlivých lídrů zeptali, jak jsou spokojení s dostupností zdravotní péče ve městě v souvislosti s převodem nemocnice na kraj.
1: Jak odpověděli?
2: Na začátku zmíním, že Martin Henč z Hnutí ANO 2011 nám své odpovědi nedodal. Začnu Radkem Zatloukalem z uskupení Pro změnu. Převod nemocnice vnímá pozitivně a už teď vidí posun v péči lepším směrem, ale uvědomuje si, že změny velkého rozsahu se projeví až po nějakém čase. Pro Karla Mašlíka z Hnutí svoboda a přímá demokracie byl převod jedinou možností, jak zabránit úpadku zdravotnictví ve městě. Kladně hodnotí třeba vznik centralizované zubní pohotovosti nebo přemístění pohotovosti pro dospělé do nemocniční budovy. A chtěl by, aby byly ve městě lepší podmínky nejen pro pacienty, ale i pro zaměstnance. Za uskupení Bruntál 2026 odpovídal Petr Rys. Ten věří, že zapojení kraje do zdravotní péče ve městě povede k větším investicím a modernizaci. Kritičtější je Luděk Šarman z uskupení Bruntál srdcem a rozumem. Sice vnímá převod nemocnice na kraji jako pozitivní, ale nedostatek lékařů to podle něj nevyřeší. Byl by rád, kdyby město personálu nabízelo byty, ordinace nebo třeba i stipendia. Milan Milian z Nové radnice 2026 tvrdí, že převod byl krokem vpřed, ale opět dodává, že radnice musí aktivně vytvářet podmínky pro příchod nových lékařů.
1: Zatím to vypadá, že jsou lídři v Bruntálu s převodem nemocnice spokojeni.
2: Celkem výrazná kritika zaznívá od Michala Škupíka ze Sdružení za lepší Bruntál. Některé kroky nového vedení nemocnice sice vnímá kladně, ale co se mu nelíbí, je nová zubní pohotovost. Vyrostla totiž na úkor pohotovosti v Krnově, která už neexistuje, takže se podle něj v tomto ohledu dostupnost zubní pohotovosti v regionu zhoršila, protože teď všichni z okresu musí jezdit do Bruntálu. Taky říká, že je ambulantní péče příliš roztroušená po městě a uvítal by všechnu péči či pod jednou střechou. Veronika Žáková z koalice Bruntál Plus s převodem souhlasí a doufá, že to umožní třeba rekonstrukci budovy nemocnice i investice do nových ambulancí. Zároveň připomíná, že limit je spíše v lidech než v prostorech a proto by ráda vytvořila podmínky pro lékaře i sestry, aby měli zájem v Bruntálu bydlet.
1: Takové jsou odpovědi lídrů, kteří se svými politickými subjekty chtějí uspět v nadcházejících volbách v městě Bruntál. Detailní znění je najdete také na webu Českého rozhlasu Ostrava ostrava.rozhlas.cz. Za chvíli pokračujeme a čeká nás druhá otázka, která se tak trochu týká i našeho národního sportu. V Bruntálu se totiž už několik let mluví o stavbě zimního stadionu.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Pokračuje speciál Českého rozhlasu Ostrava k blížícím se komunálním volbám a věnujeme se Bruntálu a také pohledům kandidátů na konkrétní témata spojená s městem. Ve studiu je Richard Piskala a reportér Adam Tomáš, který už prozradí, jaká byla druhá otázka pro lídry kandidujících hnutí, sdružení a koalic v Bruntálu. Připomeňme, že tam se ohlasy voličů uchází 8 subjektů a že otázky, které jsme připravili, byly pro všechny stejné.
2: Bruntál má sice hokejový tým, ale trénovat musí v okolních městech. Zimní stadion ve městě je, ale není krytý a město už se ho ani nesnaží zprovoznit kvůli starým technologiím a celkové náročnosti provozu. A na stole je nový projekt stadionu v Kavalcově ulici. Otázka pro lídry tedy zněla, budete usilovat o stavbu nového zimního stadionu a případně z jakých zdrojů?
1: Na otázku neodpověděl Martin Henč z Hnutí ANO 2011. Ostatní lídři nám tedy odpovědi dodali. Jak chtějí situaci kolem stadionu řešit?
2: Stadion chtějí všichni. Debata je hlavně o tom, jak by měl vypadat, kde by měl být a jak ho zaplatit. Radek Zatloukal z uskupení Pro změnu podporuje výstavbu úplně nového stadionu. Původně mělo být sportoviště větší, ale město několikrát neuspělo s žádostí o dotaci, takže je teď ve hře menší varianta, která je podle něj dostačující. Použil by peníze z městské kasy a z krajských dotací. Lídr bruntálského SPD Karel Mašlík chce taky nový stadion, podporuje výstavbu systémem Design and Build. To znamená, že město vybere na základě studie společnost, která stadion z městských financí postaví a bude provozovat po smluvně určenou dobu. Podmínkou ale podle něj musí být, aby ze sportoviště benefitovali děti, mládež a široká veřejnost. Stejný názor má i Petr Rys z uskupení Bruntál 2026 a nebrání se dotacím, pokud to urychlí výstavbu. Bruntál srdcem a rozumem v čele s Lučkem Šarmanem souhlasí s výstavbou v Kavalcově ulici, kromě městského rozpočtu by vsadil na dotace z více zdrojů, aby se město neúnosně nezadlužilo.
1: Co další lídři, vidí to podobně?
2: Někteří ano, někteří ne. Milan Milián z Nové radnice 2026 stadion chce. Počítá s tím, že město stavbu pokryje z kombinace vlastních zdrojů a úvěrů. Chce být ale opatrný, aby splácení neomezilo další klíčové priority města. Michal Škopík z kandidátky za lepší Bruntál uvažuje nad původním nekrytým stadionem v ulici Staroměstská. Tvrdí, že by tam stačilo vyměnit technologie a stadion zastřešit. Variantu v Kavalcově ulici ale nevylučuje, když se obává náročnosti projektu. Bude totiž potřeba vybudovat příjezdové cesty, parkoviště a tak dále. Stavbu by město mělo platit ze svých peněz i úspor, ale taky z dotací. No a Veronika Žáková z koalice Bruntál Plus také chce, aby v Bruntále fungoval zimní stadion, podporovala opravu stadionu ve Staroměstské ulici, nový stadion je podle ní příliš komplikovaný a drahý a nelíbí se jí kvůli složité dopravní situaci v Kavalcově ulici. Financování vidí v dotacích, ve vlastních prostředcích, v úvěru nebo ve variantě PPP, což je model, kdyby soukromý investor stavil za vlastní peníze a město by platilo za užívání.
1: Tolik tedy téma zimního stadionu v Bruntále. Celé znění odpovědí všech lídrů kandidujících subjektů najdete na webu Českého rozhlasu Ostrava, ostrava.rozhlas.cz. No a zbývá poslední, třetí otázka na bruntálské politiky. Už za chvíli budeme mluvit o dostupném bydlení ve městě.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se věnujeme blížícím se komunálním volbám. Představujeme vám názory lídrů jednotlivých kandidátek v okresních a statutárních městech. Všem jsme položili tři otázky, které se týkají jejich měst. Dnes mluvíme o Bruntálu a máme před sebou poslední, třetí otázku. Jak zní, to prozradí opět reportér Adam Tomáš.
2: Třetí otázka nerezonuje jenom v Bruntálu, ale prakticky v celém Česku a zní, jak přispějete k větší dostupnosti bydlení v Bruntálu?
1: Je pravda, že Bruntál se stejně jako celý kraj potýká s odlivem obyvatel a jedna z možností, jak odliv podle odborníků alespoň zmírnit, je i dostupné bydlení. Takže jak lídři odpověděli?
2: Odpovědělo nám 7 z 8 lídrů, chybí mezi nimi jednička na kandidátce Hnutí ANO 2011 Martin Henč. Co se bydlení týče, u všech lídrů zaznívá jedna věc a tou je připravovaná lokalita za mlékárnou. Jde o velký projekt výstavby nové čtvrti o rozloze zhruba 10 hektarů. Vyrostou tam rodinné i bytové domy. Já tady začnu u Michala Škopíka z uskupení za lepší Bruntál. Ten lokalitu označil doslova za mrhání penězi. Zdůvodnil to tím, že se mohlo město soustředit na schátralé budovy, které jsou třeba i nedaleko centra, a udělat z nich byty a neutrácet za úplně novou čtvrť. Podle něj je taky nutné nejprve do města přivést investory, kteří lidem poskytnou práci, pak bude mít v nových bytech teprve kdo bydlet.
1: Jak to vidí ostatní lídři?
2: Výstavbu v lokalitě za mlékárnou berou jako dobrý krok. Radek Zatloukal z Hnutí pro změnu chce taky jednat i se soukromými investory, kteří by projevili zájem byty ve městě postavit. Podle Karla Mašlíka z SPD je taky nutné řádně se starat o stávající bytový fond a mladým lidem, kteří chtějí založit rodinu, by mělo město nabízet bydlení za dostupnou cenu.

0: Čest uvedl, že samotné byty ale nestačí. Nová výstavba musí jít ruku v ruce s dobrým školstvím, spolkovým i sportovním životem. Pro Veroniku Žákovou z koalice Bruntál Plus je lokalita za mlékárnou sice dobrý krok, ale situaci s bydlením to pro ní neřeší. Proto chce hledat možnosti pro další výstavbu. Jde třeba o staré kasárny v centru města a jiné nevyužívané budovy.
1: To bylo předvolební shrnutí postojů lídrů kandidujících subjektů v Bruntálu. Celé znění jejich odpovědí najdete na webu Českého rozhlasu Ostrava ostrava.rozhlas.cz. A dáme ještě prosím upřesnit, kam zamíříme zítra.
0: Zítra budeme mluvit o Frýdku Místku, i tam jsme připravili tři otázky. Týkají se třeba parkování nebo místeckého lesa.
1: Dodává reportér Adam Tomáš.
0: Naslyšenou.
1: A od mikrofonu se loučí také Richard Piskala.
2: Komunální volby 2026.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kontroloři budou v příměstských autobusech používat kamery. Česko mělo v srpnu nejvyšší ceny nafty v Evropské unii. Obec Bolatice likviduje bývalý zemědělský areál. Zítra bude oblačno a naměříme do 16 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Firma koordinátor ODIS bude nově při svých kontrolách používat

0: kamery. Začne s tím od poloviny prosince v regionální dopravě na území Moravskoslezského kraje. Doposud kontroloři pořizovali jen zvukový záznam. Nahrávací zařízení zapnou vždy před vstupem do vozidla a vypnou ho při výstupu, vysvětluje jednatel společnosti Petr Fridrišek.
1: Kamery tak budou aktivní pouze po dobu nezbytně nutnou pro provedení konkrétní přepravní kontroly. Cestující budou o pořizování záznamu informováni a cílem bude vždy optimalizovat nahrávání tak, aby pořizování záznamu nepředstavovalo nepřiměřený zásah do soukromí cestujících ani zaměstnanců dopravce.
0: Čeští řidiči v srpnu nakupovali naftu nejdráž ze všech zemí Evropské unie, uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Oproti červenci tuzemské ceny vzrostly o více než 14%. Průměr za celou unii byl přitom skoro o polovinu nižší. Češi si připlatili taky za benzín, jeho ceny se zvýšily o necelá 3%. Po Česku za naftu lidé v srpnu nejvíce platili v Bulharsku a Lucembursku, nejméně naopak stála Itálie. V Bolaticích na Hlučínsku začala demolice bývalého zemědělského areálu. Schátralé budovy likviduje těžká technika a nevyužitý prostor bude mít nové uplatnění, potvrdil starosta Bolatic Herbert Pavera z TOP 09.
2: Věřím, že do konce října by to mohlo být všechno jako srovnáno se zemí. Pak tady nastoupí další firma, která bude budovat inženýrské sítě pro to, aby tady mohla vzniknout hasičská zbrojnice nebo takové centrum krizového řízení, trošku takové modernější a také místo pro nerušivé podnikání.
0: Podle Pavery by mohli první podnikatelé tuto plochu využít po roce 2028. Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana za protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí. Podle ruských agentur Interfax a TAS muž v neděli držel transparent, kterým měl diskreditovat ruskou armádu. Co na nápisu stálo, agentura neuvádí. Kromě vězení musí ještě zaplatit v přepočtu 15 000 korun pokutu. Zadržení českého občana potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé.
3: Naše velvyslanectví v Moskvě je s případem obeznámeno a zadrženému českému občanovi od počátku poskytuje konzulární pomoc. S ohledem na citlivost případu nebudeme věc dále komentovat.
4: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, zejména v Beskydech místy přehánky. K ránu oblačnosti ubude místy až na polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, výjimečně při malé oblačnosti kolem 3 a přízemní mrazíky. Zítra přes den čekejte zpočátku málo oblačnosti, během dne přechodně až oblačno a ojediněle přehánky. V oblasti Beskyd ráno i zataženo. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, na horách do 11.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, aktuálně v Havířově na velkém kruhovém objezdu silnice číslo 11 havarovala dvě osobní auta, s opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Určitě ostravská rozhlasová rodinka, to za pár okamžiků v druhé půlce hodiny si dáme pravidelnou půlhodinku s názvem Folky. Tak příjemný poslech.
4: Ostravská rozhlasová rodinka.
5: A kdo dnes slaví svátek má Darina, tak Darinám vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 22. září a máte důvod k oslavám narozenin právě dnes. No a těch dnešních oslavenců tady mám více a předám rovnou první blahopřání. Dobrý den, 22.9. a 29.9. slaví narozeniny manželé Jarmila a František Turkovi z Černotína. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, osobní spokojenosti to přejí dcera Jana s manželem, vnučka Evička s manželem a pravnučka Lucinka.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v dnešní ostravské rozhlasové rodince písničky jen na písemná přání, protože přidávám to následující. Vážená redakce, prosíme o písničku k narozeninám. Právě dnes, tedy v úterý 22. září, slaví narozeniny Miroslava Čápová, členka klubu důchodců Horní Bečva. Pracuje ve výboru tohoto spolku a stará se o finance. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí, optimismus, pohodu v rodině a vše nejlepší do dalších let.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A také vaše ostravská rozhlasová rodinka a další přání k narozeninám. Dobrý den. Moc rádi bychom popřáli naší mamince, tetičce, sestře i kamarádce paní Marii Havrlantové k jejím krásným kulatým 80. narozeninám, které slaví právě dnes v úterý 22. září. Milá Majko, Maruško, Marie, 80 let nosíš s grácí a šarmem královny. Děkujeme ti za tvoje teplo, trpělivost a moudrost. Ať jen zdraví, štěstí, láska a dobrota jsou náplní dalších let tvého života. Všechno nejlepší, spoustu životního elánu a radost ze všech dnů. Za celou rodinu přejí syn Jaroslav a dcera Jitka.

0: příští rozhlasové lékárně se zaměříme na časnou diagnostiku Alzheimerovy choroby, o čem při záchytu neurologických onemocnění vypovídají biomarkery. I na to se budeme ptát docentky Pavlíny Kušněrové, zástupkyně přednosti Ústavu laboratorní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Dobrý den, jsem tady, těším se a slíbili jsme posledně Vlastu Redla, takže jedeme Redla?
1: Teď už se z toho nevyvlečeme, Milane.
2: Hele, hned na začátek, on mi leze na nervy, ale obdivuju ho, je úžasný, neuvěřitelný a jenom se s ním občas nedá. Jo.
1: No ale my bychom měli hned říct, že ty jsi mu kdysi dělal manažera nějakou chvíli.
2: Jo, vydržel jsem to docela dlouho, jo. Ale já nejsem úspěšný manažer a on není úspěšný podřízený manažerů. Ne, tohle nešlo.
1: Ale za to je to geniální muzikant.
2: Jo a jako ty, prosím tě, já jsem na dnešek vybral samé takové starší známé kousky, vyhnul jsem se aktuálním věcem, protože ak to máme potom kdykoliv, to ještě můžeme sjet, ale dneska, víš co, začneme, přijdu hned.
3: Tady je kruh, tady je dvůr, tady bydlí moje pýcha a štěstí naposled. Tady jsou knížky, tady svíce, tady hrnky, tady lžíce, tady je klíč, až půjdeš pryč, přijdu hned.

0: A tohle druhé je vlastně jedna z toho nejznámějších písniček, o které si dokonce lidé myslí, že možná není ani jeho. Možná ji někde ukradl, možná je to lidovka. Jak to vidíš ty, je to lidovka?
1: Já to nevím. On je tam podepsán samozřejmě hudba a text Husliček Vlasta Redl, ale možná nějaká inspirace nějakou lidovkou mohla být.
0: On je zajímavý v tom, že on je jak houba. On nasaje do sebe ty impulzy a dá z toho dohromady něco úplně nového. Husličky jsou jednoznačně jeho. On je mimořádně talentovaný jako autor hudby, i jako textař, i jako zpěvák. Má to atmosféru. Husličky.

A tohle je taková zvláštnost. Tohle je, prosím tě, věc, kterou napsala Dáša Lenková kdysi dávno. A tu melodii a text stvořil Vlasta. Ten text je skvělý, ale zpívají ho jak Samson dneska tu písničku, tak Vlasta Redl.

No je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

0: a ty dávno neslyšíš. Smutno je mi,
1: Vlasta Redl, to je ta dnešní hlavní postava pořadu Folky. Dozněla písnička Mojí první můze a teď je před námi asi jeden z největších hitů Vlasty Redla.
2: Jo, ale to je takové, jak už jsme to říkali v nějaké té mezistupu mezi písničkama. On je taková houba, která do sebe umí nasát atmosféru, melodie, tón, texty a vytvořit z toho něco úplně nového. Tohle je přirozeně nová písnička. To není folklor. Ale je to pěkné. Je to možná, někde tam se v pradávnu pokazil, nebo pokazil špatně. Tam někde, když dělal s Fleretem, ještě psal, tak tam možná do sebe nasál nějaké nové, nebo on je, jeho maminka je, myslím, někde z Horehroní, tak možná tam odsud to nasál. Ale, hele, s Bolem Galanečko je krásná věc, která se hraje všude.

0: S Bohem Galánečko v podání Vlasty Redla. Tuto písničku samozřejmě hrála i kapela Fleret, kterou si před chvíli zmínil.
1: Ja, tak oni se tak vzájemně tam ovlivňovali. To Zlínsko, Valašsko, Bězovicko, oni se tak... Hele, když se Ageflex znovu formoval po té, co skoro rok nehrál kvůli Blantíně mateřství, maminkovství, tak myslím, že Pepa Šobáň dotáhl do Ageflexu Vlastu Redla. Protože hledali nový impuls, nového kytaristu, nového tvůrce a podobně. A takhle ho nasáhli. Myslím, že to bylo nějak přes vojnu, že byli spolu na vojně, nebo někdo z Pepových kamarádů potkal Vlastu někdo na vojně. A Vlasta nelenil a přestěhoval se. V té době už dělal, myslím, s Fleretem, už něco zkoušel a podobně a do té kapely neuvěřitelně zapadl. Pravda je, že to na začátku vždycky s Vlastou tak. On vždycky do těch světů vstoupí, je to plný energie, tvůrčího elánu, neuvěřitelných věcí. Akorát nadlouho se to vždycky někde vyvrbí, že by se zabil, ale je to úžasné.
0: V roce 89 vyšla deska Dohrála hudba. Ta třeba pro mě byla docela zásadní, protože ona vyšla v trošku nešťastnou dobu. Ale jako pro mě to v tu chvíli byli čeští Dire Straits. Ageflex s Vlastou Redlem.
1: Ivo Viktorín.
0: Samozřejmě,
1: úžasné. Jo, souhlasím. Takže prosím tě, pojďme k další písničce, která se jmenuje Hrála mi Julii. Je to o Ostravě. Tenhle text vznikal 8 roků. Já ho obdivuju právě kvůli tomu, že on je přesný. Já jsem do toho divadelního klubu chodil taky. Sice ne moc často, ale jo, to tam všechno, co on popisuje, jsem viděl, zažil a ten text klobouk dolů. Tady vždycky říkám, že on je asi nejtalentovanější z těch moravských nebo českých písničkářů, jako, nebo je mimořádně talentovaný, patří k té špici. A tady tuhle písničku mám rád.

baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí.

0: Hrála mi Julii, Milan Kaplan před chvílí přiznal, že tu písničku má rád, já také. Já také a ty ostravské reálie jste tam zcela jistě slyšeli. I když třeba kavárna Fénix, ta už dávno není.
1: Tam zase, je tam, myslím, asijské tržiště, takže můžeš, jo? Tak, jo? Kdybych chtěl. Ale tak já jsem ještě chtěl přidat nějakou věc takových těch populárních, které nevoní folklórem ani Ostravou, takže dejme si teďka obytě bez velkého uvázení Letiště.

0: No a pomalu, ale jistě se dostáváme k závěru pořadu s Vlastou Redlem. Dohrálo Letiště, to určitě všichni známe. Mnozí jsme si možná zpívali společně s Vlastou Redlem. Co si vybral na závěr?
1: Něco, co není vůbec jeho, ale on tomu vdechl život a rozšířil to a všichni jsme, přitom nám bylo všem dobře. Tohle je Kajnar, ne Redl.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. U Zámeckého náměstí ve Frýdku Místku je nové parkoviště. Spojené státy podle prezidenta Trumpa ukončí válku na Ukrajině. Zítra bude oblačno s teplotami do 16 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
4: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Dobrý večer. Tradici vartování, při kterém se před pohřbem schází rodina a blízcí a vzpomínají na zesnulého, nám přiblíží spisovatelka Květa Podhradská. S prací mentora v obrnickém nízkoprahovém klubu Vulkán nás seznámí Milan Tomkovič. Manga vlačera te šukaršu neben. Často

0: malou chvíli.
1: Posloucháte Oroma Vakeren a dospívali Lucie Bílá a Honza Bendík. Spisovatelka Květoslava Podhradská se zabývá tématem bartování u Romů. Sama pracovala v květinářství, kde získala první kontakty s lidmi. Dnes jezdí na besedy po celé naší republice a své příběhy přibližuje lidem. Nebojí se přitom otevřít i citlivější témata, připravil Karel Sladký.
2: Romská spisovatelka Květoslava Podhradská jezdí na besedy po celé republice. Každé setkání s ní je neopakovatelným zážitkem, ať už vypráví na jakékoliv téma. Jednou z jejich letních zastávek byl i Hradec Králové. Paní Květoslavo, když jste pracovala v květinářství, to je taky část vaší životní etapy, setkala jste se určitě s mnoha zajímavými příběhy, možná i netradičními požadavky.
3: Před mnoha lety jsem pracovala v květinářství, kde jsem připravovala smuteční vazbu. Vázala jsem věnce a vyřizovala objednávky. Jednou v úterý po obědě mě volá paní z pohřební služby Blansko. Po hlase jsme byli už staré známé. Paní Podhradská, dneska vás nepotěším. Volali mi Romové a strašně si vymýšlejí. Chtějí 20 věnců a ještě speciální tvary. A všechno hrozně barevní. Řekla jsem jim, že nevím, jestli to můžeme zvládnout, ale že se vás zeptám. To budou chtít určitě srdce. Velký, pořádný, výrazný. To nebude problém. A víte co? Ještě se jich zeptejte, jestli to chtějí z červených karafiátů nebo z anturek.
2: Myslím, že ta symbolika květin, to množství, má v sobě mnohem víc.
3: Protože pro nás ty květiny nejsou jen květiny. Je to poslední věc, kterou zesnulému můžeš dát. A čím víc toho dáš, tím víc říkáš, jak byl pro tebe důležitý.
2: Vartování u Romů je velmi silné.
3: Lidi chodí k rodině zesnulého, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám. O tom, kdo s ním co zažil. Sdílejí vzpomínky a darby.
2: Takové setkání, sezení, trvá i několik dní, že?
3: Sedí se klidně 2-3 dny, někdy i víc, až do pohřbu. Takhle u Romu vypadá blízkost a podpora. A jsou tam u toho i děti, protože smrt se u nás netají, ani neschovává. U nás jsou děti součástí toho všeho. A tak se učí, co je romipen.
2: Připomeňte, prosím, co to je.
3: Úcta a láska k pozůstalým a společné sdílení bolesti ze ztráty. Rómové drží pohromadě, i když nejsou přímí příbuzní. Přijdou všichni, kteří zesnulého znali a přinesou pozůstalým jídlo a pití. Sejde se třeba celá ulice nebo čtvrť a přijde i rodina ze zahraničí.
2: Pokud vím, tak střední školu jste vystudovala až v 50 letech. I o tom vyprávíte na besedách.
3: Já nejsem úplně typická romská babička. V 50 jsem vystudovala střední školu. Naučila jsem se gramatiku a pravopis romského jazyka a po několika letech se ze mě stala spisovatelka. Jezdím po republice a mluvím s dětmi. Říkám jim, jak se píšou knihy, ale hlavně, že mají věřit sami sobě. Protože každý člověk má příběh, který stojí za to vyprávět.
1: Vartování nám přiblížila spisovatelka Květoslava Podhradská.
4: Illusione, illusione.

0: Milan Tomkovič z Obrněckého centra sociálních služeb připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy a podporuje je ve vzdělávání. Zaměřuje se také na překážky, se kterými se mladí lidé setkávají a na budování jejich důvěry a sebevědomí. Natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Tomkoviči, vy jste osobní mentor z Obrnic, z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vulkán. Tato funkce znamená to, že vy ty děti provázíte tím vzděláním, i když nevědí, na co se přihlásit.
2: Tohle je moje ta hlavní činnost, kterou zastávám v té mé pozici. A spolupracuju vlastně s místní obrněckou základní školou. Nekončí ta spolupráce jenom základkou, ale pokračuje to i na střední školu. To znamená, že ty děti, které se nám dostanou na střední školu, tak já jim pomáhám a podporuji je, aby se udrželi na té střední škole. To je i to hlavní, co potřebujeme, to nejdůležitější.
1: Jak vůbec pomoct dětem, kteří vyjdou základní školu a nevědí, co by chtěli studovat nebo na jaký učební obor? Pak tam nastupujete vy jako mentor a co je součástí toho mentorování?
2: Já ty děti motivuju k tomu, aby v rámci aktivit, který nabízím, se účastnili i dnů otevřených dveří na těch středních školách, aby se vlastně seznámili s tím vnitřkem té školy, měli možnost se seznámit i s některými vyučujícími, s vedením škol. No a pak je to i o tom vlastně seznámit s tím daným oborem, který si třeba jako chtějí vybrat, chtějí si ho dát na tu přihlášku. S nima probírám

0: důležité obecně. To znamená, že to vzdělávání není jenom o tom, jako poslat dítě do školy a tím to skončit. Já hlavně vysvětluji to, že se někam posouvají. Učí se komunikaci se svými vrstevníky, s dospělými, zvládání nějakého stresu, trémy, trpělivost mít i nastavenou v sobě. Ta práce s těma rodinama vlastně jako spočívá hlavně v tomhletom.
1: U mikrofonu mám dvě studentky, které navštěvují nízkoprahový klub v Obrnicích.
2: Já se jmenuji Daniela Horvátová. Já jsem teď nastoupila do druháku a studuju veřejnosprávní činnost. Takže právnička na magistrátu, můžu být i městská policie.
1: Co vás k tomu vedlo se vybrat tento obor?
2: Protože já jsem nedala ty přijímačky, takže mi hodně pomáhal i ten klub a taky hlavně Milan.
1: A oporu máte mentora?
2: Ano.
1: A vy?
3: Já se jmenuji Lontina Dudiova a studuju obor sociální činnost. Inspiroval mě pan Milan Tomkovič. Tenhle obor jsem si vybrala, protože ráda pracuji s dětmi.
1: Leontino, vy jste nastoupila na střední školu, ukončila jste to prvním ročníkem, do druhého ročníku jste už nenastoupila. Jaký byl důvod?
3: Spolužáci se ke mně nechovali tak, jak by měli. Byli ke mně takový, že jsem Romka, že tam nepatřím k ním a že někoho mezi ně nikdy nezapadnu.
1: Vyberete si jiný obor?
3: Ano, vyberu. Asi číšník, že tam chodí jakoby víc Romáku a že se tam budou rozumět.
1: Vy jako mentor, pane Tomkoviče, jak jste to řešil? Jak jste poradil Leontíně? Co a jak dál?
0: S Leontínou jsem samozřejmě tuhle situaci celou řešil. Řešila se i s rodinou. Byla vyvolána i schůzka, který se zúčastnili zástupci dané školy, včetně rodičů. Domluvili jsme se tam, že se to zkusí ještě vlastně do konce toho prvního ročníku a zhodnotí se ta situace na tom konci. Zhodnotilo se to a dospěli jsme teda k názoru, že pro samotnou Leontínu sama si uznala, že jako jo, že by to bylo prostě pro ní lepší, aby přestoupila na jinou střední školu. Pravděpodobně to bude teda učební obor, kde to pro ní bude asi jako i jednodušší. To je obor, který si prvně chtěla vybrat taky, jako který si dávala do přihlášky, když se poprvé hlásila na střední školu. Já osobně si myslím, že pokud se bude cítit v tomhletom dobře, tak proč ji nepodpořit?
4: Vysvětluje Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb Vulkán. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
3: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých

0: případech z Rumunska.
1: Policisté obžalované zadrželi v Praze a na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Husův park v Táboře a jeho okolí se dočká proměny. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun pro od kanceláře Byro Architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy správou železnic, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
2: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části Tábora, řekněme.
3: Počasí.
1: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 z Olomouce na Muhelnici za sjezdem na Moravičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto, je označené jen blinkry. V Praze v Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště srazilo auto chodce. Kolony se ve slábnoucím provozu krátí, ještě se ale popojíždí v Libušské do centra od Sokolovny k Dobronické. A na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem, stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, Nevím, no těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka vztáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je tomu víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, se, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jí měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
0: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
1: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
0: Tak, co tam najdeme?
1: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec, já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
0: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily, ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych jsem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, no, jak tak... jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři. A proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo teďka přesně nevím, 25 let, takže jsem byl zároveň i nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy, měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu to studio, studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svýho vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelské mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět, být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko, a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když je něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas zprávy.
3: 13 tisícům lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí zařídit ještě necelých 13 tisíc lidí. Končí jim totiž platnost dokladu, ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
4: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2,5 tisícům řidičů. V Třebíči necelým 2 tisícům. Více než 1000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba prostory neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
5: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
3: Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je také modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využít i státní dotaci.
6: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodního přivaděče.

0: tím, že jakákoliv zdroj vlastně veřejných prostředků, který přichází do těch investic, tak nevstupuje potom následně do ceny tepla. To znamená, naším cílem je nezatěžovat nadměrně toho konečného odběratele.
1: Podle předběžných odhadů bude stát rekonstrukce horkovodního vedení mezi Vřesovou a Karlovými Vary kolem 700 milionů korun.
2: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Mikulov a Centrum na kilometru 195 leží na vozovce v levém pruhu předmět zřejmě kus pneumatiky. A v Praze v Libuši neprojedete meteorologickou ulicí mezi Novodvorskou a Libušskou. Vyšetřují tam srážku auta s chodcem. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ETA. Spotřebiče, které byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti.
1: Znáte značku ETA?
2: Ano, ano, znám. Česká značka elektroniky domácích spotřebičů.
3: ETA, to je elektronika.
4: ETA, přímě nevím asi.
5: No, ty elektrické přístroje naše. Vím, že měli grill, mixéry a takovýhle ty věci, ono dřív to tolik nebylo.
6: Vysavač, varnou konvici, žahličku.
7: ETA, to jsou ty vysavače a podobně.
3: ETA, elektrospotřebiče, ano.
8: Mám z ETA vysavač a ten už mám pěkně dlouho, asi 15 let.
1: A jak dlouho ETA existuje na českém trhu, odhadnete?
9: Řekl bych, že takových 50 let.
2: 80, 100.
3: Přes 50, 60 let.
2: Mnoho let, no 50, 100.
0: Na počátku stál pražský podnikatel Jan Prošvic. Narodil se v roce 1907 a vystudoval průmyslovou školu v Praze. Poté, co roku 1923 bylo v Československu zahájeno rozhlasové vysílání, začal vyrábět stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Ve svých 23 se na Matějské pouti v Praze seznámil s Jiřinou Haškovou a udělal na ní takový dojem, že se zanedlouho vzali. Přes den prodávali stavebnice, po večerech je jezdili zákazníkům k ním domů sestavovat. Časem se Prošvic rozhodl podnikání rozšířit a založil v Libni první továrnu na elektrické žehličky a kávomlýnky. Jeho výrobky byly kvalitní, měly moderní design a tak se prodávaly jedna radost. Byl čas posunout se zas o kus dál. A tak se Prošvic dohodl s chotěbořským továrníkem, výrobcem kovového zboží Vilémem Eckhartem a společně založili v areálu bývalé cihelny na okraji Hlinska závod ESA. Zkrátka ukrývala název Elektrotechnická společnost akciová. Firmu nechali zapsat do obchodního rejstříku 3. září 1943. Dva roky až do konce války ESA oficiálně vyráběla telefonní rozdělovače pro německé dělostřelectvo. A kromě nich neoficiálně jednoduché žehličky s keramickou vložkou. Vůbec prvním výrobkem z produkce závodu ESA byla jednoduchá suchá žehlička se stojánkem. Po žehličkách se záhy rozjela i výroba elektrických vařičů s lehkou plotnou. Továrně našlo zaměstnání zhruba 40 lidí a několik desítek z nich díky tomu uniklo nedobrovolné práci v nacistickém Německu. Díky úspěchu továren Prošvic Libeň a ESA Hlinsko si mohl pan podnikatel nechat vystavět dvě vily. Jednu přímo u hlinecké továrny, jednu v rekreačním letovisku Vonoklasy. Nastálo s manželkou a 4 dětmi bydlel v Praze v Senovážné ulici. Po válce už v továrně pracovali 300 zaměstnanců. Prošvic se stal výhradním majitelem ESY a výrobu rozšířil o topidla, kávovary, ventilátory, měniče ke gramofonům a další spotřebiče do domácnosti. Prošvic zakoupil další objekty a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity z Prahy. Dokonce si pořídil i vlastní letadlo. Potřeboval se na svých služebních cestách přesouvat rychle z místa na místo a jezdit autem po evropských silnicích poničených válkou nebyl žádný med. Ještě v únoru 1948 vyjednával kontrakt ve Spojených státech amerických. Rostoucí hrozbu komunistického převratu nevnímal. Po vítězném únoru podnik opanovali komunistické akční výbory a Jana Prošvice zbavili jeho vlastnických práv. ESA byla znárodněna a značka přestala existovat. Její produkty se dál vyráběly pod značkou národního podniku Elektro Praga. V roce 1949 se osamostatnil národní podnik Elektro Praga Hlinsko s monopolem na výrobu tuzemských elektrických domácích spotřebičů, vařičů, teplometů a žehliček.
10: V meziválečném Československu existovala řada větších i menších výrobců domácích elektrospotřebičů a jedním z těch nejdominantnějších byla dceřiná společnost ČKD Elektro Praga, která sídlila ve Slaném.
11: Prozradila kolegyni Světlaně Lavičkové kurátorka Národního technického muzea Lucie Střechová.
10: Zde právě stojíme před její produkcí z přelomu 30. a 40. let. Můžeme si tu prohlédnout kompresorovou lednici z roku 39 nebo navrženou kolekci nových spotřebičů na přelomu let 41 a 42.
12: Ale tyhle ty spotřebiče, ty vypadají relativně velmi moderně. Tady třeba ten dvouvařič, ten by si mnoha hospodyňka klidně třeba na chalupu pořídila a ten elektrický sporák zase je natolik bytelný, že by určitě přetrval i do dnešních časů. A to vůbec nemluvím o tom vysavači.
10: Je to kolekce, která byla navržena tady za velmi stížených podmínek období protektorátu. Tady tam byla různá surovinová a další výrobní omezení. Ale zároveň je to kolekce, která byla navržena i s tím úmyslem, že se samozřejmě bude co nejvíce vyrábět potom v osvobozeném Československu, což se také stalo. Jak vidíme, ten tříplotinkový sporák i ten dvouplotinkový vařič se skutečně vyráběl do poloviny 50. let. Ten sporák je takový ikonický, protože se opravdu stal tím symbolem té protektorátní výroby, kdy se vedoucí podniku Elektro Praga opravdu snažili udržet výrobu těch domácích spotřebičů, ačkoliv se museli ve velké míře přeorientovat na válečnou výrobu. Pak tedy mohli plynule navázat na tu výrobu v osvobozeném Československu. Nicméně, jak jsme se bavili o těch náročnějších a složitějších podmínkách, tak samozřejmě do toho vstoupila tedy změna jaksi politického obratu a v hospodářství a později tedy i v té politice. V tom hospodářství to paradoxně přišlo dříve, protože už vydané dekrety prezidenta republiky z podzimu 1945 přinesly zestátnění velkého průmyslu, tedy průmyslových podniků se zaměstnanci nad 500. A do toho samozřejmě spadaly i tyto podniky, jako byla dceřinka ČKD Elektro Praga. Z té tedy pak utvořili takový centrální zastřešující národní podnik v březnu 1946. Do tohoto centrálního zastřešujícího podniku potom zařadili všechny existující výrobce drobných domácích elektrospotřebičů v Československu.
12: A těch výrobců bylo hodně v té době, těch právě drobných spotřebičů?
10: Ano, musím říct, že my jsme měli celkem ve výrobě těch domácích elektrospotřebičů tradici již od úplného začátku vývoje těch elektrospotřebičů. Jedna z nejstarších firem, která vyráběla například elektrické rychlovarné konvice, topinkovače a elektrické hrnce, působila od roku 1911 v Děčíně a její značka byla Jeka. Velký podnik Tatra měl i svou divizi na výrobu chladících systémů a tedy i domácích ledniček. Zaprvé to byl jeden z nových oborů, který se začal od začátku 20. let velmi dynamicky rozvíjet a také to bylo jedno z odvětví, kdy ty velcí elektrotechničtí výrobci se mohli trošku v této oblasti přiblížit více přímému zákazníku a tak si vyřešit důsledky velké hospodářské krize na začátku 30. let.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jaký osud čekal Jana Prošvice? Nejprve ho vyhnali, co by vykořisťovatele, kapitalistu a kolaboranta z jeho vlastní továrny. Hned na to ho zatkla státní bezpečnost a na několik týdnů zavřela na Pankrác. Pak ho sice stýraného zase pustili, ale zanedlouho zaklepal u jeho dveří agent provokatér. Přesvědčoval Prošvicovi, že ho posílá CIA a že jim pomůže s emigrací. Prošvic odmítal. Celé to musí být omyl, nic přece neudělal, jejich život bude normálně pokračovat dál. Svou práci miluje a jeho schopnosti by měl umět ocenit i současný režim. Až na potřetí se nechal přesvědčit a spadnul do pasti. Tak se rodina Prošvicových 23. dubna 1948 stala zřejmě první obětí provokační akce STB s názvem Kameny. Pak už šlo všechno ráz na ráz, jako v absurdním dramatu. STBáci totiž několik set metrů před skutečnou čárou vybudovali perfektní hranici falešnou. Opatřili ji i fingovanou služebnou. Agent provokatér dopravil své oběti do Gdyně, kde je převzali další STBáci v roli amerických agentů. Ten poslední je v noci zavedl na místo, které označil jako hranici a ukázal jim na nedaleký dům, který prý už stojí na německém území. Tvrdil, že jde o stanici US Army. Další STBák v uniformě amerického důstojníka přivítal uprchlíky ve své kanceláři, vyzdobené americkou vlajkou a portréty prezidentů Trumana a Roosevelta. Pokuřoval Chesterfieldky, na polici stála lahev whisky. Děti dostali švýcarskou čokoládu a důstojník Prošvicovi laskavě vyslechl. Pak ale čekalo vyčerpanou rodinu kruté překvapení. Falešný Američan Prošvicovi oznámil, že lidi jeho typu Západ nepotřebuje a jeho žádost o azyl se proto zamítá. Než se všichni vzpamatovali, STBáci je zatkli, okradli o všechno, převezli do Prahy a zavřeli na Pankrác. Prošvic byl odeslán na nucené práce. Při první příležitosti se mu však podařilo uprchnout a úspěšně přejít západní hranice. Na vízum pak čekal v německém uprchlickém táboře 2 roky. Když se konečně dostal do Anglie, našel si práci v továrně u Ponku a učil se jazyk. Brzy si pronajal garáž, pár strojů a sehnal pomocníka. Spolu se pak pustili do výroby nejrůznějších kuchyňských spotřebičů. Když už se zdálo, že začnou vydělávat, potkala je další smůla. Garáž kompletně schořela. Nebyla pojištěná. Ale ten neuvěřitelný člověk se zase nevzdal. Získal patent na bimetalový grill a založil novou firmu. Rima Sunbeam, ve které vyráběl grilovací zařízení, helmy na vlasy a elektrické nože. Po letech si mohl koupit dům s pozemkem na ostrově Tenerife. Jeho manželce mezitím komunisté zabavili veškerý majetek, byt v Senovážné i oba domy. Paní Prošvicovou nesměl nikdo zaměstnat a tak zůstala sama s malými dětmi zcela bez prostředků. Nezbylo jí nic jiného, než se uchýlit i s dětmi těžce nemocné babičce do domku bez topení, záchodu a tekoucí vody v kolonii na okraji Prahy. Dům ve Vonoklasech nezůstal prázdný dlouho. Za směšnou cenu si ho pro sebe koupil přítel pracujícího lidu Antonín Zápotocký. Druhou vilu využívala státní bezpečnost. Když ji později v restituci získali Prošvicovi děti zpět, zbyla z ní vybydlená ruina.
2: Co se týče těch klasických spotřebičů od Ety, tak jejich výrobní program byl zaměřen především na kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro úklid domácnosti. Různé kuchyňské roboty, šlehače, mixéry a v té druhé řadě vysavače, leštiče, parket a tak dále.
3: Když se podíváme na ty roboty, člověk by řekl, že takový kuchyňský robot je pomocník v domácnosti, kterého známe až někdy od poloviny 20. století, ale ona to tak úplně pravda nebude, jak se na vás dívám.
2: Ne, určitě ne. Samozřejmě i kuchyňský robot má své předchůdce. U kuchyňského robota, který vyráběla v polovině 40. let zbrojovka Brno, to byla trošku překvapivá firma tedy na výrobu kuchyňského robota, ale bylo třeba přetavit ty válečné zásoby v něco smysluplnějšího, tak tedy jí byl zadán centrálně úkol vytvořit vlastně nějaký nový smysluplný kuchyňský spotřebič pro osvobozený vánoční trh v roce 46. Tak proto zbrojovka Brno. Ale velkou tradici ve výrobě kuchyňských robotů měla firma Porker za první republiky, která se poté přetavila na národní podnik Ústecko-Orlické strojírny, a ty právě vyráběly velkou část těch kuchyňských robotů pro Elektropraga Hlinsko, tedy později s označením ETA. Byla to ta řada UKS, tedy Ústecko-Orlické strojírny, a těch opravdu byla celá řada. Tady vidíme ten typ E20, takový zaoblený bochánek s tím kompletním příslušenstvím na drcení máku, mlýnek na strouhanku a další příslušenství, i včetně všech mixovacích nádob, které samozřejmě byly zapotřebí. Velmi oblíbený byla i nádoba na zbavení šlupek od brambor, co se vyskytovalo u těch souprav zhruba do 60. let, v 70. letech pak to příslušenství ustupuje do pozadí. Ale objevují se nám v domácnosti i ty menší spotřebiče, jako jsou ruční šlehače a mixéry, které se stávaly v těch menších panelákových městských bytech oblíbenějšími, protože nezabíraly v rámci kuchyně tolik místa. Takže si tady právě můžeme představit ten elektrický šlehač z poloviny 50. let, nebo ikonický Pragomix, který měl tu už pro nás asi klasickou skleněnou mixovací nádobu na přípravu koktejlů a dalších takhle rychlých pochutin.
3: V současné době nic nového pod sluncem.
2: Ne, určitě ne, všechno má svůj původ. Ta řada těch domácích spotřebičů se nejvíce formovala právě ve 20. a 30. letech a později už se ty spotřebiče jenom vyvíjely tvarově a materiálově, protože po druhé světové válce nám do jejich tvorby samozřejmě masivně vstupuje plast. To umožnilo jejich větší tvarování, odlehčení a tedy větší komfort pro toho spotřebitele.
3: Mnohdy se také říká, že právě plast způsobuje to, že mnohé ty spotřebiče už nemají takovou tu výdrž.
2: Tak záleží na tom, z čeho ten plast je složen a jaká je jeho síla samozřejmě. Myslím si, že ty plasty, které byly vyráběny v těch 50. a 60. letech, sice jsou pro nás muzejníky trochu těžší, opravdu po těch x letech, kdy byly užívány a nyní jsou u nás v depozitářích, tak jsou skutečně trošku náročnější na to ošetření, ale na tu užitnou dobu toho spotřebiče, myslím, to byla dobrá výdrž. Dnes se potýkáme, myslím, s mnohem menší lhůtou na udržitelnost toho plastu.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale zpět do továrny. V 50. letech ve výrobě podniku Elektro Praga Hlinsko začaly hrát prim vysavače. První vlastní model měl typové označení ETA 401 Standard. Vyráběl se dalších 13 let a prodalo se ho včetně exportu přes 1 000 000 kusů. Byl to první autentický předchůdce slavného vysavače ETA 402 Jupiter, který dodnes platí za designový kousek. Navrhl ho jeden z nejvýznamnějších českých designérů Stanislav Lachman, přezdívaný Pan Vysavač či Josef Lada českého designu. Tehdy se v Čechách ale ještě nemluvilo o designu, nýbrž o tvarovém vývoji.

0: Stanislav Lachman byl opravdovým mistrem. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a nastoupil do státního podniku Kovotechna. Tam s týmem dalších návrhářů, grafiků a výtvarníků začali navrhovat tvary nových výrobků, včetně jejich obalů, návodů k použití a jmen. Je autorem více než 1200 návrhů. Jedním z nejčastějších odběratelů jeho práce se v 50. letech stala právě Elektro Praha Hlinsko. Navrhoval pro ní kompletní podobu vysavačů, šlehačů, kuchyňských robotů, vařičů, mixérů, kávovarů, žehliček a dalších přístrojů do domácnosti. Funkcionalistický design elektrického vysoušeče vlasů ETA 310 Diola představoval koncem 60. let jeden z největších výstřelků tehdejších elektrospotřebičů. Přesně jak se píše v dobových popiscích produktu. Elegantní, spolehlivý a výkonem odpovídající všem náročným požadavkům. Totéž platí i o jeho žehličce ETA 211 z roku 1973. Hranatá žehlička kosodélníkového tvaru měla nestandardně velkou žehlící plochu, ve své době největší na světě. Šikovně padla do ruky pravákům i levákům a dala se snadno odstavovat na bok. V té době u žehliček cosi nevídaného. Na československém trhu se ale příliš neujala. To její následovnice, suché žehličky ETA 219 a 220, se od roku 1972 do roku 1997 vyrobilo víc než 11 milionů kusů. Úspěšně se prodávala u nás i na zahraničních trzích.
1: Ještě bych upozornila na typ spotřebiče, který na začátku 60. let přišel trochu nově, protože se samozřejmě vyvíjela i tvorba kuchyňské linky. Elektro Praha přišla s takzvaným superrobotem, což byl robot, který byl vestavěn do umakartové kuchyňské skřínky, kdy veškeré příslušenství bylo uklizeno v té skřínce. A ty pohonné hlavice byly na pracovní desce a na čelní desce toho přístroje. Takže hospodyňka pak mohla z té skřínky si vytáhnout různé příslušenství, které momentálně potřebovala, a zapojit si to přímo na tu pracovní desku toho přístroje.
2: Je to tedy ale tak trochu přece jenom, možná lidově řečeno, krám do té kuchyně, ale asi hodně pomáhá.
1: Tak pokud splynul s tou kuchyňskou linkou, tak si myslím, že to bylo účelné začlenění, ale pokud na tu linku nenavazoval, tak určitě to bylo trochu větší spotřebič.
2: A určitě to také bylo nákladnější si takovýto ohromný spotřebič, byť užitečný, pořídit. To si nemohl dovolit každý.
1: Tak určitě je to prostě velký spotřebič s kompletním příslušenstvím. Nicméně byl asi patrně celkem oblíbený, protože se dále vyvíjel, kdy dalším následem bylo provedení ETA Varmix, což už byla ta klasická smaltovaná kovová skřínka zapadající do těch kuchyňských linek, které si určitě pamatujeme z panelákových kuchyní. Ta už měla taky začleněnou takovou elektrickou vařenku, někdo říká remosku, a byly tam i dvě elektrické plotínky na vaření. Nám se tedy před loni dostal do sbírek jeden typ z Dobrušky, z domácnosti, a tam máme zachovaný ten uživatelský příběh, kdy víme, že si ho paní zakoupila z porodného své dcery, aby jí tedy mohla připravovat na mateřské ty pokrmy, které bylo třeba, že to hezky právě jí zapadlo do té kuchyně.

0: tak jsme dovařili. Pojďme uklízet.
1: Máme tady i vitrínu věnovanou vysavačům, tedy těm nejoblíbenějším typům z výroby Elektropraga Hlinsko. Asi nejikoničtějším a tedy opravdu velkým rekordmanem v té výrobě je vysavač Standard, který se vyráběl zhruba od poloviny 50. let do téměř konce 60. Vzhledem k tomu, že se vyráběl tedy v tak dlouhém časovém úseku, tak se samozřejmě měnilo i jeho zpracování. Ty první typy byly kombinované s kovem, s povrchem z kladívkového laku a plastem. Později pak už začínaly být více plastové. Prodával se ve velmi praktické takové módní tašce, kam se dalo uklidit veškeré příslušenství, včetně sací hadice.
0: No a když jsem měla na dovolenou, tak jsem mohla vyhodit ten vysavač, uklidit ho do skříně a do té tašky si složit věci na přenocování, třeba dejme tomu na týden.
1: Určitě, ta taška vypadá jako ty cestovní, které se v té době vyráběly, takže ano, taška byla velmi praktická. Jeden z nejvýkonnějších vysavačů taky té doby v přelomu 50. 60. let pak byl vysavač Jupiter, který byl právě oblíben pro svoji výkonnost. No a takovou zajímavostí z poloviny těch 50. let je vysavač Pluto vajíčkového tvaru, jehož autorem je tedy designér Miloš Hájek. Je to vlastně výsledek inspirace těmi kosmickými výzkumy a objevy, tak jako se to odrazilo i u amerických spotřebičů, třeba u americké firmy Hoover, která měla vysavač, který se vznášel na takovém vzduchovém obláčku, což bylo způsobeno pod tlakem, tak tady my jsme se aspoň dobrali toho netradičního vajíčkového tvaru. Taky zde tady máme ještě takové více kovové provedení, v pozdějších letech pak bylo více plastové.
2: V propagačním materiálu z počátku 60. let se píše: proč jsou dobré výrobky Elektropragy Hlinsko? To není náhoda, že máme vlastní sochařský ateliér a vlastního tvarového výtvarníka. Od svých výrobků nechceme jen to, aby dobře pracovali a plnili svůj úkol. Chceme současně, aby byly fyziologicky správné, aby odpovídaly lidské ruce a aby se s nimi snadno pracovalo. Chceme současně, aby byly krásné, aby jejich tvar byl ladný a jejich barvy příjemné. Chceme současně, aby vhodně zapadaly do prostředí, do něhož jsou určeny. Při své práci dbá tvarový výtvarník i na to, aby byly dobře vyrobitelné. Zkušenosti z jedněch výrobků nám pomáhají při výrobě výrobků dalších. Proto jsou naše výrobky dobré. V roce 1960 se Elektropraga Hlinsko rozrostla natolik, že pod ní spadaly dva národní podniky a 10 závodů. Vyráběla 12 různých spotřebičů a zaměstnávala skoro 3000 lidí. Podnik získal ochrannou známku, kterou v předválečné době vlastnila firma Elektrotechnické aparáty. Od té doby se označení ETA objevovalo na všech nově vyrobených elektrospotřebičích. V roce 1993 zamířila ETA Elektropraga Hlinsko do kuponové privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. S pádem železné opony a invazí zahraničních značek začínala být značka ETA v českých domácnostech čím dál vzácnější. Ještě v polovině 90. let se ale v každé české domácnosti našly 3 až 4 výrobky této značky. Dnes je to podle průzkumů už pouze jeden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to v tom předchozím voze možné nebylo.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
5: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť pro až bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
6: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro které nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Post Bellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
7: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.

0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku na křižovatce silnice číslo 20 a exitu z D6 na Jenišov havarovala motorka. Na místě je záchranná služba. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic na silnici číslo 2 do Přelouče mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi. Tam havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený. A na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu dejte pozor, v levém jízdním pruhu je předmět na vozovce. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovým případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma botl se, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra. Vyjma botl se. A o čem to svědčí? Botls s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Botls dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužil. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý let a nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn.

0: Autorem jedné z dalších povídek ve Strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub, jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast schotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má naložíno, slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán s pošklepky a doporučením, abych se dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřili všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou duchařských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuly v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak 5x, 6x. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem. Och, já zažil mnoho dobrodružství. Och, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. O, no, nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Och, já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nehty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. O, to je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je přesně 23 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Přeju dobrý večer, a to z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu mixážního pultu a především u obrazovky, která už za chvíli ukáže první volající a už teď ukazuje první psané vzkazy do noční linky, sedí Borek Kapitánček. Ať máte nerušený poslech v těch následujících 2 hodinách a nejen v nich. Tématem našeho dnešního povídání by měly být filmy, nejen tak ledajaké. Filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Přiznejme si, že dnes je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který zrovna máme chuť. Přesto, vy, kteří se počítáte spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce anebo v blízkém kině běží film, který sice znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu? Je to kvůli atmosféře filmového příběhu? Kvůli jeho zápletce? Kvůli způsobu vyprávění? Kvůli známému režisérovi, který je prostě vaším favoritem? A nebo kvůli hercům a herečkám, které máte nejraději? Je to kvůli tomu, že s ním máte spojený nějaký silný zážitek? A nebo jste se u něj s někým seznámili? O filmech, které můžete vidět znovu a znovu, můžete telefonovat do noční linky na číslo 731 800 900. Ale jak už jsem naznačil, můžete i psát na web rozhlas.cz/linka. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu a abych dokázal pravdivost aspoň poloviny svého předchozího tvrzení, podívám se už teď na to, co jste napsali na zmíněný web. Pavel ze Židlochovy spíše, tak to je opravdu hodně těžké vybrat jen jeden. U mě jich bude určitě daleko víc. Rozhodně je to dvojdílná záležitost, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ale také film Nebe a Dudy, Hříšný tanec, trilogie Slunce seno, Truman Show a další jako Forrest Gump, Pelíšky a podobně. Tak přeji krásnou noc všem posluchačům, podepsán Pavel. A já tedy dodávám, nemusí to být jen jeden. Ale důležité je i říct, až se dovoláte, proč je to právě tenhle film, o kterém budete mluvit, na který se klidně podíváte třeba 100krát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď tedy po písničce, kterou zaspívala Věra Martinová, vítám další dámu. Ale to už nám bude spíš k nám promlouvat spíše řečí nerýmovanou. Je to paní Dana, která má slovo. Dobrý večer, hezké ráno. No tak ráno ještě nechme být. Hezký večer.
1: Krásnou noc, teda já bych řekla vyloženě.
0: To je ono.
1: No je vyloženě krásná. Takže Já bych přišla rovnou k tématu, samozřejmě zdravím vás, Borku, do studia a do Brna a všechny posluchače do všech světových stran, jak já říkám ráda.
0: Ano, sever, západ, jih, východ a film, který můžu vidět stokrát. Který to je? Nebo které
1: a
0: to jsou?
1: Filmy vyloženě zbožňuju komedie, abych se prostě pobavila, zasmála, protože těch hrůz je kolem nás mnoho. A abych byla konkrétní, tak jsou to Troškovy komedie i pohádky. Zdeňka Trošky. Uh-huh. Myslím. Takže trilogie samozřejmě.
0: Slunce, seno, ano, velebnosti.
1: Ano, ano. Ono je to totiž našeho jeho českého kraje a já jsem se byla i podívat Hoštici, takže ono to tam vypadá trošku jinak, než je to ve filmu, ale to nevadí. No a další, co miluju, jsou Homolkovi. Taky trilogie. Uh-huh. Pod okolností. Homolky ty můžu vidět fakt kdykoliv, každý rok se na ně dívám.
0: No to jsou panoramata.
1: Ano, a ty panoramata, to už je barevný film, no ty jsou prostě úplně nepřekonatelný. Ale jako víte co, nemusím jenom teda komedie. Já jsem třeba velice ráda přijala to, že nám hodili zpátky i na televizní obrazovku Sandokana, což je zase úplně jiný žánr. Ale já jsem ho milovala, když jsem měla můj syn narodit, ten mladší, tak já jsem ho prostě zbožňovala, jsem to žrala veložně. Takže to je další věc. Romantička.
0: Mě by zajímalo, pardon, že jsem vás přerušil, jestli jste si v dobách, kdy jste ještě, no řekněme, byla malým děvčetem, já teď nevím, jak to rychle říct, jestli jste si třeba některého herce, když už tady je řeč o Kabiru Bedim, Sandokan, že jestli jste si některého herce oblíbila natolik, že jste si potom hledala chlapce podobného vzhledu?
1: Ne, to vůbec ne. Já na vzhled totiž, to není moje prvořadé. Jo, jako co? Já teda mám ráda vousatý chlapy, to mě asi, ale nakonec tím, že jsem se vdala, tak jsem si vzala halobrátka, tak jsem si špatně udělala. Takže to je jedna věc, no to, že jsem se rozvedla, to už je jiná věc. Ale dneska se bavíme, teda chci fakt neodbočovat o tématu, jsem zvědala na další posluchače. A vyloženě, já jsem romantička, to jsem chtěla říct, abych nezapomněla. A já jsem milovala Angeliku. Všechny příběhy o Angelice. Ostatečné, nepodajné a prostě nepřekonatelné Angelice a Joffre.
0: Klasika. Michelle Mercierová jako Angelika. Ale víte, co mě zajímá? Vy budete tedy tím pádem asi znalkyně, protože, jak sama říkáte, Angelika, všechny její díly, to jsou filmy, které můžete vidět stokrát. Já vím, že, jak to říct, že až na francouzského krále byla jaksi ve velmi blízkém vztahu, abych se vyhnul nějak tomu sexuálnímu aktu, skoro se všemi hlavními hrdiny, nebo se pletu?
1: To je pravda, ale zase byla na druhou stranu velice statečná. A já prostě tu její krásu, no dneska už taky vypadá jinak, že jo, nikdo nemládneme. Si budeme vykládat, ale já jsem jí viděla v nějaký, ne v ukázce, ale na nějakém plese, si před 2 roky v Praze byla a ona už je to taky starší paní a už prostě to není ono. Ale ten Robert Hossein, ten prostě, co jí dělal vlastně partnera hlavního,
0: Joffre,
1: který ho milovala nepřekonatelně, tak to mě inspirovalo k tomu, abych dneska zavolala, abych se s vámi podělila a říkám, můj žánr nejoblíbenější jsou komedie, ať už české, tak třeba Louise Finé a tak dále. Jo, Četníci. A přenechám žezlo dalším posluchačům a jsem moc ráda, že se mi podařilo se dovolat. Vás moc zdravím do studia ještě jednou.
0: Děkuju.
1: A vás všechny posluchače, do celého světa.
0: Děkuji vám, Dano. Otevřela jste noční linku a myslím si, že mohu-li to zhodnotit na jedničku. Mějte se pěkně a dobrou noc.
1: Báječný večer všem. Dobrou noc.
0: Film, který můžu vidět stokrát, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. Telefonujete do ní, číslo je 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. Někteří se omezili na několik málo slov, třeba Liba napsala pouhé Jean Gabin, Svatý rok. Někteří jsou o něco sdílnější. Ludmila z Brna píše, já můžu stokrát vidět Pretty Woman. A taky Hříšný tanec. A taky Smím prosit. Jsem totiž na ty romantické filmy, když jsem romantiku v životě reálně nezažila. Dobrou noc a naslyšenou, podepsána Ludmila. No a pak tady máme další kategorii posluchačů, kteří se odvážili dokonce ke čtyřem řádkům. Zdravím všechny nespavce, píše Iveta. Zrovna nedávno jsem si chtěla pustit něco k žehlení. Proběhla jsem několik televizních stanic a znechuceně telku vypla. My se divíme, že mladí a dnes už nejen školáci, ale i školkáčci se chovají k sobě brutálně. Jak by ne, když to vidí dennodenně právě v televizi. Jasně, je záležitostí rodičů, na co dovolí dětem koukat. Ale ono to už i jim připadá normální. Je mi z toho smutno. Já miluji pohádky, veselohry, komedie, historické či přírodopisné filmy, ale i staré filmy. Je v nich poučení, něha, galantnost, většinou krásná čeština a žádná vulgarita a násilí. Jen namátkou mě napadá Prstýnek. S tebou mě baví svět. Jak dostat tatínka do polepšovny? Jak vytrhnout velrybě stoličku? Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Měsíc nad řekou. Ale z mládí se mi vryly do paměti dva filmy, které bych moc ráda viděla znovu. Mnoho filmů se u nás promítá opakovaně zas a znova. Ale Zálety krále Matyáše a druhý Král a jeptiška bohužel nikde neopakují. Škoda. Nemohl byste se někde přimluvit? Děkuji, dobrou noc přeje Iveta. Iveto, na jednu stranu mě těší, že mě máte za tak mocného, že by moje přímluva kdekoliv mohla pomoci, na druhou stranu vás asi zklamu. Není to v mé moci. Nechme to osudu. Stejně tak jako další váš telefon na čísle, které uslyšíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. A než dostane slovo naše další posluchačka, to je paní Jana, která volá z Jirkova, tak ještě navážu na to, co bylo řečeno před písničkou, kterou vám zahráli pánové z Olympiku. Kdybych měl tu moc a mohl se přimluvit a mělo to nějaký účinek za filmy, které už jste dlouho neviděli, tak bych to udělal, ale taky kdybych měl tu moc, tak se přimluvím za to, abych si znovu na televizní obrazovce vychutnal celou sérii Monty Pythonů. Ano, to už je spíše seriál televizních skečů, ale chtěl jsem to jenom říct, nemám ji, bohužel. Paní Jano, jste na řadě, přeji vám dobrý večer.
1: Já taky, pane Borku, zdravím vás, pěkný večer i všechny posluchače. Na úvod řeknu, že jsem moc ráda, že jsem se dovolila, protože na dnešní téma jsem se opravdu moc těšila a když dříve bývalo, tak se mi nikdy nepodařilo dovolat a teď konečně se mi to podařilo, tak jsem moc ráda.
0: No to já mám taky radost, protože já měl trošku obavu, jestli se to takzvaně nebude tlouct. Co víte, rozhlasové vysílání, filmy, televize, ono to je vlastně, jde proti sobě takzvaně. Takže jsem rád, že voláte a že potvrzujete, že naši posluchači jsou všestranní. Jano, tak který film nebo které filmy, abychom zůstali u toho množného čísla, můžete vidět třeba stokrát. A proč?
1: Tak bude jich samozřejmě více, jak už zmiňovali minulí posluchači, a já to otevřu pohádkami. A co se týče Velikonoc a Vánoc, tak ji mám spjaté s jednou herečkou, a to s Libuškou Šafránkovou. Mm-hmm. Takže co se týče těch Velikonoc, tak tam je jako úžasná Barunka v babičce, to jako musím vidět po každé a pokud by babičku nedávali, tak to prostě by pro mě nebyly ty pravý Velikonoce. To už opravdu jako malá holka jsem ráda sledovala a musím říct, že doufám, že to nebude znít tak špatně, ale oproti té předchozí babičce z toho 40. roku, tak tato verze se mě líbí teda daleko více, no, musím říct.
0: Řekněme, že není tak, já tedy nejsem žádný filmový kritik a prosím, neberte to jako 100% bernou minci, ale není to tak barvotiskové, řekl bych já osobně. Je to jenom můj názor. Jako ta starší verze, že je taková trošku víc, až moc idylická na mě, no.
1: No, je to možné, já vnímám taky jako takovou procítěnější, no, tu novodobou babičku. No a Vánoce mám samozřejmě asi jako mnoha posluchačů, se mnou bude souhlasit, možná i vy, tak zpěté s třemi oříšky pro Popelku, no, tam byla taky úžasná opravdu Libuška.
0: Samozřejmě.
1: To by nebyly prostě Vánoce, kdyby nebyly tři oříšky.
0: Souhlasím, mám to
1: a pak ještě zůstanu, ano, a pak ještě zůstanu u svátku a co se týče Silvestra, tak to většinou dávají Mrazíka a toho musím také pokaždé vidět, co by pro mě nebyl Silvestr, no.
0: Byla byste schopná citovat Mrazíka, třeba i nějaké souvislejší pasáže?
1: Ježiš, no, tak to se mě ty zaskočilo, je to jako opravdu pěkná pohádka, plná hlášek, no.
0: No. Tak řekněte ano nebo ne, já si vás potom možná vyzkouším.
1: Jen co ráno vstala, už oheň peci plane.
0: No prosím, zmije no. Jedovatá. Dobře, no. Tuhle hru raději necháme jinde a poslouchám vás dál. Je nějaký film, u kterého jste i slzela a přes toho chcete vidět znovu?
1: Ano, to mám takový jeden film a to jsou Želary. Dávají, myslím, že na svátek osvobození vždycky v květnu a tam jako si pokaždé na ten závěr hlavně zastavím, no, to jako jo. A musím říct teda, že nemusím moc teda Aňu Geislerovou, ale v tomhle tom filmu byla fakt skvělá, no. To bylo paráda, opravdu, no.
0: Já bych řekl, že to byla přímo přehlídka skvělých hereckých výkonů, ať už mluvíme o Jozovi, nebo ať už mluvíme třeba i Ivě Bitové, ta tam byla vynikající, podle mě.
1: No, to taky, ano, ano. A pak bych ještě, co se týče veselého her, tak taky to spjato se Silvestrem a tam bych zmínila Švejka s panem Hrušínským, to je taky paráda.
0: To je přímo národní poklad, řekl bych.
1: Tam si pamatuju docela jednu její hlášku, ten vždycky říká, přece nejsem blbej, ne? Tak tam telefonuje.
0: Nejsem přece blbej, no.
1: Ano.
0: Ano, ano, pan Hrušínský a herecký koncert ve Švejkovi. Jano, já vám děkuji za váš telefonát.
1: Já taky, jsem moc ráda, jsem se dovolala, všechny zdravím a někdy naslyšenou zase, pane Borku.
0: Děkuju a naslyšenou. Film, který můžu vidět stokrát, nebo filmy, které můžu vidět stokrát, ale taky proč? Jste-li romantici, romantičky, tak to určitě zmíníte. No a máte-li raději třeba akční filmy, tak o tom taky můžete povyprávět. A nebo, to je taky dost možné, respektive je to jedna z variant, je to třeba proto, že jste se u nějakého filmu s někým seznámili. A proto ho můžete vidět stále dokola a dokola. Na webu rozhlas.cz/linka se objevilo i to, co napsala zřejmě další posluchačka Jana. Cituju. Musím zmínit schopnost mého partnera podrobně znát více filmů, nejen těch českých. Jeho srdcovkou je však hollywoodský velkofilm Gladiátor Ridleyho Scotta z roku 2000. Takže už má víc než čtvrtstoletí. Stal se jedním z nejúspěšnějších filmů asi i zásluhou hlavního představitele, Russella Crowea. Je to tedy film historický z doby Starého Říma a kolikrát ho můj partner viděl, to neodhadnu, ale zná ho podrobně. O tom jsem se víckrát přesvědčila. Má rád i tu filmovou hudbu a když vidí v televizi herce Crowea, tak říká, podívej, Gladiátor! Obliba filmů se možná s věkem mění. Navíc mnohé se vrýjí do paměti hláškami. Na dnešek by u nás sedělo achčije, achčije. Jen nám, pane Borku, a tak jsem sem nedošel v tom vzkazu a teď je tady na mě přichystaná past. Jen nám, pane Borku, sám prozraďte, který film je ten váš oblíbený. Podepsána Jana. No bylo by jich asi víc, Jano. Napadá mě z první pozice hned Kill Bill a Pulp Fiction, ale taky Láska nebeská, Moulin Rouge, no a Tenkrát na západě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a klidnou noc všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Tu právě posloucháte, tedy Noční linku. Dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. Nebo filmy, které můžu vidět kolem dokola, pořád a neustále. Tím dalším, kdo se dovolal na číslo 731 800 900, je Robert. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. V mém případě jsou to filmy s panem Spencerem a s panem Hillem. Takže
0: já jsem totiž nevěděl chvilku, když jste řekl pouze pan Spencer, jestli je to Spencer Tracy třeba. Takže Bud Spencer a Terence Hill.
1: Spencer, přesně.
0: Tak.
1: A pan Spencer už teda nežije, pan Hill je hodně starý, se z nikdo nezastaví. No a líbily se mě třeba filmy Dva Maxi, jo, jestli jste se díval, nebo Dva Výtečníci, jo, nebo Suda Alifa. Oni měli spoustu takových filmů a na to se můžu koukat, jak říkáte, dokola. Jo. To jsou fakt filmy, jako které se mě líbilo, a líbilo se mě i ty hlášky. Jo.
0: Jo. Jak říkáme v Brně, i mrvére se na ně můžu čučet.
1: Přesně.
0: A čím to, že máte tak v oblibě právě filmy s těmito dvěma herci, ty jejich honičky a, jak říkáme u nás doma, potlamáky?
1: No, protože mě se líbilo, jako jo, třeba, já nevím, uvedu takový, mě se líbilo ty hlášky, jo, třeba, jak je to Dva Výtečníci, tak tam je třeba, jo, že hele, macku, nákladák jezdí vpravo, jo, mm-hmm. Hoď tam blinkr, zařaď zpátečku, vycouvej a pokračuje. Takových hlášek je tam spousta v těch filmech, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže mě se líbí ty hlášky na těch filmech, no.
0: Je ještě nějaký další film, který vás takhle upoutal a je třeba z české provenience?
1: No, líbí se mě Pata Madek, vždycky něco vymyslí, jo. Se to mě hodně rozesměje, vlastně takový legrační patamat, no.
0: Ano, tak to jsme u večerníčku. Romantika, ta vám nic neříká?
1: No, líbí. Tak to taky, to se mě třeba, jak říkali o té Anglice, tak to se mě třeba líbí, jo. Nebo Limonádové Joe, ale to myslím, to je takový zvláštní, jo. Ale mám třeba i rád romantický knihy, hodně teda čtu knihy, ale to už by bylo na jiný téma.
0: To je pravda. Já to samozřejmě nechci nějak upozaděvat, ale pro dnešek si povídáme o filmech, které můžete vidět stokrát. A taky proč je můžete tolikrát vidět.
1: Roberte, jo, vidíte, ještě jsem chtěl říct závěrem, jenom krátce, tak ještě se mě líbí s paní Růžičkovou, jo, třeba Slunce, seno a jahody, Slunce, seno, pár facek a tak, jo, ty naše filmy, to je taky dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A jinak teda chci vám poděkovat, že jste mě vzal, protože tam je AI a to je vždycky ten, kemu voláte, neodpovídá. Už se na to úplně alergické, když to slyším. Můj toho jsem se nedovolal do několikročních línek, ale za to vy nemůžete. A chci poděkovat, pozdravovat paní Ludmilu. Potom paní Vlastínku z Krnova, Oldu, no zkrátka všechny linkaře a moc vám děkuju, že jste mě vzal, jo.
0: No tak,
1: a ty vím, že budete pitomé, já jí se nedovolám, jo, to je neštěstí prostě.
0: Jo, tak takhle, já jsem se chtěl zeptat AI, myslíte umělou inteligenci?
1: Jo, myslím to,
0: AI,
1: protože to mi vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá, tak jo. To zmačknu znovu.
0: Ale Roberte,
1: to je tam ta samá kravina.
0: Já jsem vás slyšel včera u Jarky Barboříkové. Já bych řekl, že jsem vás slyšel. Ale to nechme být. Já myslím, že to, jak často se dovoláváte, je opravdu záležitost štěstěny, nebo aspoň v to doufám. A jsem rád, že jsem vás slyšel.
1: No, tak tam zvoní 8 línek, že?
0: No. Tak abychom nenaštvali ty, kteří se nedovolali třeba už půl roku, jo? Tím, že jste slyšet v polovině týdne. Roberte, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky a pusťte si pana Spencera a pana Hilla. Tak vám děkuji. Naschle.
0: Naschledanou. Dobrý večer vám přeje i Petra Skladna, která na téma film, který můžu vidět stokrát, napsala: můžu vidět třeba stokrát nebo vícekrát Vesničku mou střediskovou, ale i Nekonečný příběh a Nekonečný příběh 2. A taky Mrazíka. Podepsána Petra Skladna. A tady vidím něco, co napsal Marek, náš posluchač, už během ranních hodin. U vašich vzkazů totiž vidím také to, kdy dorazili na webovou stránku. Po jedné hodině zítřejšího dne tam taky všechny vzkazy, všechny glosy, všechny poznámky a všechno psaní, které se týká tématu, uvidíte. Ale Marek napsal už dnes ráno. Léto roku 92, milionář Bohuš Stejskal, doktor Ulrich, Kája, vy, pane Borku, a Aleš Zbořil jako zprávaři tehdejšího Rádia Brno. Arnošt, Vlastička, Irénka, hláška napísal nebo tě vyměním, prostě dědictví. A neb, vy víte, jak je to dál. To se nikdy neomrzí. Jak asi tato místa natáčení vypadají dnes? No, já okolo nich docela často chodím, Marku. Jsou tam patrné jisté změny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A teď vlastně, abyste si nemysleli, že někomu nadržuju, ale chtěl jsem říct, že cestičku do ní v podstatě mají tématem umetenou ti, které lze považovat za filmožrouty a filmožroutky. Tématem je totiž film či filmy, které můžete vidět třeba 100krát. O tom nám přichází na čísle 731 800 900 popovídat i paní Romana, kterou zdravím do Davle. Pěkný večer.
1: Ano.
0: Zdraví.
1: Děkuji taky. Dobrý večer, přeji všem.
0: Tak.
1: Já volám tak
0: který?
1: Trochu, jestli můžu, v zastoupení maminky, protože mě napadla hned moje maminka, ty je 83 let. A ona neskutečně miluje film Pretty Woman. A viděla ho asi 30krát. A prostě po každý, ona je ta generace, která si to neumí pustit, nebo neumí si to vyhledat, ale prostě sleduje, kdy to kdy dávají a okamžitě a může to vidět opravdu asi prostě pokaždé, nikdy se jí to neomrzí.
0: Já se teď takzvaně chytnu jen drobnosti v tom, co jste říkala. Vy jste říkala, že si to neumí pustit, že tedy uvažuju dál, pro ní nemá ani význam třeba jí ten film koupit na DVDčku, ale teď, abych to vysvětlil, jak to myslím. Ono totiž i sledování toho filmu v televizi, když tedy aktuálně běží, možná pro maminku má takové kouzlo, jako že se někde někdo dívá společně s ní?
1: Máte pravdu, než když si ho pustí sama, no, ale na druhou stranu máte pravdu, proč ji ho nekoupit, ale je fakt, že je to úplně jiné, když se dívá, když to opravdu jakoby běží v tu chvíli a kouká na to někdo jiný, to je pravda.
0: No, takové malé domácí kino, no, vlastně.
1: No, pardon, já sama mám zase jiný film a ten jsem teda koukala, to byl zase Flashdance, to prostě je můj film, jestli víte, co to je?
0: Samozřejmě, Jennifer Beals v hlavní roli.
1: No, ano, svářečka.
0: No jistě, a taky nádherná muzika.
1: Nádherná, a to byl prostě film mýho mládí a to zase na to jsem mohla koukat já hrozně mockrát. Chtěla jsem tancovat, chtěla jsem být samostatná, všechno a to všechno tam prostě bylo, takže to byl prostě film a ten jsem tak mohla vidět a můžu i dneska, pokaždý ještě pořád to nestrácí kouzlo.
0: Vy jste vlastně znalkyně, takže mi určitě pomůžete,
1: no to
0: protože...
1: nejsem.
0: Ale no tak znalkyně tohoto filmu při nejmenším.
1: No,
0: to víte, moje paměť už začíná být hodně děravá a já si
1: nevzpomenu
0: na jméno té staré dámy, té staré baletky, tak, která tam hrála a to byla...
1: Jména po mně nechtějte,
0: Dobře. Tak já to rychle najdu na Google a vy mi...
1: Babička, no koukněte na to, to mě jaký zajímalo, ale fakt já ty věci vůbec nevím.
0: Dobře, necháme to být, já si to prozkoumám, ale ještě mi řekněte, řekla jste, proč máte ráda Flashdance, proč má maminka tak ráda film Pretty Woman s Julie Roberts?
1: No, víte, že jsem to čekala, že se zeptáte. Já si myslím, že to je prostě generace a hlavně moje maminka je prostě typ, ta romantická láska a že prostě opravdu se obrátí, jakože něco tam najde a splní se její sen a s tý všichni pohrdají a to. No prostě je to takový hezký koukání, je to přenesený do dnešní doby. Já si myslím, že třeba ta Angelika dobrý, ale že to by asi mamku moc jako, i když jo, v té době taky se jí to asi líbilo, ale prostě tohle jí oslovilo víc, že je to ze současné doby a prostě ta láska, která prostě tam nejdřív nebyla a prostě překonala nějaký věci, je takový romantický, takže to jí prostě naplňuje tím, že opravdu ona zvítězí navzdory všem těm, který prostě jí pomlouvají, nebo jako jak si šla koupit to oblečení, že jo, to je nejhezčí scéna, když se tam pak vrátí a řekne, mohli jste tady vydělat tisíce a...
0: Jedete na procenta, že? Jo.
1: jo.
0: A víte, že mě teď napadlo pár hlášek z tohoto filmu, které běžně používáme u nás doma a vlastně už se ani nezamýšlíme, odkud pocházejí.
1: No.
0: Většinou to bývá, když vařím potvory jedny klouzavý.
1: Jo, tak to. Ne, oni to nebyli potvory.
0: No, já jsem chtěl být trošku slušnější.
1: Můžu to říct, jo?
0: Vy můžete, já ani moc.
1: Já můžu?
0: Jo.
1: Svině kouzavý.
0: Tak, to je ono. A jak se vám líbila ta opera? No, málem se... V originál byl taky trošku jinak, že jo? Ale ta Laskala, ta tam hrála roli, že?
1: Jo, to jsou krásné věci, to jsou krásné hlášky.
0: Romano, děkuju,
1: ale
0: jsem
1: je
0: rád.
1: Fakt, Určitě už končím, ale jenom si říct, že teda samozřejmě se mi strašně líbí a to taky neomrzí, to jsme si pouštěli pořád, ale to je klasika. To jsou, ne, pelíšky.
0: Ano.
1: Prostě pelíšky, to jsou hlášky, které opravdu používáme denně. Tak to jenom to, že jste mi připomněl, že ty hlášky se používají. Tak z pelíšku máme fakt snad každý den něco.
0: Maminko, ty nám celá hoříš.
1: No, přesně. Ale to jsou, ale to je cokoliv tam, já teď si nespomenu, ale to je přesně ono, jo. Úplně opravdu to byly, to jsou neuvěřitelné věci a my je fakt používáme denně, skoro denně, takže to je fakt kultovní film, to je neuvěřitelný.
0: V tom s vámi naprosto souhlasím.
1: Mimochodem, několik let.
0: Ta herečka z Flashdance, abych se vrátil do prostředka našeho hovoru, to je opravdu dáma, která byla vlastně Evropanka. Narodila se v Rakousku, ještě v Rakousko-Uhersku, tedy ve Vídni a jmenovala se Lilia Skala.
1: Lilia Skala, aha.
0: Tak to jenom tak na okraj.
1: Tak jo, děkuju za info.
0: Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát.
1: Taky, krásný večer. Děkuju, krásný večer. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. I když ještě úplně nekončíme, něco málo před 11:45 si dovolím ještě jednu citaci z webu rozhlas.cz Lomit Kolinka. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. A ne všichni mají to štěstí, když tady si vezmu za příklad Roberta, který před chvilkou byl slyšet, že se dovolají tak často, tak raději napíšou. Aleš píše, asi žádný film neuvidím 100krát, ale jednu tradici úzkostlivě dodržuji. Nedovedu si představit Štědrý den, aniž bych si pustil Zemi, odkud přicházím. A to znám ten film nazpaměť. A protože francouzskou kinematografii neskonale adoruji, nabízejí se i další tituly, které dobrou náladu vždy navodí. Zazí v metru, Dobrodružství rabína Jákoba a další. Jejich výčet by přesáhl povolené 2000 znaků. Adoruji i kinematografii italskou. Ze všech mých oblíbených titulů bych zmínil Kachnu na pomerančích s Monikou Vitti. A ani česká kinematografie by nepřišla zkrátka. Za všechny tituly bych jmenoval Menclovy Postřižiny. Bohužel už do kina nechodím. Produkci Made in Hollywood nepředstavitelně pohrdám. Poslední americký film, který mě zaujal a uchvátil, byl Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Vlastním DVD-téku a mám v ní přes 1000 titulů s výjimkou kinematografie španělské, ruské a sovětské, která není k mání, což mě neskonale mrzí, napsal Aleš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se v ní díváme zblízka na filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Já bych řekl, že někdo má za favorita film, který nabízí hlavně příběh, což podle mého názoru je to nejpodstatnější na každém filmu, ale někdo třeba dává přednost filmům jednoho konkrétního režiséra a dává si je pořád dokola a dokola. Tak jsem zvědavý, jakou kategorii by možná naplnila paní Nora, která čeká na telefonu. Pěkný večer, Noro.
1: Děkuji, vám všem přeji taky hezký večer. No, teďka mě napadá, jak mluvil i ten pán o té cizí kinematografii, tak já si vybavuju právě filmy, kde hrál Paul Noiret s Annie Girardot. To byly velice pěkné filmy.
0: Filip Noir, ano,
1: Paul,
0: ano.
1: Paul Noiret v jednom filmu, myslím, že hrál s Romy Schneiderovou a myslím, že ten film se jmenoval Stará puška.
0: Ano,
1: ty herecké výkony, bylo to velice krásné, ale smutný. Na ten film si vždycky vzpomínám, protože Romy Schneider svým zjevem každého většinou uchvátila, ale ten konec je tak tragický a smutný, že už jsem ani netoužila ten film víckrát vidět. No, podle režiséru, to si až zpětně někdy uvědomím, tak jak jste mi řekl, třeba z Juraj Jakubisko, ano. Ten má takový specifický charakter. Od něho, myslím, že natočil i Perin Babu, jestli se nepletu.
0: Řekl bych, že ano, tak rozhodně sedím na konáry, ale ano, myslím, že i Perin Baba, ano.
1: No jinak, tak jak už to posluchači říkali nebo psali, pochopitelně miluju, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny, protože tam mě uchvátil tou svou rolí Tomáš Holý. No a pochopitelně i další. A celkový ten průběh Marie Poledňákové se to podařilo tehdy výborně. A když vzpomínám Tomáše Holého, tak nemůžu opomenout takovou tu trilogii Za trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou a Na pytlácké stezce, kde je Tomáš také vynikající. On je tak bezprostřední a já nevím, proč ten chlapec v těchto těch dětských rolích mi připomíná z knihy Káju Maříka. Možná těmi přebrepty. A tam byl potom v té trilogii z té Šumavy, byl výborný také Gustav Vlach v roli toho jeho dědečka. Když bych měla myslet taky třeba na charakter filmu, tak vzpomínám na Mravní princip z období druhé světové války s Janou Brejchovou a Ladislav Smolík v roli toho profesora. Ty oči Jany Brejchové, ty vidím do dneška, ten smutný pohled, ta síla toho pohledu, která tam byla, to je nádherný film. A ta věta, kterou tam říká František Smolík v té určité situaci z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranovi není zločinem. To stačí, aby to řeklo všecko za tenhle ten film. Jinak mám velice ráda, nevím teď přesně, jestli se jmenuje Lízin led do nebe, to je ještě prvorepublikový film o tom vesnickém sirotkovi, jak se dostane pak do toho dětského souboru pěveckého do Prahy, jak jedou do Španělska.
0: Ano, ano.
1: A mimo jiné tam zpívá taky tu písničku Ta naše písnička česká. To je to takový naivní, romantický film, ale ta čeština tam nádherně vysnívá. No potom nemůžu zapomenout aspoň první díl Slunko, seno, jahody, protože tam jsem kromě jiných postav, Keliška, Cecilka, pochopitelně, ale Luděk Kopřiva v roli toho faráře, ten je tam kouzelný, ten se mě tam asi líbil ještě víc jak Helena Růžičková. No a který film teda skutečně miluju, když zaznamenám, že ho v televizi dávají, Krakonoš a lyžníci. To je tak nádherně zpracovaný film, nejenom ty jednotlivé postavy, ať dospělí herci, nebo i ty děti, ale to prostředí té školy, prostředí té rodiny, vykreslené Krkonoše z tehdejší doby. No to, o tom se těžko mluví, to můžu jenom vidět, je v tom určitá romantika, ale je v tom ta syrová realita. A taky ještě si vzpomínám, že mě uchvátil v Bondarčukově podání Vojna a mír, to už je dávno, co jsem to viděla, ale tam si vzpomínám, jak Nataša Rostová jde na svůj první ples a myslím, že ta herečka se jmenovala Ludmila Savelieva, jestli se nepletu, jak ona vejde do toho sálu, takové ty ampírové šaty má na sobě a jak tam vtančí to okouzlení, které je na ní vidět, že se dostává poprvé do té velké plesové společnosti, že je tam uvedena. No a pochopitelně jako, Ježišmarja, teď mi vypadlo jméno té postavy z hlavy, to je hrozné, ale hrál ho Vjačeslav Tichonov, do kterého ona se potom zamiluje. Ale bože, asi se budu muset k té knize Vojna a mír vrátit znovu. No, snad to ještě stihnu.
0: Já vám moc krát děkuju, paní Noro. Mimochodem u Krakonoše a Lyžníků jsem vás raději nezastavoval. Mě v tom filmu krásně sedí i ta muzika v tomhle filmu Věry Plívové Šimkové. Muzika Petra Hapky. Ta se opravdu povedla. Tato dokresluje, řekl bych, 100%.
1: No vidíte, a teď jsem si vzpomněla ještě, co miluju, jsou četnické humoresky. Nejenom třeba z Tomáš Tefer a další postavy, pochopitelně, ale jak se jim podařilo vykreslit krásně tu atmosféru tehdejší doby. To člověk skutečně, když se na to dívá, jako kdyby v tom prostředí žil. Je to tak pravdivé. I potom ti četníci z Luhačovic. Krásně to dokresluje to, co jsme nemohli poznat za svého života z naší historie.
0: Paní tak Noro, já za vámi vlastně jenom tak trošku klopítám, vždycky řeknu nějaký dodatek k tomu, co jste řekla před minutou. Já si mezi tím našel Vojnu a mír. Říkala jste, že si nemůžete vzpomenout přesně na jméno Andreje Bolkonského.
1: Andrej Bolkonský.
0: No a Natašu Rostovovou hrála Ludmila Savelieva, opravdu, ano.
1: No tak vidíte, to jsem, pane bože, ještě ten mozek dobře funguje. No ještě, že nepotřebuju tu umělou inteligenci. Ať si jdou už k šípku. Vidíte, ještě tak jsem stará a ještě jsem si na to vzpomněla. A tu herečku, to si úplně, já to vidím, jak ona tam běhne, jak se zarazí v ten moment, ten jas v těch očích. To bylo tak nádherně vykreslené. Bože, i ten můj starý mozek si to dobře vzpomíná. To
0: no, někdy nám ty kartotékové kartičky v hlavě i zafungují. Já si takhle třeba během vašeho projevu vzpomínal, jak se jmenovala herečka, která, ale to už jsme u televizních seriálů, Ve čtyřech stánku a psovi hrála Marusiu, no Pola Raxa. Nejkrásnější herečka, kterou jsem za celé svoje mládí zažil. Mládí už je daleko, daleko pryč, abych byl slušný, ale ona je pořád krásná. Tak děkuju moc krát, paní Noro, mějte se hezky.
1: Já taky, mějte se hezky, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A dobrý večer vám přeje Rosťa Bittner, který k tématu film, který můžu vidět 100krát, napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka tohle. Zdravím všechny posluchače. Střince, film, který můžu vidět pořád. Anděl na horách i Anton Špelec, Ostrostřelec. Je toho více, Dovolená s andělem a tady ten vzkaz skončil, což mě mrzí, protože by se Rosťa možná dostal i k tomu, aby napsal, proč tyhle filmy tak miluje. A může je vidět třeba 100krát. Můžete o tom mluvit i v příští hodině Noční linky. Začíná za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě odbí půlnoc, vážení přátelé. To znamená, že teď už platí datum 23. září 2026. Za 6 hodin začíná podzim. A právě teď začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu na téma film, který můžu vidět třeba 100krát. Nebo filmy. Klidně může být i množné číslo aktuální. A já se samozřejmě budu ptát těch, kteří se dovolají na číslo 731 800 900, i na to, jestli ta oblíbenost konkrétního filmu u vás nastala poté, co jste se u něj třeba s někým seznámili, nebo že jste zažili nějaký jiný silný zážitek, anebo je to prostě jenom tím filmem samotným kvůli příběhu, který vypráví, což, jak už jsem jednou říkal, je podle mě to nejpodstatnější. Tím prvním telefonátem otvíráme noční linku společně s Ivetou, tedy druhou část noční linky, protože prvních pět telefonistů už má svůj vstup za sebou. Iveto, teď jste na řadě vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Krásnou noc, děkuji. Tady Iveta od Olomouce. A já chci říct, já jsem jako holka strašně ráda chodila do kina. Já jsem milovala filmy, jo, ne ani doma, do kina. A slyšíme se?
0: Slyšíme, nechci vás přerušovat.
1: A ano. Tak to budu teďka jmenovat, jo? Těch filmů je hrozně moc, co miluju.
0: To jmenujte, ale prosím, řekněte taky, proč je máte tak ráda.
1: Ano, já to pak řeknu. Takže začnu. Popelka, Mrazík. Popelka, Mrazík, Pretty Woman, Gladiator, Kurva hoši, guten tag, no to je bomba. To mám ráda, tam jsou takové hlášky v tom filmu, a neb Dědictví se to jmenuje, ten Bolek Polivka, ten Mirek Donutil, to nemá chybu, to jsou takové hlášky, že to bych se zbláznila, jo, to se vždycky směju. Jak říkal, jak se tam ptala, jestli věří v Boha, jo, ta.
0: Jo.
1: Jsem byla mrtvá. A jak ji odpověděl, jestli věří v Boha, tak to nebudu dodávat, lidi to znají. To je nádhera. Nebo film Pes, který naučil lidi žít. Jo, teď nevím, jak se ten pejsek jmenoval. Jo, to byl film Pes, který naučil lidi žít. Nebo
0: Gump.
1: Ten Gladiátor, nádherný. Nebo Vinnetou. Jo, to je filmu. Angelika. To je nádherných filmů, prostě Tři mušketýři, nebo s tím Louis de Finesem ty filmy. Ježíš, to je filmu, já je miluju ty filmy.
0: No vy jste typická filmožroutka, řekl bych přímo.
1: Úplně, já jsem chodila ráda do kina, jako holka. Já jsem furt seděla v kině.
0: Kdy jste dělala já úkoly?
1: Já jsem nedělala nic, já jsem furt seděla v kině.
0: No tak, už tam měla svoje místečko.
1: Angelika, nádhera, všechny díly Angeliky, jo. No, teď si nemůžu vzpomenout, to je filmu. Vinnetou.
0: To už jste říkala, nádhera. Abychom nebyli jen u toho výčtu. Zkuste taky vypíchnout aspoň jeden a zdůvodněte, ale řekněte, proč k němu máte tak blízký vztah, protože to bychom tady byli do rána, kdybyste všechny filmy, které jste viděla,
1: humor.
0: Ohodnotili.
1: Mám ráda humor, strašně. A když v tom filmu je nějaká sranda, jo, když tam někdo něco řekne, tak já se šechtám. Já mám ráda humor, jo. Třeba ten Polivka, jak říkal. Irenko, takového ptáka si ještě neviděla. Jak tam měl toho pštrosa.
0: Rozumím. Jo.
1: Jsem mrtvá. Irenko, takového ptáka.
0: Já tě mám ráda i bez peněz.
1: No. Ano. Já miluji humor a když tam je v tom filmu taková sranda, já se můžu zbláznit. Tak se

0: úsměch tam, protože málo lidí umí udělat humor.
1: A teď jste to úplně, udělala úplně stejně jako děda Homolka. On se takhle řechtal, ha, ha, ha, že jsem mu viděla až,
0: no,
1: že jsem mu viděla až do břicha.
0: A nebo ten Troška, ty Kameňáci, to jsou filmy, to je paráda. Jo, ten Zdeněk Troška, jak dělá ty filmy.
1: Iveto, moc krát vám děkuju za váš telefonát.
0: Kameňák, jedna, dva, tři, já jsem vždycky mrtvá. Prostě musí tam to, být jste, ten humor.
1: A za to, že jste právě tímto humorem otevřela další část Noční linky na téma film, který můžu vidět stokrát. No. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
0: Děkuji, krásnou noc. Zdravím lidičky.
1: Veselé hory má rád i náš pravidelný posluchač a přispěvatel František. Píše o tom, mám rád Veselohry Zdeňka Trošky, Babovřesky, Kameňák, Slunce, Seno, Jahody a samozřejmě mám rád všechny díly těchto veseloher. Je to asi tím, že některé díly mě připomínají život na našich dědinách. Při některém záběru musím vyprsknout smíchy, jak je to autentické z toho našeho života. Musím se hlavně zasmát tomu, že takové zážitky jsem prožil sám na vlastní kůži a prožívám dál. Je jenom škoda, že pan Troška už nebude točit filmy tohoto typu. Ale doufám, že se najdou režiséři jeho typu, protože svět je potřeba bavit. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do 80. let nás vrátila písnička v podání Jany Kratochvílové Milování za svítání. A teď nás opět do roku 2026, teď už vlastně do 23. zářijového dne, vrací telefonát s paní Stanislavou, která taky chce říct, který film nebo které filmy může vidět třeba 100krát a proč. Stanislavo, dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. No, nebudu mluvit o mnoha filmech, to není jaksi asi vaší představou, pač byste zřejmě mínil spíš některé filmy a ne takovou kopu filmů, které tady vychrlili přede mnou. Ale řeknu vám dva filmy, které mohu vidět a vidím dost často. Tak především každý Vánoce a už moc roků se dívám na CDčko v Rusku natočenou Popelku. Já na toto téma jsem viděla už filmu hodně, moc půvabnou kreslenou pohádku, ale ta ruská, to je nejkrásnější Popelka a je škoda, že se ty ruské pohádky, některé ty ruské pohádky nevysílají. To je jeden film, je to nejpůvabnější, nejkrásnější film o Popelce, který by měli právo vidět, myslím si, i současní diváci. A druhý film je Sedm statečných. Ten jsem viděla mnohokrát a zaslouží si to plnou měrou, protože je to film o jednak zajímavých, velmi zajímavých osudech a jednak výborně a výtečně zahraný. Takže to jsou dva filmy, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuji, že jste mě vyslechl a adios.
0: Ještě ne, prosím, paní Stanislavo, já vám teď dám chviličku na to, abyste stlumila rozhlasový přijímač, který vás tolik mátnul, protože jste se slyšela s mírným zpožděním. A měl bych na vás, protože v té ruské Popelce vám sekundovat nemůžu, já ji neviděl, měl bych na vás otázku, která se týká Sedmi statečných. Tedy pokud se slyšíme, pokud už jste vypnula rozhlasový přijímač. Výborně. Který z těch Sedmi statečných se vám líbil nejvíc? Který vám byl nejbližší? Tak.
1: Ne, vůbec, to se nedá absolutně říct. Oni byli tak znamenití, tak všichni znamenití, že ten film byl proto tak znamenitý, že tam nebyli slabí a lepší a horší a líbivější a nelíbivější. Jestli myslíte jako muži, kteří se mě líbili, tak to už je jiná otázka, ale jinak to byly znamenitá jedna postava vedle druhé, znamenitý.
0: V tom s vámi souhlasím, že znamenití byli všichni. Ale já myslel tak trošku i na to, komu patří vaše největší sympatie. Ano, jestli to byl ten Yul Brynner anebo Steve McQueen, kteří spolu mimochodem při natáčení docela soupeřili. Právě kvůli výšce si Yul Brynner vždycky udělal takovou hromádku, aby byl stejně vysoký jako Steve. Ale chtěl jsem vědět, komu patří vaše sympatie z těch mužských představitelů Sedmičky statečných.
1: Ne, to se ode mě nemůžete dozvědět, dobře, protože všichni měli naprosto stejnou míru a vysokou míru sympatií.
0: Paní Stanislavo, děkuji vám a přeju vám.
1: Ano.
0: Krásný podzim začíná už za pár hodin. Naslyšenou.
1: Dobrou.
0: Dobrou noc vám ještě přát nebudu, protože před námi je zhruba 3/4 hodinka noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete, tvoří právě noční linku. A já si teď dovolím ocitovat to, co napsala a poslala na rozhlas.cz Linka Aneška. Krásný noční čas všem milým posluchačům. Tak 101krát bych se mohla dívat na film Jih proti severu, ale taky Afrika má láska, Vzpomínky na Afriku, ale i na Casablanku nebo na Doktora Živága. No a italské filmy se Sophie Loren. Ano, jsou smutnější. Z českých filmů 3 tečky. Asi stačí vidět jednou 3 tečky, i když jsou některé moc dobré. 3 tečky. Ale teď mě žádný nenapadá, který bych chtěla vidět vícekrát. Díky za vysílání a dobrou noc, až na ní přijde čas. Podepsána Aneška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem to nedopadlo, ale nakonec se to povedlo. On totiž Jarda, který telefonoval, říkal, že nechce vstoupit do vysílání, jenomže za něj mám zopakovat, že miluje film Nebe a Dudy s Jindřichem Plachtou. No a teď na poslední chvilku jsem ještě stačil přijmout hovor na jehož druhé straně, tedy přijmout volání na jehož druhé straně je paní, která se nám představila, která se mi zatím ani nevím, jestli se představila. Dobrý večer, kdo je u telefonu?
1: Jiřina. Mělnická.
0: Jiřina, ano, říkala jste to, je to moje zapomnětlivost. Píšu si Jiřina z Mělnicka, která nám má co říct k tématu film nebo filmy, které můžu vidět stokrát. A proč?
1: Prosím vás, pěkně. My se věčně pereme s mým mužem, protože můj muž to je pretty woman. Hmm. Ale já prostě miluju prázdniny v Římě. Hmm. Prázdniny v Římě a velkou zemi s Gregory Peckem, protože to je můj teda favorit. Nezlobte se na mě, já vím, že to vypadá hrozně, protože už jsem stará bába, ale celý život prostě miluju prázdniny v Římě.
0: No
1: jo. Jo, nejenom, že je to senzační Audrey Hepburn a Gregory Peck a k tomu ten Řím, to je prostě pohádka. Hmm. Nemůžu si pomoct. Jo? Takže se na mě nezlobte. A druhá věc, tu máme zase společnou s mou dcerou. Mé dceři už je 58 let. Přesto milujeme Vinetua. V jakýkoliv podobě. Vinetu a Old Shatterhand, to jsou taky naši hoši. Takže já jenom nechci zdržovat, ale tohle to jsou naše filmy.
0: Nezdržujete.
1: Žádná Angelika, protože tu si dovedu představit, jak tam prostě okouzluje krále. Ale tohle to velká země, ale úplně nejvíc prázdniny v Římě.
0: Já jsem si říkal, když jste řekla prázdniny v Římě a poté velká země, že v tom zřejmě bude hrát hlavní roli obliba Gregoryho Pecka. S ním mě trošku vytanula na mysli jedna historka, když byl hostem na Karlovarském filmovém festivalu, kde s ním mluvil Jiří Bartoška a říkal, že ho samozřejmě asi nezná, ale že on vlastně dabuje jeho filmy, načež mu Gregory Peck odpověděl, já jsem bohužel žádný váš film nedaboval. Asi tak, no. Ale rozumím tomu, proč je vám tahle dvojice filmů, respektive filmy s Gregory Peckem, jsou vám tak sympatické. Mimochodem, viděla jste Hochy z Brazílie? Tam hrál taky.
1: To už je trošku něco jiného.
0: To je novější, ano, to už byl trošku starší. No, prostě máte ráda takové chlapáky a do téhle kategorie zapadá i Pierre Brice či Lex Barker, když jste zmínila Vinetua, že vaše volba je jasná.
1: To je zase s mojí dcerou.
0: Jo.
1: Moje dcera taky žádný slaďáky, ale tohleto milovala od dětství. Máme všechny knížky hezky srovnaný. Říkala mami, nebo považ se je někde vyhodit, protože to bych tě zabila, kdybys mi vyhodila Vinetua. Takže nejenom filmy, ale i knížky, ale toho Gregory Pecka v tom Římě, to je prostě...
0: No, ty kulisy jsou samozřejmě krásné.
1: Moje srdcovka.
0: No a vaší dceři bych poradil, aby byla stylová, kdybyste náhodou vyhodila knížky, jo, Vinetuovi, aby z vás udělala Sema Hawkinse. Skalp, to víte. Mějte se hezky, Jiřino, a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se hezky a všichni ostatní. Naschledanou.
0: O filmech, které můžete vidět stále dokola. Jak se tak někdy říká, třeba stokrát, si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Sváťa z Brna na tohle téma napsal: filmy, které opravdu jsem viděl mnohokrát a zanechávají ve mně především vzpomínky na moje mládí a připomínají i moji tehdejší činnost, bych seřadil takto. Na prvním místě je bezesporu film Starci na chmelu. Dvojka patří Kdyby tisíc klarinetů. No a bronz S tebou mě baví svět. Jsem starší ročník, pokračuje Sváťa. Současným filmům moc nevěnuji pozornost. A to nejen kvůli námětům, ale i protože současné výkony mnohých mladých herců nejsou dle mých představ. Váš Sváťa 84 roky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Filmoví fanoušci, filmové faninky, no prostě vy všichni, kteří stříbrné plátno máte pomalu za svůj oltář. Už tady byl i takový případ, dáma, která tvrdila, že vlastně po celé svoje dětství a mládí jenom seděla v kině. Tak vy všichni máte dnes prostor v noční lince. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. Ale taky proč? To bych si neodpustil, tedy tuto otázku, ani u naší další posluchačky, paní Mirky. Dobrý večer, Mirko.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny a vás od vlád, Borku.
0: Děkuji.
1: Tak hned začnu prostě o těch filmech. Tak samozřejmě, že mám ráda všechny české filmy, které tady už byly jmenovány. Nezapomenu na Dědictví, jenom dodám ještě k té paní, která se tak smála, dvě hlášky, které prožívám. A říká se tam, Bolek říká, tak a teď si vás koupím všechny. Všecky, u toho kolotoče, jak stojí. A nebo na věčnou památku Lízinky. Tak to opravdu teda, už to nechci dát rozvádět, protože o tom tady už bylo řečeno dost, o tom Dědictví. No, ale co já prožívám, tak opravdu jsou ty vánoční pohádky s tou Libuškou. Já bych chtěla říct, že Libušku jsem poznala trochu i osobně, protože její maminka taky se jmenovala Liba Šafránková, tak Liba se mnou učila na oděvní škole, takže od Libušky mám recept vánoční, na vánoční cukroví, strašně si toho vážím, co mě jako poslala po její mamince na Vánoce vždycky, no prostě tak to jenom taková vzpomínka. No a samozřejmě ten další můj velký hrdina je Tomáš Holý, teda to mě bylo tak strašně líto, když odešel, ten kluk, teda ten měl něco do sebe, úžasný. No a další filmy český, ale já mám taky ráda seriály. Nemocnice na kraji města, tu sice opakovali už několikrát, ale tam taky úžasný prostě děj a Eliška a Balcerová a...
0: No skvěle napsaný, prostě. Skvěle napsaný seriál, no. Panem Dítlem, ano.
1: No, no, no. A teď ještě snad mají opakovat taky jeden nádherný seriál, Byl jednou jeden dům. Tak ten mě taky moc zaujal.
0: Já jsem se dopustil chyby nikoli panem Dítlem, ano, ale to samozřejmě, se omlouvám, mě to tam automaticky a špatně skočilo. Tak, poslouchám dál.
1: No ano, to je pravda. No a teďka zahraniční filmy, teda ne, že bych moc tu Ameriku jako tak nějak vyzvihovala, ale mám strašně ráda dva americké filmy a ten první je Madisonské mosty
0: Meryl
1: Streepovou a tím Clintem Eastwoodem. Já doufám, že to čtu dobře.
0: Ano, Clint Eastwood.
1: No to je tak krásný film, na který pořád čekám, že ho budou opakovat a pořád nic. No ten Clint byl současně teda režisér a myslím, že ta Meryl Streepová byla za ten film nominována na Oscara.
0: Tohle no, nemůžu prostě potvrdit takové, ani vyvrátit, to nevím přesně.
1: No, Borku, ale takové to intenzivní, jakési citové splanutí těch dvou lidí toho středního věku, tak to byly opravdu výkony tady těch dvou herců, jak oni to nádherně přirozeně hráli. No, tak to je jeden teda film americký a další potom je ta taková ta černá komedie a jmenuje se to Válka Rozeových.
0: Ano.
1: Tak to taky, to byl ten Michael
0: Douglas Kathleen Turner.
1: Ano, tak. Tak to zase, to bylo tak úžasné, jak prostě taková komedie černá a myslím, že to režíroval ten Danny DeVito, který tam měl taky jednu z rolí. No a prostě mě to zaujalo strašně ty úžasné výkony těch dvou herců, jako takové to soužití lidí, které dospěje teda až k rozvodu a jak se tam houpají na tom lustru, tak to bylo teda úžasné.
0: Opravdu...
1: Tak ty dva filmy americké mám ráda. No
0: opravdu...
1: a Borku, jak
0: promiňte, že vás přerušuju, abychom to nezapomněli ani vy, ani já. Opravdu tenhle film režíroval Danny DeVito, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem, že to byl někdo jiný, ale Vrátím se ještě i k tomu, co jste říkala před malou chvilkou. Ano, o Madisonských mostech. Sama jste říkala, že na to pořád čekáte a oni to pořád nereprízují. Tak já takhle čekám, když jsme u Meryl Streepové na to, až budou reprízovat Klid noci. Já nevím, jestli ten film znáte, ale tam byla podle mě skvělá. Tam prostě ten její herecký výkon, on její a Roye Scheidera byl vynikající. A byl to vlastně i děsivý film. No ale chtěla jste pokračovat dál, já vás přerušil, omlouvám se.
1: Už nebudu, jenom... Co jsem to ještě chtěla dodat? No, že tady tyto dva filmy mě hrozně zaujaly, tak. No a tak to je zhruba všechno. Mám ráda všechny filmy, ale jak ta paní říkala, že proseděla to dětství v kině, tak já jsem byla podobného ražení a strašně mě tenkrát si vzpomínám jako taková dívka v rozpuku, tak mě strašně zaujal film švédský a jmenovalo se to Tančila jedno léto. Jo, to teda bylo něco na mě.
0: Ten jsem neviděl.
1: Potom třeba ještě ruský film Kamenný kvítek, na to si pamatuju, jak to byl nádherný film, nádherná pohádka. No, tak opravdu ty ruské filmy, některé teda, ty byly taky krásné.
0: No, takže máte lepší vzpomínky než já na ruské filmy, protože já si pamatuju akorát ruské filmy, ve kterých se neustále střílelo a hrdinové socialistické práce tam plnili plán na 120%. No, tak já to mám zkreslený asi. Ale Mirko, napadla mě ještě jedna věc. Vy jste mluvila o tom milostném vzplanutí dvojice, řekněme, ve zralém věku. A mě u toho vlastně blikla ještě jedna věc. On to byl televizní film, ale když tedy jsme u toho samotného vzplanutí, a nejde ani tak o sex, jako tak vůbec nejde o sex. Tak jsem si vzpomněl na Romea a Julii na konci listopadu s Karlem Hegerem a Danou Medřickou.
1: Znáte to? Bylo to krásně, Medřická.
0: Já když vidím její oči v okamžiku, jak se na něj dívala, kdy on měl přespat někde na gauči nebo něco takového.
1: Ano.
0: Tam byla vidět ta láska.
1: Taky toho pozdějšího věku, to mě taky teda vzalo tady tento film.
0: Rád jsem si s vámi povídal na téma filmy, které můžu vidět třeba 100x. Jsem rád, že posloucháte Noční linku a budu rád, až se dovoláte třeba i na další téma. Děkuji.
1: Tak moc krát děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou. K tématu se vyjádřila svým psaním na rozhlas.cz/linka i Michaela. Dobrý večer. Já mám moc ráda francouzské psychologické filmy ze 70. let. Mými vůbec nejoblíbenějšími jsou Muž a žena a Žít a užít. Režisérem obou filmů je Claude Lelouch. Ve filmu Žít a užít hráli hlavní roli francouzská herečka Anouk Aimée a Jean-Louis Trintignant. Ve filmu Žít a užít jsou to potom Yves Montand a Annie Girardot. Všichni už jsou bohužel na pravdě boží. O to víc mě potěšilo, když jsem se nedávno dozvěděla, že Claude Lelouch ještě žije a dokonce ještě natočil další film. Dobrou noc z Brna přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, pěkné ráno, no prostě noc, jak se patří, a taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Já sám teď trošku odbočím od tématu, ale má to svůj důvod, protože na telefonu čeká Petr, který volá poprvé do noční linky. A mě by občas zajímalo, jak se ti, kteří nově přicházejí k našim dvěma hodinám povídání na určité téma, jak, o co vlastně zavadili? Jestli to byl zrovna Karel Kryl a jeho písnička, která vás třeba při přelaďování stanic zaujala, anebo jestli je to to samotné téma, ke kterému se chcete vyjádřit. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petr Nový Bížok. Já jsem pravidelným posluchačem vašeho pořadu a moc se mi líbí a volám poprvé a zaujalo mě trošku i to téma a docela mě mrzí, že nebylo zmíněný film, já ty americký filmy taky moc teda nemusím, ale chtěl bych zmínit to, co bylo řešeno, samozřejmě s tím souhlasím, ale co se mně líbilo, i když ty americký filmy taky moc nemusím, a to je film Nebo štící při lásce.
0: No.
1: To je tak nádherný film, nemůžu říct, kdo tam hraje hlavní roli, ale to je nádhera, je tam děj, je tam napětí, je to líbivý film pro mě.
0: A můžu vám říct, Petře, že nejste sám, kdo tenhle film má za svého favorita. Zrovna teď přišla zpráva od paní Jany, která píše na rozhlas.cz/Lomítko/Linka. Film, na který se dívám pokaždé, když ho dávají v televizi, je právě Nebo štíci při její lásce. Je to...
1: Ježiš,
0: no
1: tak to mě těší, takže ji zdravím a tak máme stejný vkus, no to je krásný.
0: A pozor, já se na něj taky vždycky podívám, když ho vidím v televizním programu na Jacka Lemona a na Julie Andrews,
1: ano.
0: Teď jsem se sám zarazil.
1: Před chvilkou jsem se díval na internet, kdo to hrál, nebo to, ale jako, protože volám poprvé, nebo to, tak jsem trošku nervózní, tak mě to hnedka vypadlo, ale kdyby ho dávali dneska, zítra, pozítří, tak se budu rád dívat a ten film mě naplňuje docela.
0: Kdyby to dávali včera, dnes i zítra, ale to už jsme zase u italské kinematografie, ale mimochodem, protože se to odehrává na Ischii, tak vlastně ono permesso avanti u nás doma zlidovělo. My to používáme běžně. A trombončíny taky. Trombončíny taky.
1: No, to je super film, opravdu. Když jako ty americké filmy, jako to je na jedno brdo, je to takový všecko jako to, ale tohle ten film, to je jedna s hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že by bylo potřeba říct i to B, když jsme řekli, a ono, víte, Hollywood přece jenom je největším po indické kinematografii Hollywood největším producentem filmu. No a samozřejmě v tom se najde i hlušina, ale i kvalita. A když jsme třeba u neboštíků, kteří přejí lásce, no tak Jack Lemmon, to je taky Někdo to rád horké, což jsou filmy tak ze zhruba, opravdu zhruba stejné doby, 50. a 60. léta. No.
1: Ježíš, vidíte to, to mě ani nenapadlo, děkuju.
0: No,
1: takže... No to teda to jsem jako vůbec nevěděl a děkuju za to.
0: Nemáte zač, Petře. Já děkuju za váš telefonát a za to, že jste nám řekl, který film můžete vidět třeba 100x. Tak permesso, avanti.
1: Permesso.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Já děkuju vám. Ještě vám nepřeju definitivně dobrou noc, ale ta chvíle bohužel za chvilku nastane, tak abych stihl ještě co nejvíc vašich psaných vzkazů z rozhlas.cz/Lomítko/Linka, podívám se na to, co píše Daniela z Prahy. Chtěla bych vás ve vzpomínkách vrátit do počátku 60. let, kdy jsme byli okouzleni italskou filmovou vlnou. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, to byly hvězdy mého mládí. Horálku bych mohla vidět stejně jako Boccaccio 70 a všechny jejich další snímky neustále. Dodnes nezapomenu, jak jsem na počátku 60. let viděla Federica Felliniho 8,5. To byl pro mě zážitek a pocity, s nimiž jsem vycházela z kina, si dokážu dodnes připomenout. Z naší tvorby bych připomenula Až přijde kocour, povídkový film Dýmky či Farářův konec. Nemám ráda příliš veselé taškařice a jsem ráda, když vidím film, který nese silnou myšlenku. Proto dnes hledám oblíbená díla v kinematografii Poskrovnu. Podepsána Daniela. A ještě to, co napsala Bohumila z Jablonce nad Nisou. Přeju klidnou noc a hezké poslouchání noční linky. Filmů mám ráda víc, ale ty srdcové jsou dva. Z dětství pohádka Šíleně smutná princezna je úžasná a hlavně tam hraje Václav Neckář, kterého mám od dětství ráda. A druhý film je Noc na Karlštejně. Ten je prostě boží. No a dál miluji staré filmy, ale duši potěší i například Pátek není svátek. Tak ještě jednou klidnou noc a vše dobré všem posluchačům. Myslím, že ještě jeden telefonát určitě stihneme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: té aktuální noční lince, která se bohužel chýlí ke svému závěru, zazněla jména, názvy mnoha filmů. Filmem, který můžu vidět stokrát, tedy film, který můžu vidět stokrát, to bylo totiž téma našeho povídání. A uzavře je paní Soňa, která teď čeká na telefonu. Už za chvíli ten telefon budete moci využívat, co by kontakt s Honzou Macounem. Ta chvíle bude trvat 22 hodin, ale přece jenom další noční linka už si je na spadnutí. Paní Soňo, ale teď je na spadnutí to, co řeknete vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, hezké ráno, pršavé, nebudu to zdržovat. Řeknu jeden film, který můžu vidět pořád dokola. Je to Nebe a Dudy. A je to hlavně kvůli hereckému obsazení, pan Marwan, to je úplně jako jednička, ale ráda ho sleduju, protože dostal pan Bartoš, vlastně pan Marwan, pořádnou lekci od obyčejného Fábery a prostě najednou zjistil, že je něco víc než peníze, ale je to přátelství mezi dvouma nebo mezi rodinou a dvouma lidma. Takže nakonec dostal jakoby pořádnou facku od toho Fábery, že skutečně přátelství je nad všechno. To přátelství nenajde jenom tak hledat kde.
0: S tím souhlasím, je to vlastně ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek toho filmu. On byl natočen ještě, teď si nejsem úplně jistý, jestli byl natočen ještě před válkou nebo až za okupace, ale mě tam utkvěl i Jindřich Plachta, ale teď zase nevím úplně přesně, tam se vyskytuje to uvař čaj, ale horkej.
1: Ne.
0: To je
1: ne,
0: jiný film zase.
1: Ne.
0: Tady to už mám trošku popletený. No.
1: Už toho bylo moc, že jo?
0: No, už toho no, na mě už je toho moc. Ano.
1: Ano. A chtěla bych v rychlosti, bo vím, že už bude konec, druhý film, který jsem sice viděla dvakrát, ráda bych ho viděla znovu, je to tuším americký film, jmenovalo se to Zaříkávač koní.
0: Robert Redford.
1: Hrál tam ano. No. Takže to byl jako film opravdu dlouhý, ale tam bylo prostě láska ke zvířatům, ke koni. A to, jak v tom filmu uměl toho koně vylečit a tu duši vlastně té holčiny a toho koně, jak jich pak dal dohromady. Takže to se myslím taky tak nevidí a opravdu dlouho jsem ho neviděla, ale opravdu bych ho ještě znovu viděla, můžu si ho najít někde na tom, že jo, a spustit si ho, ale je to něco jiného, když to vidíte v televizi, jak to běží zrovna v daný čas. Takže to jsou takové dva filmy, teda kromě Plachty U pokladny stál, to je taky taková takový film, který se může vidět dokola, pořád se tam objevuje něco, člověk objeví zas nového, co předtím nějak nepostřehl. Takže to jsou takové tři filmy, které opravdu, když běžej, tak se ráda podívám a zahřeje mě to u srdce, ať už jako tím obsahem, ať už tím hereckým výkonem taky.
0: Já vám naprosto rozumím a dovolím si ještě jednu pozvánku a vlastně takový malý tip pro vás. Pokud máte ráda filmy, ve kterých je zobrazena láska, blízkost člověka a živého třeba čtyřnohého tvora, tak vám doporučím jeden film, ale připravte si kapesníky, protože nekončí zrovna vesele. Hachiko, příběh psa, Richard Gere a příběh pejska, který je natočený vlastně podle skutečného příběhu.
1: Tak to jsem neviděla, ale viděla jsem taky krásný film, jmenovalo se to Osm statečných. Taky jsem ho viděla jednou, je to někde, mám dojem z Aljašky nebo tak, že tam byla nějaká ta stanice výzkumná a oni museli opustit, protože přišlo nějaké počasí, nějaké hrozivé, oni tam nechali těch osm psů a oni byli přivázáni někde na řetězu. A ti lidi s tam museli odejít a oni se potom, jeden z těch psů, ten vůdce se nějak mu podařilo z toho řetězu dostat, jo, a teď tam hledal tu potravu, nějaké tuleně tam, nějakého tuleně tam ulovil a to. A tady ty dva lidi z té stanice se tam po nějakém dlouhém čase měli vrátit a najít ty psy. A opravdu tady, teď nevím přesně, kolik těch psů našli, ale tady toho jednoho, toho statečního, kterému se první podařilo se nějak odpoutat od těch řetězů a to, tak toho potom našli. Mm-hmm. To bylo tež takové, opravdu 8 statečných se to jmenovalo. Bylo to o těch pejskách, jak tam byli chudáci na pospas osudu, ale dopadlo to ne ze všema, ale tady hlavně s tím jedním dobře, že ho našli, že ho pak objevili.
0: Tak jsme si vyměnili tipy na filmy o zvířátkách a paní Silňo, děkuji vám, jo, že jste uzavřela noční linku svým telefonátem.
1: Já taky děkuji a dobrou noc, dobré ráno. Tady je pršavo. No, tak. No,
0: tady znamená kde?
1: Krnov.
0: Tady v Brně to zatím ještě vypadá docela slibně, že bych třeba mohl i suchý dojít domů. Mějte se hezky
1: a naslyšenou. Tady hodně prší, už dlouho, naslyšenou
0: říkám i vám, kteří jste poslouchali noční linku, protože se za vámi zase zítra, vlastně ano, zítra, ne příště, ale zítra podívám do vašich domovů třeba. Ta příští noční linka bude s Honzou Maconem, to platí, ale já se znovu objevím ve vysílání ve čtvrtek 24. září s noční linkou na téma tam tadadá, sezóna letních zájezdů ukončena.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Miloně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv písničkové texty, to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie,

0: cítím v nich tu svázanost.
1: Je tam jistá hudba, že?
0: Ano. Daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
1: Je to možná proto, že jsem mezi tím asi, abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
0: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
1: Vždycky, když mě bylo nedobře.
0: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
1: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
0: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, a nebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
1: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já. A přítel je ten, kdo vám, nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
0: Je asi krásné, můžete-li toto říct i po letech o své ženě?
1: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že s lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
2: Je telem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe, chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slzeraní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných, a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miluně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mě stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her. Kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, ne, ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No, co figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným...
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin dá se říct reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte!
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídl alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učerta?
0: Ne, učerta. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne. Neznali. Kam pak já bych se dral na profesora? Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho zprůvod. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holce dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat. Přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl Šizung kvávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele? Nebo tam někde poblíž?
2: No ba, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: A je, kapka. Potřebujete 7 centavů z Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte. 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě?
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nemůžu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatí.
0: Ale no tak, profesorku, nechcete mě přece našňuknout, že ne?
2: Nechci mít nic společného ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
1: už
0: tak
1: od začátku.
0: To... No, já...
1: No, já potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskyňka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kdejakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježi baba, ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, študente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nic. nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: Kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
3: Proboha, mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nevejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil na tovém jed, to jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pane Masařko, to stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc z hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: Proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
1: Pozor. Nesahejte na mě. No. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se. No tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy. Ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Járy Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.